0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a trampských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tématiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čertví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to vám.

kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Willieho Nelsona u nás, krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelené kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku, je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské tramské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

jsem stará vesta, já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím, odjíždím stříc vzpomínkám.

Takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. Když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařil

zvonek zvoní, učitel stiskl kliku a vilné víly vily věnce.

0: knižce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň veskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu.

0: já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i s Digi Rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Pan Kainar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kainarovi skládal Zdeněk Borovec.
1: Tak. Ano, ano.
0: Abychom si to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena to probíhá,
1: se,
0: jo?
1: Abychom se věděli. Otužuju se, takže si namočím hlavu. Pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedna jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, nikdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: Jo, stála ta moje motorčička na štyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. Aha. A poněvadž měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem vlastně nezaplatil. Říká, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodná své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy a automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím vás.
0: Taková prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia. Prošel můžeme začít.
1: Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo, a zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspívat, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povl prezentujete.
0: No, tak,
1: tak já zůstanu jako mluvit. Já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom 4-hodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal: pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme ka... Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho ka měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... No, zítra kandinku... No, zítra to nějak uděláme. Propocené jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou špečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje špečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte špečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, to, tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží?
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru. Jo? Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží. No tak to jsem se
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit.
1: Zbytečně jsem se
0: hezky
1: učesal.
0: Hezky se tvářit.
1: Jo, no. Ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak já jsem někdy zůstával takový poloslečený, takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to, a pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera, tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat, tady svoboda spočívala v tom, že tady můžem sedět nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo? V čem to je? V něčem to je? S tebou mě baví svět? Nebo co, jak ona přiběhne na poslední
0: chvíli? A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, vezme si jenom halenku.
1: Nestihne to, že jo? Jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to. No, ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco... Obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celkový ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, že jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak. O těch kamerách. Ale tady se můžete sléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat. Ano, jako...
0: Ale zkusíme to s cenkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovou scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dobré odpoledne všem z dnešní Humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera. A vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak se říká ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, proto se nám to asi propojilo.
4: Dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Vy jste se teď bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. To asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne.
2: Špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo led.
3: Ne, neobjeví se nic. A používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte. No. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, teď, tu tušku, no, tak to
4: tu tušku, je ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, i mu to tam psalo v tom, na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si toho, dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel v ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už jste s námi.
5: Halo, tady je Jirka Střevčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Haduše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych... Ano. To Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, dejte Ačko, dejte Přeučila.
5: Tak Ačko dám.
4: No, děkuji.
2: Nenechal se zvyklat, přidal Ačko.
4: To jste hodně, že jste zavolal, no shledal.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechny upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás, tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně,
4: dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši, mám vás strašně moc rád, jako člověka si vás vážím, jako... Člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej, tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se chcete dostat, jestli ten papoušek váš, jestli pořád ještě umíte krásně tu kyselnu herunovou základ.
4: No, ano, ano, ano, pořád, hned ráno to říkal, jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano,
6: tak.
4: Platí to.
6: Tak dáme toho Přeučila.
4: Dáme,
2: dobře, máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Naslyšenou.
4: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, Malostránské povídky, Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slečnu Julii, a my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky dá přijde, říká, stop, to není pravda, znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha a říkal, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti nežli filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučele, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mi tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Smrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmášknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčík. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! Já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel. Humoriáda.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel.
0: Než jsem došel.
1: Se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem, jo, a moje dcery říkali, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: i s paní Hanušovou by
1: ženy by mohly, ne, že ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, jo, nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, když jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou ano.
1: No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečenej, no. Takže nás přihlasoval jednohlasně. Ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude lepší v rámci všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale...
0: Ale budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako. Ano. Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
0: Ani ne.
1: Ona se...
0: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
0: Výborně. Odkud voláte?
2: Z Prahy,
0: výborně. Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
1: Jo.
0: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za Ačko.
0: Neposloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
0: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
1: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
0: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
0: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám
1: výhru.
0: Ne, Švormovou. Pan Hanuš už nezlobí v tuto chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra, samozřejmě každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
1: No a tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladatele, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
0: Myslím si, že ano.
1: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
0: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuji Zoltánu Liškovi, Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička. ten mikrofon. A dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi, vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let, a řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem Solomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal. Oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal. V Praze mě udělali výstavu. Moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko. Tak jak jsem byl sám spanikařenej, z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo, tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správný Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Bčko, Kostelka.
3: Dobře.
1: Děkujeme.
3: Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady je Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše,
3: ano.
4: Že se mi líbala ta historka, když ves na tom skutru tu ze záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno a nás opustila.
4: Zdravím vás oba dva, chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze Záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové.
3: Ano.
1: Vzpomínáme na ně. Díky ano. Za připomínku.
3: Ano, ale no? Jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý
5: den. A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
5: Zbytek mé, zarec.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Halo. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Jestli už ví, kdo to je paní Kvitová.
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: To... Ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Teďka jsem moc hezky.
3: Díky.
1: Milane, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem,
1: jo.
3: Jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mhm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Jo. Dobré odpoledne. Halo?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou a ještě vy. Dobrý den. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Karas Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, potrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánovi, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis za to, nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a psala tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, ale Valdemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý Slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Micky Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, ještě kam to, zbývají, kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Sláma říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dneska už dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny,
1: tak ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, no už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě
2: ano,
1: netuší,
2: je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžejní přátelé a to se to hraje vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, jo, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je klaun volaný děti. Aha.
1: Bečko. To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha,
1: jo?
2: No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já to zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chleb jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bušta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás potěš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane Nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No,
3: fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny a Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat.
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králové?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný den, hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: Je 5 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy. Do 2 let by se měl zdvojnásobit počet center duševního zdraví. Knihovna Václava Havla má nové členy dozorčí i správní rady. Na Valdickém předměstí Výčíně vznikne nové odpočinkové místo a dnes bude maximálně 25 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. V České republice začalo fungovat nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Na klinice adiktologie Pražské všeobecné fakultní nemocnice nabídne komplexní léčbu pro závislé lidi se špatným sociálním zázemím. Celkem je u nás 51 center duševního zdraví a podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO se už připravují další.
1: Odhaduji na základě plánu, které máme, že by do 2 let jsme měli mít minimálně 75 center duševního zdraví. Většina z nich se stará o pacienty se závažnými duševními onemocněními, ale jsou i centra specializovaná na děti nebo na starší pacienty.
0: Knihovna Václava Havla má nové členy správní i dozorčí rady a je tak znovu usnášení schopná. Novým členem dozorčí rady se stal někdejší výkonný ředitel instituce Tomáš Šídlo. Do funkce ho ještě před svým odstoupením od projektu knihovny Václava Havla jmenovala Dagmar Havlová. Šídlo Českému rozhlasu řekl, že nabídku přijal především kvůli odkazu dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla.
2: Tak dozorčí rada koná podle příslušných zákonů nadačních a bude zejména dozírat na to, aby ta instituce dobře fungovala. Ty orgány, aby byly usnášenou schopné, tak musí mít určitý počet členů, což nebylo. Paní Havlová tím, že mě jmenovala, tak umožnila znovu činnost té dozorčí rady.
0: Podle člena správní rady Davida Duška z Hnutí STAN, ale zatím není jisté, zda si knihovna udrží licenci, která je pro její další existenci nezbytná. Radnice Výčíně zmodernizuje cestu mezi panelovými domy v ulici Kosmonautů na Valdickém předměstí. Stavbaři přes léto vybudují zpevněnou mlatovou stezku a vybudují nové místo s posazením. Další úpravy této části města jsou naplánované na příští rok.
3: Součástí plánovaných úprav bude také vybudování menší odpočinkové zóny u nevyužívané studny. Lidé zde najdou posazení a prostor pro krátký odpočinek. Mlatová cesta povede napříč travnatou plochou mezi bytovými domy a skončí u chodníků v ulici Kosmonautů. Projekt má usnadnit pohyb obyvatel v této lokalitě a zároveň zkulturnit celý veřejný prostor. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou rozšiřuje své aktivity do digitálního prostoru. Nově spustilo vlastní kanál na YouTube, kde nabízí záznamy přednášek, besed i další obsah zaměřený na historii a kulturu regionu. Do budoucna chce zveřejňovat také videa ze zákulisí přípravy výstav nebo představovat zajímavé sbírkové předměty, říká ředitel muzea Tomáš Zelenka.
4: V první fázi plánujeme zpřístupnit především přednášky, které zazněly v rámci velmi úspěšné univerzity třetího věku v Sýpce. Většina těchto přednášek je již natočena a zpracována a nyní je budeme postupně zveřejňovat na YouTube. Do budoucna chceme přidávat i další obsah, například komentované prohlídky našich výstav nebo krátké reportáže z akcí, které pořádáme. Sport.
0: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji v londýnském Queen's Clubu do 2. kola. Kuděrmětovovou z Uzbekistánu porazila na travnatém povrchu 6-0 a 6-3. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehaňkami a výjimečně se objeví bouřky, večer pak ustávání srážek. Teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně na 19 a biozátěž bude na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Rodov a Habřina. Její oprava pokračuje až do poloviny srpna. Objízdná trasa je značená.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dnes je středa, 10. června. Pěkně vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové, tedy nejenom Tomáš Mysliveček, ale taky Jakub Schmidt od mikrofonu. Svátek má dnes Gita, tak přejeme všechno nejlepší. No a pojďte se podívat, co pro vás všechno máme v dobrém ránu. Třeba Jiřího Korna, který nám zaspívá jako první, pak Jaromír Nohavica, Boniem, Lenka Filipová také, nebo Smoky. No a mluvit budeme i o tom, že v Česku startuje pomalu, ale jistě letošní festivalová sezóna. Jako první hudební fanoušky přiláká Rock for People, takže kdo ode dneška až do neděle v Hradci Králové všechno vystoupí, uslyšíte za chviličku v takovém pozvánkovém souhrnu, který jsme připravili. Takže dobré ráno ještě jednou a užijte si s námi středu 10. června. Dobré ráno od Jakuba Šmita.

zmizela jako laň lesa v nízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Jaromír Nohavica teď v Dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové dospíval. No a 5 dnů plných výraznějších rockových tónů, ale i nových objevů má před sebou festival Rock for People, který začíná na letišti v Hradci Králové právě dnes. 31. ročník láká třeba na skupiny Iron Maiden nebo Gorillaz. Get the cool.
1: Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především 4 virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Festival se letos rozrostl o tribunu u hlavního pódia a taky se zvětšil, aby měli fanoušci více prostoru, doplňuje zakladatel akce Michal Tomes.
2: My jsme vlastně po tom loňském roce si uvědomili, že s tou kapacitou 50 tisíc návštěvníků, ne že by to bylo jako úplně kritické, ale už to nebylo tak jako úplně komfortní v některých momentech, takže jsme vlastně rozšířili areál docela významně na úkor kempu a tam bude celá nová zóna, včetně stage jídelního koutu.
1: Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štefel, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi. She's crazy like food.

0: skupina Bonnie M na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové ve středu ráno. No a dnes je 10. června, 161. den v tomto roce začíná. No a svátek má Gita. Přejeme všechno nejlepší. Narozeniny oslaví třeba zpěvačka Marcela Holanová, bude jí dnes 75 let. Narozeniny tak má i hudební skladatel a klavírista Petr Malásek, tomu bude 62 let. No a my vám přejeme ještě jednou dobré ráno, hezké vstávání. Pojďte se spolu s námi podívat, jak bude právě teď.
1: Počasí.
0: Venku je zataženo, 13 stupňů Celsia třeba tady v Hradci Králové, taky v Rychnově nad Kněžnou, Výčíně 12 stupňů ukazuje teploměr, v Náchodě 11 a v Trutnově 10 stupňů Celsia. Čeká nás dnes oblačno až zataženo, od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a výjimečně se můžou objevit dnes i bouřky. Večer pak čekáme ustávání srážek. Teploty budou stoupat na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně naměříme 19 stupňů. Biozátěž by měla být na jedničce. Budeme to samozřejmě sledovat, všechno se může změnit ještě. Aktuální předpověď počasí budeme mít zhruba za hodinu. Takže jakmile dorazí z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, hned vám ji dáme.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Vzhůru k výškám se vypravíme s hosty dalšího pátečního habaděje. Po 10. hodině si o cestě za krásou a úspěchem budu povídat s Petrou Řehořkovou, zakladatelkou estetické medicíny u nás, psycholožkou, herečkou a také hrdinkou knihy Obyčejná bohyně. Po 11. hodině pak to budou mistři balonového létání David Línek a Jiří Hembal. Jejich akce 80 balónů nad Hradcem Králové se v loňském roce stala událostí roku a byla největší balónovou fiestou ve střední Evropě.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové, tak před chvíličkou jsme vám říkali, jak bude, jaké bude počasí, tak jsem říkal, že má být až 25 stupňů Celsia, no to ne, to jsem se překouknul v té předpovědi, protože jsem si v tu chvíli, když jsem říkal těch 25, hned uvědomil, že říkali meteorologové ochlazení na středu, takže ano, už jsem se podíval správně, ty nejvyšší teploty dnes maximálně 18 stupňů, ten teplotní rozptyl dnes 15 až 18, na horách 9 až 12 stupňů Celsia, takže takhle je to správně, co se týče teplot, a jinak dál platí, že bude zataženo až oblačno a během dne od jeho východu občas déšť nebo přeháňky. To ochlazení opravdu dnes dorazilo, takže s tím počítejte dnes s těmi nižšími teplotami. No a teď už je na řadě spotřebitelský servis Českého rozhlasu Hradec Králové, kde vás dnes zajímají podmínky vrácení zboží. Kolik peněz prodejce musí vrátit, to už teď vypočítává Josef Černý na základě jednoho z dalších vašich dotazů, který jste poslali na adresu studio.hradec@rozhlas.cz.
1: Dnešní docela zajímavý dotaz přišel od pana Vládi, který píše: pokud reklamuji zboží po roce a půl a ukázalo by se, že je neopravitelné, tak by měl obchodník vrátit peníze. Může snížit vyplacenou částku za opotřebení zboží nebo musí vyplatit celou částku? Třeba boty by za 2 roky mohly být teoreticky hodně opotřebované, ale televize naopak ne. Pane posluchači, teoreticky máte pravdu, ale je to takhle. Pokud je věc, kterou vracíte, běžně opotřebená, pak máte nárok na vrácení plné kupní částky, takže běžně opotřebené boty ano, rozpárané nebo jinak poničené nikoliv. Tam by vám ale zase prodejce poslední reklamaci neuznal a peníze by vám nevracel.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.
3: Život je šatna v kabaretu.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Lidé v Rokytnici v Orlických horách ode dneška do 18. června nevyřídí záležitosti na matrice ani v evidenci obyvatel. Městský úřad tyto agendy dočasně uzavřel z provozních důvodů. Omezení se týká například vydávání matričních dokladů nebo změn údajů v evidenci obyvatel. Radnice o tom informuje na svém webu. V Martinkovicích na Broumovsku dokončují opravy márnice a kaple v sousedství kostela. Obec za renovaci zaplatí 500 000 korun. Podle nezávislého starosty obce Jaromíra Jirky práce skončí ještě v červnu. Ochránci přírody nabízejí lidem netradiční možnost trhání květin v chráněných oblastech. Veřejnost vyzývají, aby jim tak pomohla třeba s likvidací invazního vlčího bobu neboli lupiny. Ta se vyskytuje po celé republice a vytlačuje původní druhy. Ochranný svaz autorský předá večer ceny nejlepším českým hudebníkům. Nejvíce nominací, celkem 5, jich má reper a producent Kalin. Americká tenistka Serena Williamsová se vrátila na okruh WTA úspěšně. Po 4leté pauze zvládla s Kanaďankou Bokovou úvodní kolo 4 hry na turnaji v londýnském Queen's Clubu. Americko-novozélandskou dvojici Melicharová-Martinezová-Rutliffová porazila 2-0 na sety. A dnes bude oblačno až zataženo, během dne od jihovýchodu občas déšť nebo přehánky. Teplotní maxima 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně do konce června pokračuje rekonstrukce Ruské ulice. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Králové, přejeme teď 9 minut po půl šesté, tady Český rozhlas Hradec Králové, středa 10. června, pojďme se podívat taky dnes, co píšou.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Začnu Mladou frontou dnes a přílohou kraj Hradecký. Zaměstnanci Krkonošského národního parku se obávají škrtů a změn, píše se tady. Odboráři zprávy Krkonošského národního parku vyzvali v otevřeném dopise ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy k větší transparentnosti při výběru ředitele parku, k vysvětlení avizovaného snižování počtu pracovních úvazků a také nejasností o rozsahu a dopadech při případných organizačních změnách. Připomeňme jen, že ministr odvolal ředitele Romana Beniše, park dočasně vede vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus. Ministerstvo předpokládalo, že se nový ředitel ujme funkce 4. května, ale výběrové řízení se prodloužilo a podle dostupných informací nebyl termín jmenování dosud stanoven. Přihlásilo se celkem 14 uchazečů do výběrového řízení na nového ředitele Krkonošského národního parku. Víc už si dočtěte a přečtěte, prostudujte sami v Mladé frontě dnes, jak jsem říkal, v regionální příloze Hradecký kraj, to najdete. Já už se dívám také do Hradeckého deníku regionálního, kde je zmínka o tom, že na dálnici D11 u hranic s Polskem se už asfaltuje, takže stavba D11 pokračuje. Půl roku před předpokládaným otevřením 3 kilometry dlouhého dálničního úseku D11 na česko-polské hranici v Královci pokročila stavba do další fáze. Stavební firmy zahájily pokládku prvních asfaltových vrstev, posunuli se s výstavbou mimo úrovňové křižovatky i sjezdu z budoucí dálnice na silnici první třídy číslo 16. Podařilo se jim také vyřešit komplikace s konsolidací násypů, které brzdily postup prací. Pokud nenastanou některé další neočekávané události, tak ke zprovoznění dojde ke dni 30. listopadu roku 2026. Píše se tady. Tak to byl regionální deník, no a ještě Právo tady máme. A titulní článek dnešního vydání: koalice útočí na soudy, je to hra s ohněm, říkají odborníci. Soudkyně měla dopředu připravený rozsudek, nebo byl to politický proces, anebo například ústavní soudci se umí chovat aktivisticky. Tak takhle mluví, a to jsou výroky, které zaznívají z vládních řad současné vládní koalice. Nezávislost soudů spochybňují jak premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, tak i předsedové dalších dvou koaličních stran, tedy ministr zahraničí Petr Macinka za motoristy a taky předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle odborníků jsou taková prohlášení nezodpovědná, protože vyvolávají v občanech nedůvěru v justici. Odborníci před zpochybňováním justice velmi důrazně varují, jakmile systém ztrácí důvěru i díky těmto výrokům, je extrémně těžké, aby ji získal zpátky. Je to hraní si s ohněm, řekl Právu Ondřej Preuss, právník z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Velký článek tady k tomu je v dnešním Právu, tak si také pročtěte a prostudujte. Tak my noviny zavíráme, dál vám přejeme dobré ráno, za 3 minuty už bude 6:15.

0: Je 6:45 úplně přesně, přejeme dobré ráno z Hradce Králové, no a představitele Královéhradeckého kraje ve čtvrtek 23. dubna ocenili v zámecké jízdárně v Klumci nad Cidlinou významné osobnosti, které svým celoživotním dílem, profesními úspěchy i občanským nasazením přispěly k rozvoji regionu a šíření jeho dobrého jména doma i v zahraničí. No a jedním z nich je i František Kinský, který si dokonce odnesl nejvyšší krajské ocenění Řád Královéhradeckého kraje za mimořádný přínos k záchraně, obnově a živému využívání kulturního dědictví a jeho otevření veřejnosti. František Kinský bude hostem dnes ráno po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, takže k tomu nejvyššímu krajskému ocenění Řádu Královéhradeckého kraje budeme samozřejmě blahopřát, ale taky se zeptáme, co je všechno na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí nového a jaká tam bude ta letošní hlavní turistická sezona. Určitě si poslechněte Františka Kinského dnes ráno po 8:30 v našem vysílání.
1: Počasí.
0: Se dívám na předpověď. Nejdřív možná na ty aktuální ranní teploty. Tady v Hradci Králové ukazuje teploměr něco kolem 13 stupňů Celsia, v Jičíně 12, v Rychnově 13 stupňů, v Náchodě 11, v Trutnově 10, všude obloha v celém našem Královéhradeckém kraji je teď tedy zatažená. No a co nás čeká během dne? Dnes deštivo a chladněji, postupné ochlazování už přišlo včera, takže dneska bude oproti třeba těm včerejším dopoledním teplotám, kdy ještě opravdu ty teploty stoupaly až k 25 stupňům Celsia, než přišla ta razantní změna, tak dneska už budou jenom do 18 stupňů. Dnes tedy oblačno až zataženo. Během dne od jihovýchodu občas déšť nebo přehánky čekáme. Teplotní maxima 15 až 18 stupňů Celsia, na horách 9 až 12 a biozátěž bude dnes na jedničce.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Petr Kolář teď dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové 9 minut před 6 hodinou. No, teď to bude o číslech chviličku s dětmi, o oblíbených číslech, protože možná, že vás taky zaujal nedávno ten úspěch jednoho z Čechů, který vyhrál téměř 3 miliardy korun, neskutečná suma. No, jaká čísla byste vsadili vy? Možná třeba data narození někoho z rodiny, někdo preferuje náhodný výběr čísel, anebo prostě má třeba každý z nás taky svá čísla oblíbená a právě o nich si teď bude s dětmi chviličku podívat reportérka Tereza Brázdová, která s nimi zašla do školky s touto otázkou.
1: Jaké je vaše nejoblíbenější číslo?
2: Moje 100.
3: Moje 10.
4: Moje nekonečno.
1: Umíte už počítat?
5: Jo, já umím počítat do nekonečna.
1: To nejde, když to nekončí, ne?
5: Jo, ale já umím počítat do 20.
1: A už se to učíte ve školce?
6: Jo.
1: A proč musíme umět počítat?
3: Protože, aby jsme se aspoň učili počítat.
5: Aby jsme se i naučili plus 2 a plus 3.
4: Protože, aby uměli ve škole to pak dělat a aby věděli, jak jdou čísla za sebou. A ten jeden, co už se to naučil sám od sebe, nebo jak to dávno věděl, tak to naučí, kdo toho neví moc.
1: Co počítají vaši rodiče?
5: No, oni počítají peníze. A nebo dýška.
7: A takhle to vidíme my.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Královéhradecký kraj zahájil kampaň pro rodiče a děti o nebezpečí v online prostředí. Koaliční poslanci chtějí zmírnit pravidla střetu zájmu. Rychlobrusla Řídek získal cenu Guta Jarkovského a dnes bude maximálně 18 stupňů. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Královéhradecký kraj připravil preventivní kampaň nazvanou Než klikneš, která upozorňuje na rizika internetu a sociálních sítí. Zaměřuje se hlavně na rodiče a má jim pomoci lépe porozumět digitálnímu světu jejich dětí. Součástí projektu je putovní výstava, besedy s odborníky a také web s praktickými radami pro bezpečný pohyb v online prostředí. Kampaň reaguje na rostoucí počet případů kyberšikany, vydírání nebo zneužívání osobních údajů, vysvětluje mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
3: Kampaň Než klikneš chceme dostat co nejblíže lidem v celém kraji. Prostřednictvím skutečných příběhů ukazujeme, s jakými riziky se mohou děti na internetu setkávat a jak jim mohou rodiče pomoci. Součástí jsou výstavy, besedy i webové stránky, kde lidé najdou konkrétní rady a doporučení pro bezpečné chování v online prostředí.
2: Základní a mateřská škola v Čisté u Horek pořádá dnes od 10 hodin společně s Vrchlabskou diakonií čtvrtý ročník speciálního charitativního běhu. Výtěžek z této akce bude věnovaný na nákup speciálního kočárku pro 11-letou dívku, která trpí vzácnou chromozomální vadou. Dopolední běhy jsou připravené pro děti, odpoledne se může přidat kdokoliv. Prezentace je na hřišti u obecního úřadu, kde je také občerstvení, které přichystali školáci. Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmu, takzvaný Lex Babiš. Podle včera předložené novely by firma ministra mohla čerpat nenárokové dotace i investiční pobídky, pokud by je neposkytovalo ministerstvo, které sám řídí. Dosud takové dotace ani veřejné zakázky nesměly získávat firmy, v nichž má člen vlády nejméně čtvrtinový podíl.
4: Současné pojetí je podle předkladatelů příliš široké a neodpovídá původnímu smyslu. Novou definici střetu zájmů podporuje i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
5: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů.
4: Podle Ivana Bartoše z Pirátské strany by změny, pokud by byly schváleny, umožňovaly dál čerpat bez překážek dotace společnostem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
6: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetence, které spadají pod jednoho člověka. U Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády.
4: Kvůli možnému pokračujícímu střetu zájmů předsedy vlády nechala opozice svolat na čtvrtek mimořádnou sněmovní schůzi. Daniela Brichtová, Český rozhlas. Sport.
2: Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Stanislava Guta Jarkovského za nejhodnotnější výkon minulého roku. V něm Jílek ovládl juniorský světový šampionát, na tom seniorském získal bronz na 10 kilometrů a zároveň se prosadil mezi elitu ve světovém poháru. Jílek má radost, že ho jako nejlepšího vybrali ostatní sportovci.
7: Já jsem hrozně poctěn, že vlastně získávám tuhle cenu, jakož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, během dne od jihovýchodu občas déšť nebo přehánky. Teplotní maxima 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Až do listopadu je na Trutnovsku z důvodu rozsáhlých oprav uzavřena silnice Poděbradová mezi obcemi Radeč a Úpice. Objízdná trasa vede přes Maršov u Úpice a Libňatov.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A Český rozhlas Hradec Králové vám i po 6. hodině přeje dobré ráno. Jsou 4 minuty po 6., abych byl tedy úplně přesný. Dnes je středa 10. června. No a do zahájení Královéhradeckého mezinárodního divadelního festivalu Regiony zbývá už jenom 9 dní. Patří k nejvýznamnějším letním kulturním akcím u nás a letos na 30 místech v Hradci Králové nabídne přes 400 představení nebo koncertů. Podrobnosti k tomu přidá už za chviličku naše reportérka Adela Kavříková, tak si poslechněte. No a ve sportu to dnes bude o tom, že hokejoví mladíci vyhlížejí pomalu, ale jistě blížící se draft do slavné NHL. Z českých talentů by měl mít vysoký výběr především královéhradecký odchovanec Adam Novotný, kterému se predikuje volba v první dvacítce. O tom tedy budeme mluvit v dnešní sportovní reportáži chvilku před 7 hodinou v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdraví vás Jakub Schmidt a ještě jednou vám všem přeju krásné dobré ráno a příjemnou středu.

0: To byl Rangers v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 3 minuty už bude 6:45. Mezinárodní divadelní festival Regiony nabídne letos na 30 místech v Hradci Králové přes 400 představení. Začne 19. června a tradičně potrvá 8 dnů. Na programu jsou činohra, alternativní nebo loutkové divadlo, tanec, novocirkusová představení a nebo program pro děti. Nebudou chybět ale ani koncerty nebo workshopy a diskuze. Podrobný program festivalu představili organizátoři včera a byla u toho i naše reportérka Adéla Kavříková.
1: Téma letošního festivalu je dialog, protože je velice důležitý pro vztahy mezi lidmi, pro politiku i pro rodiny.
2: Vysvětluje ředitelka spolupořádajícího Klicperova divadla Eva Mikulková. Jednou z nejvýraznějších produkcí, která s tématem dialogu pracuje, bude letos projekt Tohle město není pro starý, vycházející z autentických výpovědí seniorů a seniorek.
3: Staří lidé jsou tu prostě s námi a rozhodně nejsou jenom nějakými pasivními objekty péče, ale jsou taky lidmi, kteří tu společnost chtějí spolu utvářet. Takže nás na tom zajímaly třeba i takové fenomény, které opravdu existují, jako například seniorský klima aktivismus.
2: Popisuje režisér a dramaturg Vojtěch Bárta. Tuzemská divadelní scéna na festival přiveze mimo jiné premiéru autorské adaptace Orfeus a Euridika divadla na Cucky, představí se ale i divadlo na Zábradlí, městská divadla Pražská nebo moravské divadlo Olomouc. Svá představení pochopitelně nabídne i domácí Klicperovo divadlo. Popisuje jeho dramaturgyně Adéla Vondráková.
4: Vybrali jsme 3 inscenace, začínáme Siránem, hrajeme také kabaret Königrec a poslední večerní představení z našeho repertoáru je Portrét dámy.
2: A 3 svá představení uvede v rámci tradičního dračího víkendu i Hradecké divadlo Drak, doplňuje jeho ředitel Tomáš Jarkovský.
5: V sobotu bude Krabat, neděli to je Hračka a v pondělí dopoledne ještě hrajeme Školu Hron.
2: Mezinárodní sekci festivalu otevře katalánský soubor La Perla s inscenací Macbethova píseň. Zahraničních představení ale lidé podle Adély Vondrákové z Klicperova divadla uvidí mnohem více.
4: Je to vlastně jejich verze Shakespeareova Macbetha, také francouzská La Compagnie Babel a v neposlední řadě jsou to Negativy sněhu, což je zcela unikátní inscenace, která kombinuje divadlo, film, moderní technologie a je to mezinárodní koprodukce mezi slovenským, polským a německým divadlem.
2: Vidět víc než 400 nabízených představení za 8 dnů nejspíš nestihnou ani ti největší divadelní nadšenci. S plánováním nabitého programu jim ale letos nově pomůže speciální sekce na webu festivalu.
6: Můžou si uložit svůj program, bude jim to hlídat, jestli se dá stihnout doběhnout mezi jednotlivými představeními, jaká je pěší trasa, kde jsou nejbližší kola nebo zastávky MHD.
2: Doplňuje mluvčí Klicperova divadla Martin Sedláček. Velkou část produkcí, hlavně těch pod širým nebem, nabídne festival zdarma. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme.

0: 6 hodin 19 minut. Český rozhlas Hradec Králové s vámi ve středu 10. června. Dnešek je 161. dnem v tomto roce. Svátek má Gita a narozeniny oslaví třeba zpěvačka Marcela Holanová, která dnes slaví tedy 75. narozeniny. Všechno nejlepší přejeme.
1: Počasí.
0: No a nejprve pohled na aktuální ranní teploty, které se tady v Hradci Králové třeba konkrétně teď pohybují kolem 13 stupňů Celsia, obloha je zatažená, stejně tak v Jičíně zataženo, 11 stupňů, v Rychnově 13 stupňů taky zataženo a dívám se i do Náchoda, tam je taky zataženo a teploměr ukazuje 11 stupňů Celsia, v Trutnově taky zatažená obloha 10 stupňů. To je aktuální pohled na okresní města Královéhradeckého kraje, no a teď už taky pohled na to, co nás čeká dnes během dne. Dneska deštivo a chladnější den to bude, většinou bude zataženo až oblačno, během dne s občasným deštěm, odpoledne i s přeháňkami a teploty 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12, vítr k tomu povane slabý, proměnlivý. Noc bude taky s velkou oblačností a převážně deštivá, teploty v noci 11 až 8 stupňů, no a ještě se můžeme podívat taky na čtvrtek, na zítřek, zítřek bude odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teploty zítřejší ještě o něco nižší než ty dnešní, zítra tedy 14 až 17 stupňů, na horách čekáme 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: S Šarmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V módních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O insulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou a v dalším díle se o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Elán teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. No a odpoledne po 13. hodině tady bude Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, policejní instruktor sebeobrany a spisovatel Pavel Černý, který nám řekne třeba i to, že napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi. No a během příprav zjistil spoustu zajímavých informací, jak co se třeba například dozvěděl o Lídě Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostní složek BMEho, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná tím muži, obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje, reaguje jako na ženskou, jo, a byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to prý to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál, proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně, a že to bylo pochopitelné.
0: A víc dnes odpoledne po 13. hodině, kdy bude u Alex Minářové hostem policejní instruktor sebeobrany a spisovatel Pavel Černý, tak si určitě poslechněte naše odpolední vysílání. Teď za 4 minuty bude 6:30, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, ještě jedna písnička a pak už další aktuální zprávy přesně o 6:30 s Tomášem Myslivečkem. Ať se vám hezky poslouchá Český rozhlas Hradec Králové a ať se hezky vstává.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Hradci Králové začíná festival Rock for People. Pětidenní akce letos láká na skupiny Gorillaz nebo Iron Maiden. Návštěvníci se do areálu v parku 360 dostanou zdarma třemi kvadlovými linkami městské hromadné dopravy a zdarma můžou využít taky sdílená kola. Podrobnosti ve zprávách v 7. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Dětský ombudsman Martin Beneš sestavil svůj poradní tým z dětí a dospívajících. O 30 členech rozhodl los, zájemců bylo skoro 700. Jde o chlapce a dívky z různých regionů a s různými životními zkušenostmi. Ombudsmanovi budou přinášet svůj pohled na problémy, které se jich týkají, i návrhy řešení. Poprvé se sejdou 22. června. Železniční podchod v Přelouči zdobí nově černobílé portréty dabingových herců. Odkazují na udílení cen Františka Filipovského, které město pořádá. Vytvořili je žáci základní a umělecké školy, autorům je 8 až 18 let. Halovou mistrní světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel čeká další start v diamantové lize. Na mítinku v Oslu se dnes představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. A dnes bude většinou zataženo až oblačno, během dne s občasným deštěm, odpoledne i s přehaňkami. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 24. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec Králové dejte pozor na sraženou srnu na komunikaci. A dobře dojďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, slad

0: Denní tisk.
1: Dnes už podruhé otvíráme spolu s vámi noviny. Je 7 minut po půl sedmé, tak se pojďme znovu podívat, co ještě dalšího píšou. Třeba benediktinská turistická chata Hvězda v Broumovských stěnách na Náchodsku je v rekonstrukci. Opětovné otevření oblíbeného turistického cíle je v plánu ve druhém čtvrtletí roku 2027. Investorem je benediktinské opatství svatého Václava v Broumově, které opravuje historický objekt s místními řemeslníky a firmami. Nakolik rekonstrukce chaty Hvězda jde, benediktíni neuvedli, chata, jenom připomínám, je uzavřena od podzimu. A víc už si o tom můžete přečíst právě v Mladé frontě dnes v regionální příloze, kde také píšou o tom, že hradečtí junioři fotbaloví jsou mistři, hradečtí třímali pohár pro šampiony, zlaté medaile a vítězná trofej pro dorostenecké šampiony jsou definitivně v Hradci Králové. Mladí fotbalisté hradeckého klubu je obdrželi po zápase s Libercem, před kterým už věděli, že jim titul mistrů republiky v kategorii U19 nikdo nemůže vzít. Radost jim tak neskazil ani výsledek 0-1, který pro ně byl první prohrou v jarní části mistrovského ročníku. Jinak pro hradecký fotbalový klub je letošní titul v nejstarší mládežnické kategorii třetím v jeho historii, takže je to opravdu úžasná událost, moc blahopřejeme i my. Podrobnosti také v Mladé frontě dnes v té hradecké regionální příloze. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva, kde píšou, že v Českém ráji bude brzy možné schladit se v novém krásném biotopu. V Českém ráji za pár dní přibude nová možnost, kde se osvěžit v parních dnech, které nás v létě určitě čekají, v místech někdejšího oblíbeného koupaliště v Dolánkách u Turnova, zpřístupní nové vybudované biotopové koupaliště. V těchto dnech se uměle vytvořené jezírko v údolí řeky Jizery plní a koncem června jej zpřístupní návštěvní. Ještě do konce června zůstane tedy biotop v Dolánkách oplocen, ačkoliv se napouští voda a finišují stavební práce, tak nové místo pro přírodní rezervaci ještě potřebuje čas, především pro růst zeleně. Přírodní biotop s travnatými plochami, stezkami i potřebným zázemím bude veřejnosti přístupný potom od konce června zdarma, nebudou chybět ani převlékárny, anebo venkovní sprchy a dokonce se tady chystá i stánek s občerstvením, který už čeká na svého nového nájemce. Podrobnosti si můžete dočíst a přečíst sami na straně číslo 18, je tady i fotografie, to je nádherně modré blankitné vody, takže se podívejte. To je všechno pro to chvíli z dnešního tisku, z dnešních novin, za hodinu se do novin ještě podíváme znovu a vybereme to nejzajímavější opět. Dobré ráno.

0: přejím dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, naši dnešní ranní sportovní reportáži, takže nás dál poslouchejte.
1: Počasí.
0: Dnešek bude deštivý a chladnější, většinou bude zataženo až oblačno, během dne počítejme s občasným deštěm, odpoledne i s přeháňkami. Teploty se budou pohybovat mezi 15 a 18 stupni, na horách mezi 9 a 12 a k tomu povane vítr slabý, proměnlivý. Předpokládané množství srážek, když zaprší 2 až 10 mm. Pojďme se podívat taky na noc, čekáme v noci velkou oblačnost a převážně deštivo, teploty v noci 11 až 8, na horách 8 až 5 stupňů Celsia. No a zítřek bude taky odpoledne přeháňkový a bouřkový. Oblačno až zataženo bude zítra, místy s občasným deštěm, který bude během dne přecházet do přeháněk. Odpoledne se hlavně na horách objeví bouřky, no a večer zítra začnou srážky slábnout a ustávat. Zítřejší teploty ještě o malinko nižší, o stupeň nižší, tedy abych byl přesný než ty dnešní, zítra tedy 14 až 17, na horách zítra 8 až 11 stupňů čekáme.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Sport.
1: Ano, sportovní informace. Dnes hokejové nás čekají, pak ještě Nebe Peklorai, Věra Martinová a taky skupina Alphaville, než tu budou další zprávy v 7, což bude za nějakých 10 minut. No a teď tedy o tom, že 18-letý hokejista Adam Novotný udělal opravdu výrazný krok k tomu, aby byl za 2 týdny nejvýše draftovaným českým hráčem do NHL. Po vydařené sezóně v kanadské juniorce ještě navýšil své ambice na víkendových combine testech v Buffalu, kde patřil ve fyzických testech k těm nejlepším. Královéhradecký odchovanec po svém návratu sportovnímu reportérovi Tomáši Borovcovi přiznal, že se na sraz pozvané stovky talentů hodně chystal.
2: 5,5 týdne jsem se na to připravil, protože věděl jsem, že to může jenom pomoct samozřejmě, a kdyby ty testy třeba byly špatný, tak ty týma to samozřejmě koukají, takže jsem chtěl nic podcenit a chtěl jsem se na to připravit, jak nejvíc jsem mohla. Dopadlo to asi možná i na to očekávání, takže se to vyplatilo, ta práce.
3: Kolik těch disciplín celkem bylo?
2: Řekl bych něco mezi 10-15, čtvrtek, pátek, sobota, takže to nebylo vlastně v jeden den, to by bylo docela náročný. Ten člověk se tam hrozně jako vyhecuje. Ty výsledky byly samozřejmě lepší, než když jsem byl třeba sám posilovně, tak i ty třeba ty chyby. To jsem se jako úplně vyhecoval, že jsem byl jako sám sebe překvapený.
3: 18 chybů. Druhý nejlepší zápis v historii combine testů. Jenom Jack Hughes, hvězda New Jersey Devils, byl lepší o jeden z chyb. Co zapříčinilo to, že jste se vyhecoval?
2: Já jsem byl poslední hráč, který prošel celýma těma disciplínama v ten poslední den. A já jsem viděl, že jakoby z chyby by měla být moje silná stránka. Takže já jsem tam vlastně přišel a zeptal jsem se, kdo má nejvíc. Oni mi řekli nějaký hráč, že má 17. A řekli mi, chci vidět dneska 18. Tak jsem si říkal, tady prostě se musím vyhecovat a těch 18 dát. Zkusil jsem i 19. Protože už mi to bohužel nedovolili, ale tak jsem dal těch 18 určitě.
3: Když jsem se díval na hmotnost Jacka Hughese, tak on měl v době, kdy dělal chyby na combine testu, o 17 kilo méně než vy, takže to ještě víc vyzdvihuje váš výkon.
2: Samozřejmě to rozdíl, jestli taháte 92 kilo anebo 75 kilo.
3: Zástupci klubů byli přímo na testech?
2: Tak většinou každý tým tam měl 2-3 zástupce, takže i to vás hrozně vyhecuje, že se vy se podíváte na tu tribunu tam a tam ty GM z klubu, scouti, a já bych řekl, že jsou tak 5 metrů od vás.
3: Figurujete v možné první 20 pro draft. Myslíte si, že právě ty combine testy a ty pohovory s tím mohou i hnout?
2: Podle mě můžou s tím hnout jak nahoru, tak dolů. Ten tým prostě vás pozná jako člověka, nejenom hráče na ledě.
3: Komunikace, pohovory, samozřejmě v angličtině.
2: Určitě, no, všechno v angličtině. Vím, že pár kluků třeba z Evropy neuměli anglicky, měli překladače, ale samozřejmě já jsem to všechno zvládl. Už jsem měl v průběhu sezóny několik meetingů, takže ta angličtina je hrozně důležitá.
3: 26 meetingů. Kdo proti vám seděl z toho klubu většinou?
2: Někde jste přišli do místnosti, bylo tam třeba 4-5 lidí a pak třeba 10 lidí. A najednou tam máte GM klubu, máte tam různý scouty. Máte tam všechny lidi, kolem kterých se to prostě točí, že jo. Každý se vás ptá na ní otázky a všichni vás takhle koukají. Když jsem měl s Detroitem, tak tam byl Eisenman, což je jako obrovská legenda hokejová, a sedět tam naproti němu a vidět, jak je poslouchá, bylo úplně skutečný. Většinou ten první meeting takový, že jste nervózní, a pak více mělo to všechno stejný.
3: Vnímáte to, že jsou před vámi dveře do velkého světa, jak si to připouštíte?
2: Budu z toho nervózní, to ne, že ne, je to prostě něco, protože jsem tady pracoval 18 let, víceméně. A je to prostě obrovský sen, ale pro ně to je jenom začátek nějaký nový kapitoly. Nic to neznamená, to už známe několik případů prostě z minulých draftů. Když jste draftovaný, tak to samozřejmě se znamená a je to jenom prostě motivace k další práci. Už aby to bylo, je to takový čekání teď a už se na to hrozně těším. No.
3: Říká český hokejový útočník Adam Novotný po absolvování combine testů v Buffalu před draftem do NHL. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V Hradci Králové začíná festival Rock for People. Prezident přijal na Pražském hradě ministra zemědělství. Atlet Štefela si na mítinku v Kladně posunul letošní výškařské maximum. A přes den čekáme občasný déšť. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Mysliveček. Na letišti v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. Pětidenní akce letos láká na skupiny Gorillaz nebo Iron Maiden. Organizátoři očekávají, že do festivalového areálu dorazí denně 50 000 fanoušků.
6: Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především 4 virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štefel, Český rozhlas.
4: Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou pořídí nové zařízení pro označování oblečení klientů pobytových služeb. Na jeho nákup získala 60 000 korun na letošní burze filantropie v Hradci Králové. Díky nové štítkovačce bude možné označit oblečení klientů tak, aby se při praní nebo manipulaci nestrácelo a vždy se vrátilo svému majiteli. Vysvětluje vedoucí pobytových služeb Petra Šírová.
7: Každý den řešíme obrovské množství prádla a jeho současné značení fixem je bohužel neefektivní. Fixy se vymývají, oblečení ztrácí identifikaci a pak dochází k záměnám, což pochopitelně přináší stres klientům, jejich rodinám i našemu personálu. Díky úspěchu na burze pořídíme moderní štítkovačku.
4: Zemědělství a letošní sucho bylo jedním z témat včerejší schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsuší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Podle Šebestiána proto diskutovali s prezidentem i o tom, jak podpořit ty, na které sucho už teď dopadá nejvíc.
8: To, aby se ta situace vyhodnotila, tak na to je vlastně samozřejmě ještě čas. Uvidíme, jak se nám to propíše do té produkce, jaké budou ztráty. Ať už z pohledu trvalých travních porostů, objemných krviv, jednotlivých komodit a tak dále.
1: Sport.
4: Čeští fotbalisté dnes odcestují do Mexika, kde vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Jižní Koreji. Utkání začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. A atlet Tomáš Staněk ovládl soutěž koulařů na mítinku Kladno hází a výrazně si vylepšil letošní maximum. Zvítězil výkonem 21 metrů.
9: Ráno jsem se cítil fakt nějak jako zvláštně, pak jsem si říkal, uvidím, jaký to bude, a bylo to výsledku dobrý, takže jsem z toho nadšený a k závodu, no, první zajišťovák a druhý jsem úplně superově trefil, takže mi trenér řekl, ať na to kašlu a asi dobrý měřiči tady, no, že jsem vyhrál o centimetr.
4: Soutěž o štěpařek vyhrála v Kladně Petra Sičaková v osobním rekordu 60 metrů a 98 cm. Výškař Jan Štefela byl druhý ve svém letošním venkovním maximu 225 cm.
1: Počasí.
4: Dnes bude většinou zataženo až oblačno, během dne s občasným deštěm, odpoledne i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12. Vítr povane slabý proměnlivý a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Jičínsku je kvůli opravám povrchu do 20. června uzavřena silnice 3. třídy mezi obcemi Soběraz a Újezdec. Objízdná trasa vede přes železnici a Siřenov.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: A
0: 4 minuty po 7 pokračuje. Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je středa 10. června. Jenom připomínám těm, kteří třeba před chvíličkou vstali. Čeká nás bleskovka v této hodině. V ní si zahrajeme opět o naši rozhlasovou propisku a taky opět o 2 vstupenky na letošní festival Poláčkovo léto do Rychnova nad Kněžnou. Dnes to konkrétně jsou vstupenky na představení ABBA World Revival Symphonic Show. Čeká vás to v Rychnově nad Kněžnou 24. 6. od 19 hodin v zámecké jízdárně v Rychnově nad Kněžnou. No a bude to určitě velká paráda. Takže vám přeju hodně štěstí, ať to vyjde před 7:30. No a jinak taky budeme mluvit za chviličku o tom, že ve fakultní nemocnici v Hradci Králové dnes začíná stavba nového pavilonu infekčních nemocí. Co přinese pacientům a jaké další projekty nemocnice chystá a připravuje, o tom se zmíní Jiří Hofman, náš reportér, za malou chvíli. Tak nás dál poslouchejte a určitě dál vstávejte s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dobré ráno vám přeje Jakub Schmidt.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, kde nám teď zpíval Petr Spálený. A za 4 minuty už bude 7:45. Jak jsem říkal, dnes dopoledne začne ve fakultní nemocnici v Hradci Králové stavba nového pavilonu kliniky infekčních nemocí. Jde o jednu z největších investic, které nemocnice v současnosti připravuje. Jinak pokračují i další stavební projekty v areálu nemocnice a i o tom teď budeme mluvit. Podrobnosti k tomu všemu má pro nás náš reportér Jiří Hofman. Dobré ráno, Jiří.
1: Dobré ráno.
0: Tak co konkrétně se dnes tedy začíná stavět v areálu fakultní nemocnice v Hradci Králové?
1: Tak v 10 hodin nemocnice slavnostně zahájí výstavbu nového pavilonu pro kliniku infekčních nemocí. Podle informací, které nemocnice a ČTK zveřejnili letos v březnu, půjde o 6-patrovou budovu za zhruba 850 milionů korun. Na samotné stavební práce má připadnout asi 760 milionů korun.
0: Tak bohužel
1: na zemi také kožní klinika, nový objekt roste mezi neurochirurgickou klinikou a budovami laboratorních oborů při okraji nemocničního areálu směrem k městskému okruhu. Hotovo by mělo být v roce 2028.
0: Trošku nám ten signál vypadává, Jiří, tak s tím zkus něco udělat, jestli je to v tvé moci, nevím. Něco jsme slyšeli, něco ne. Zeptám se dál, proč je nová budova ve fakultní nemocnici potřeba? Tak
1: hlavním důvodem je stáří současného zázemí.
0: Ano, slyšíme se, Jiří, můžeš
1: pokračovat. Klinika infekčních nemocí sídlí v budově z roku 1929, která už přes dílčí rekonstrukce neodpovídá požadavkům moderní medicíny. Nový pavilon má zlepšit podmínky pro hospitalizované i ambulantní pacienty a umožnit účinnější izolaci lidí s infekčními onemocněními. Právě to je u infekční medicíny zásadní. Klinika je navíc jediným specializovaným pracovištěm svého druhu v Královéhradeckém kraji. Každoročně hospitalizuje zhruba 1300 až 1500 pacientů a dalších asi 15 000 lidí ošetří ambulantně. Součástí nového pavilonu má být také centrum očkování a cestovní medicíny.
0: No a ještě nám řekni tedy, jestli se to povede na závěr říct, co dalšího se aktuálně ve fakultní nemocnici v Hradci Králové staví a buduje.
1: Pokračuje modernizace chirurgických oborů za přibližně 4,5 miliardy korun. Dokončují se investice do onkologické kliniky a laboratorních provozů a připravují se další projekty. Jedním z pro téměř 900 aut nebo rozšíření některých dalších pracovišť. Vedení nemocnice už dříve uvedlo, že rozsah stavebních prací v areálu je mimořádný. Dnešní zahájení stavby pavilonu infekčních nemocí tak zapadá do série stavebních a investičních akcí, které teď v areálu nemocnice probíhají nebo se připravují.
0: Tak něco jsme slyšeli z toho, co všechno Jiří Hofman říkal, za ty výpadky, které byly teď četné, se moc omlouváme a děkujeme za informace. Naschledanou, Jiří.
2: S vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Skupina Rock se teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku už Pokáč a další nám budou zpívat samozřejmě, ale teď 18 minut po 7 je čas připomenout si, jaké nás dnes čeká počasí a jaká bude středa 10. června, tak zaktualizuju tady mapu Královéhradeckého kraje, tu aktuální teplotní, kde samozřejmě po ránu ty teploty malinko stoupají, ale dnes ráno opravdu jenom jemně a lehce, takže teploty třeba tady v Hradci Králové stále kolem těch 14 stupňů aktuálně, to též v Rychnově nad Kněžnou, Výčině 13 stupňů, Trutnově 11 nebo kolem 12 stupňů Celzia, v Náchodě taky 12 stupňů teď aktuálně. No a dnes nás čeká deštivý a chladnější den, většinou bude zataženo až oblačno, během dne s občasným deštěm a odpoledne i s přeháňkami musíme počítat. Teploty dnes v našem kraji od 15 do 18 stupňů, na horách od 9 do 12 a vítr k tomu povane slabý, proměnlivý. To předpokládané množství srážek je dnes od 2 do 10 mm. Pojďme se podívat i na noc, ta bude taky s velkou oblačností a převážně deštivá. Bude zataženo s deštěm, hlavně ve východní polovině kraje. K ránu budou srážky slábnout. Teploty v noci 11 až 8, na horách 8 až 5. A ještě krátký pohled taky na zítřek, ať víme, zítra odpoledne nás čeká přeháňkové a bouřkové počasí. Teploty zítra do 17 stupňů Celsia, tedy ty denní maxima, takže ještě to bude chladnější než dnes a na horách zítra 8 až 11 stupňů. Takže taková je předpověď. Tomáš Popelka nám řekne určitě ještě mnohem víc, možná i udělá výhled nějaký malý do konce tohoto týdne, který je deštivější a chladnější, no a my se s ním spojíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, jak je naším dobrým zvykem i dnes kolem 8:45.
0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Vzhůru k výškám se vypravíme s hosty dalšího pátečního habaděje. Po 10. hodině si o cestě za krásou a úspěchem budu povídat s Petrou Řehořkovou, zakladatelkou estetické medicíny u nás, psycholožkou, herečkou a také hrdinkou knihy Obyčejná bohyně. Po 11. hodině pak to budou mistři balonového létání David Línek a Jiří Hembal. Jejich akce 80 balónů nad Hradcem Králové se v loňském roce stala událostí roku a byla největší balónovou fiestou ve střední Evropě.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem řešit.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Tak to byl Pokáč teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, 7 hodin 23 minuty.
2: Bleskovka.
1: Je to tak, budeme soutěžit. Dneska hrajeme o propisku s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a taky o 2 vstupenky na festival Poláčko léto, který bude v Rychnově nad Kněžnou. A dneska tedy 2 vstupenky na představení Abavort Revival Symphonic Show 24. června od 19 hodin. To bude v zámecké jízdárně v Rychnově nad Kněžnou. Cena 1 vstupenky 790 korun, takže cena parádní i hodnotná. Bude to určitě moc příjemný a fajn zážitek toho 24. června. Takže hodně štěstí vám přeju, no a vaším úkolem bude zase někoho nebo respektive něco poznat, protože narozeniny, a já už jsem to dnes říkal, slaví dnes hudební skladatel a klavírista Petr Malásek, bude mu 62 let, takže moc blahopřejeme. No a on složil hudbu třeba i k tomuto televiznímu seriálu, tak doufám, že ho poznáte. Kdo bude vědět, co to je za seriál, hned telefonuje.

0: teď už víte asi všichni, tak 726 46 46 46 naše telefonní číslo do Českého rozhlasu Hradec Králové. No a kdo pak zavolal jako první? Dobře, zeptáme se. Halo, halo, dobré ráno.
1: Kdo pak dobré ráno, tady Milan.
0: Dobré ráno,
1: dobrý den.
0: Odkud voláte?
1: Volám z Rokytnice.
0: Milan z Rokytnice. No tak poznal jste televizní seriál, respektive taky tu hudbu především, která je z pera Petra Maláska, skladatela a klavíristy, dneska slaví narozeniny tento člověk, tak víte?
1: Tak Petru Maláskovi přeju všechno nejlepší, alespoň tak z rádia, a myslím si, že to poznali všichni, že to je seriál Ulice.
0: Nekonečný seriál, ano, Ulice, který už se vysílá od roku 2005 na televizi Nova. Ano, jinak poznal jste skvělé. Samozřejmě Petr Malásek je autorem nejenom tohoto, nebo této hudby k tomuto seriálu, ale mnohem dalších, mnoha dalších, protože těžištěm jeho umělecké činnosti je právě skladba, komponuje hlavně scénickou hudbu pro film, divadlo a televizi. Až do posud prý vytvořil více než 120 titulů tohoto typu. No a jinak on hraje na klavír už od malička, od 5 let. Jeho velkou inspirací byl jeho tatínek Jiří Malásek, který byl taky pianistou a skladatelem. No a jak všichni víme, tak spolupracoval jako pianista s Hanou Hegerovou například, ale doprovázel i zpěvačku Martu Kubišovou. A teď, to byste asi taky věděl, doprovází koho především, kterou zpěvačku?
1: Lucí Bílou.
0: Výborně, ano, ano, víte to skvěle. Tak já vám blahopřeju, cena je vaše. Hezky si to užijte, tu Abu v zámecké jízdárně Rychnovského zámku v Rychnově nad Kněžnou toho 24. června. Bude to určitě paráda. Pak nám dejte vědět, jak se vám to líbilo, jo?
1: Děkuji, těším se, určitě se odbudu
0: pár. Naschledanou.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Lidé v Rokytnici v Orlických horách ode dneška do 18. června nevyřídí záležitosti na matrice ani v evidenci obyvatele. Městský úřad tyto agendy dočasně uzavřel z provozních důvodů. Omezení se týká například vydávání matričních dokladů nebo změn údajů v evidenci obyvatele. Radnice o tom informuje na svém webu. V Martinkovicích na Broumovsku dokončují opravy márnice a kaple v sousedství kostela. Obec za renovaci zaplatí 1,5 milionu korun. Podle nezávislého starosty obce Jaromíra Jirky práce skončí ještě v červnu. Ochránci přírody nabízejí lidem netradiční možnost trhání květin v chráněných oblastech. Veřejnost vyzývají, aby jim tak pomohla třeba s likvidací invazního vlčího bobu neboli lupiny. Ta se vyskytuje po celé republice a vytlačuje původní druhy. Ochranný svaz autorský předá večer ceny nejlepším českým hudebníkům. Nejvíce nominací, celkem 5, jich má reper a producent Kalin. České fotbalistky skončily v kvalifikaci ve skupině o mistrovství světa druhé. V souboji o první místo prohráli na stadionu Walesu 1-3. Postup do baráže o šampionát ale mají jistý. A dnes bude oblačno až zataženo, během dne od jihovýchodu občas déšť nebo přehánky. Teplotní maxima 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Novém Městě nad Metují je do příští středy kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřena ulice Nádražní. Objízdná trasa vede přes Havlíčkovu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ondráčková, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové 7.39. Teď pohled na stránky dnešních novin, jak jsem slíbil samozřejmě také a jak jste zvyklí.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: V dnešní Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký se píše, že zaměstnanci Krkonošského národního parku se obávají škrtů a změn. Odboráři zprávy Krkonošského národního parku vyzvali v otevřeném dopise ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy k větší transparentnosti při výběru ředitele parku, k vysvětlení avizovaného snižování počtu pracovních úvazků a také nejasností o rozsahu a dopadech případných organizačních změn. Podrobnosti už můžete přečíst sami v Mladé frontě dnes. Já k tomu jenom dodám, že ministr odvolal ředitele Robina Beneše, park dočasně vede vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus a ministerstvo předpokládalo, že se nový ředitel ujme funkce 4. května, ale výběrové řízení se prodloužilo a podle dostupných informací nebyl termín jmenování dosud stanoven. Přihlásilo se do toho výběrového řízení na nového ředitele Krkonošského národního parku celkem 14 uchazečů, jak také připomíná Mladá fronta dnes. Tak si přečtěte víc. Já už se dívám na stránky dnešního regionálního hradeckého deníku, nebo třeba i toho krkonošského, jičínského, náchodského, rychnovského, kde se píše, že na dálnici D11 u Hradce Králové s Polskem se už asfaltuje. Půl roku před předpokládaným otevřením 3 kilometry dlouhého dálničního úseku D11 na česko-polské hranici v Královci pokročila stavba do další fáze. Stavební firmy zahájily pokládku prvních asfaltových vrstev, posunuli se s výstavbou mimoúrovňové křižovatky i sjezdu z budoucí dálnice na silnici první třídy číslo 16. Podařilo se jim také vyřešit komplikace s konsolidací násypů, které brzdily postup prací. No a pokud tedy teď už nenastanou žádné nějaké další neočekávané události, tak ke zprovoznění tohoto úseku dojde 30. listopadu nebo ke dni 30. listopadu 2026. Víc v novinách, v regionálních denících. Tak a ještě na závěr pohled na stránky celostátního práva, kde se na titulní straně píše, koalice útočí na soudy, je to hra s ohněm, říkají odborníci. Tak například soudkyně měla dopředu připravený rozsudek, nebo byl to politický proces, anebo také ústavní soudci se umí chovat aktivisticky. To je jenom pár výroků, které zaznívají z vládních řad. Nezávislost soudů zpochybňují jak premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, tak předseda dalších dvou koaličních stran, nebo předsedové dalších dvou koaličních stran, to znamená ministr zahraničí Petr Macinka za motoristy a předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle odborníků jsou taková prohlášení krajně nezodpovědná, protože vyvolávají v občanech nedůvěru v justici. Odborníci před zpochybňováním justice velmi a důrazně varují. Jakmile totiž systém ztrácí důvěru, je extrémně těžké, aby ji získal zpátky. Je to hraní si s ohněm, řekl například právu k tomu Ondřej Preuss, právník z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud byste si chtěli k tomu přečíst víc, tak můžete samozřejmě, právo se tomu podrobně dnes věnuje a zabývá nejenom na titulní straně, ale potom článek taky ve velkém pokračuje i na straně číslo 4. Takže si přečtěte, jsou tu samozřejmě i další zajímavá témata, ale to už necháme na vás. Dobré ráno z Hradce Králové, za 3 minuty už bude 7:45. Teď další písnička pro vás a pak si připomeneme, jaké nás dnes čeká počasí.

0: Umberto Tozzi a jedna z jeho slavných písní teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Před minutou bylo 7:45. Rád vám taky povím, o čem bude dnes radioporadna dopoledne po 11. hodině. Budeme se věnovat bezlepkové dietě, aneb začínáme s bezlepkovou dietou. To je konkrétně téma té dnešní radioporadny, dovolená bezlepku, ještě pod titul. S magistrou Kateřinou Hajkovou to všechno probereme, která tady bude připravena odpovídat i na vaše případné dotazy, které můžete už teď posílat na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Po 11. hodině budete moci do studia i zavolat.
1: Počasí.
0: No a dnešek bude většinou zatažený až oblačný během dne s občasným deštěm, taky musíme počítat odpoledne i s přeháňkami. Teploty dnes 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů, biozátěž bude na jedničce. Tak a co za chvíli, i dnes tady bude samozřejmě naše rubrika Co v učebnicích nebylo, no a v ní nám Martin Písařík poví o tom, kdy se objevily vůbec první količky na prádlo. Tak si poslechněte. Dobré ráno od Jakuba Šmita, teď je 7:47, no a snad vás potěší i další písničky, které máme připraveny, takže bude zpívat třeba Petr Muk, Dalibor Janda, taky Phil Collins. Ráno s námi si prostě dál užívejte.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Policie v Hradci Králové posiluje hlídky kvůli festivalu Rock for People. Ředitel České lesnické akademie v Trutnově rezignoval. Hradecký hokejový talent Adam Novotný vyhlíží nadcházející draft do NHL a přes den čekáme občasný déšť. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Dobré ráno. V Hradci Králové začíná pětidenní hudební festival Rock for People. Do areálu parku 360 už od včerejška přijíždí tisíce návštěvníků a policie proto posílila hlídky. Řidiči by měli být opatrní hlavně na silnicích v okolí letiště, kde se pohybuje víc chodců a cyklistů. Okolí parku 360 bude v nočních hodinách ve festivalové dny uzavřené, upřesňuje mluvčí festivalu Anna Portěšová.
6: Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy v nočních hodinách v okolí areálu pro snazší odjezd a odchod účastníků a pro průjezd kyvadlové dopravy bude oblast kolem parku 360 v čase od 10 hodin večer do 1 hodiny ráno uzavřena. Vjezd bude umožněn pouze složkám IZS, rezidentům, autobusům a označeným vozům taxislužby.
5: Hejtman Královéhradeckého kraje přijal rezignaci ředitele České lesnické akademie v Trutnově Miloše Pochobratského, který odchází z funkce z osobních důvodů. Jeho odstoupení bude ještě projednávat krajská rada, která má rozhodnutí ve své kompetenci. Do té doby zůstává ředitel ve funkci. Kraj následně vyhlásí výběrové řízení na nového ředitele. Studenti by si měli při zajišťování letních brigád dávat pozor i na to, kolik si vydělají. Za absolventy středních škol totiž platí zdravotní a sociální pojištění stát až do 31. srpna, ale jejich příjem nesmí překročit finanční limit. Ten je u dohod o provedení práce 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce. Pokud absolventi nepokračují na vysokou školu a nenastoupí do zaměstnání, musí si zdravotní pojištění hradit a zároveň to nahlásit své zdravotní pojišťovně. Jinak hrozí pokuty. Sociální pojištění naopak není povinné pro všechny, říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
7: Pokud nebude absolvent zaměstnaný, nemá ze zákona povinnost platit sociální pojištění a proto za jeho neplacení žádné sankce nehrozí. Zde je však třeba si uvědomit, že neúčastí na sociálním pojištění se nezapočítávají odpracované roky pro budoucí důchod. Nevzniká nárok na nemocenskou, na ošetřovné nebo peněžitou pomoc v mateřství.
5: Status studenta ztrácejí i ti absolventi, kteří začnou po absolvování střední školy podnikat.
8: Sport.
5: 18-letý hokejový útočník Adam Novotný by měl být 26. června nejvýše draftovaným Čechem do NHL. Podle předběžných odhadů bude figurovat v první 20 nejvýše z Čechů. A to i díky tomu, že se hradeckému odchovanci o víkendu dařilo na testech v Buffalu. Podle svých slov nenechal nic náhodě.
9: 5,5 týdne jsem se na to připravil, protože věděl jsem, že to může jenom pomoct samozřejmě a kdyby ty testy třeba byly špatný, tak ty týma to samozřejmě koukají, takže jsem nechtěl nic podcenit a chtěl jsem se na to připravit, jak nejvíc jsem mohla. Dopadlo to asi možná i na to očekávání, takže se to vyplatilo, ta práce.
4: Počasí.
5: Dnes bude většinou zataženo až oblačno, během dne s občasným deštěm, odpoledne pak i s přehánkami. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12, vítr povane slabý proměnlivý a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na Rychnovsku je uzavřena silnice 308 z obce Králova Lhota po odbočku na České Meziříčí. Její oprava potrvá až do poloviny srpna. Objízdná trasa vede okolními obcemi.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: také po 8. hodině vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je středa, 10. června, 161. den v tomto roce začíná. My se ostatně více z kalendáře a také v této hodině dozvíme chvilku před 8:30 od Petra Jungmana. Ještě předtím, ale a to už za chviličku, se podíváme na silnice, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. No a hostem po 8:30 bude František Kinský, který si odnesl letos nejvyšší krajské ocenění Řád Královéhradeckého kraje za mimořádný přínos k záchraně, obnově a živému využívání kulturního dědictví a jeho otevření veřejnosti. Vypravíme se spolu s ním určitě taky, kromě toho, že budeme blahopřát k tomuto ocenění, na jeho nový zámek do Kostelce nad Orlicí a zeptáme se na to, jaká nás tam čeká letos sezóna a co všechno tam bude, prý bude výjimečná. Takže o tom s Františem Kinským po 8:30. No a Jakub Šmit vám přeje dál hezké vstávání, dobré ráno a samozřejmě příjemnou a úspěšnou středu 10. června. Teď další písnička, o kterou se postará Xindl X.

0: Jeden z nejvýraznějších a nejoblíbenějších českých zpěváků teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, Valdemar Matuška Rodák z Košic. Tak toho jsme si užili, teď se podíváme na silnice, kde samozřejmě jste s námi a my jsme s vámi, jsme za to rádi, protože víme, že nás na silnicích často posloucháte, také je tady každou ráno, každou půl hodinu, potom během dne každou hodinu dopravní zpravodajství Zelené vlny. No a každou středu po 8 hodině se pravidelně díváme i na důležité silniční tahy v našem kraji, abychom si pověděli, co se na nich chystá nebo děje z pohledu ředitelství silnic a dálnic. I dnes tady je mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová, která nám právě ty aktuality nejžhavější teď připomene.
1: Na stavbě křižovatky Mileta na silnici 1/31 v Hradci Králové jsme zprovoznili další podchod pro pěší a cyklisty. Jeho otevřením došlo k propojení centra města s fakultní nemocnicí. Zároveň jsme také zprovoznili novou zastávku městské hromadné dopravy u fakultní nemocnice. Na stavbě nyní pokračují práce mimo jiné na přeložkách kabelového vedení, na napojení na Benešovu třídu na Zborovské ulici u záchranky, u bývalé čerpací stanice doděláváme chodníky a pokračuje rekultivace ploch a terénní úpravy. Zprovoznění kompletní křižovatky za 523 milionů korun plánujeme na začátek srpna.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A meteorolog Tomáš Popelka je s námi, kterého zdravím tady do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobrý den, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, je to trošku chladnější ráno, chladnější bude taky den, ale očekávané je to všechno. Tak povězte, jak to bude dneska vypadat konkrétně.
2: No, počas u nás stále ještě ohyňuje částečně zvolněná studená fronta. Tam má tu svůj hlavní část východně od nás, ale stále se k nám dostávají balíky srážek, které postupuje momentálně přes jižní Čechy a pomalinku postupuje k severovýchodu, a že někdy v poledních hodinách by to tady mělo být v plné síle. Mm-hmm. Takže dneska je většinou zataženo a postupně se bude oběd občasný déšť, odpoledne i přeháňky. Teploty dneska budou většinou mezi 15 až 18 stupni a vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů. V noci zase hodně velká oblačnost, zataženo s deštěm, zejména ve východní polovině našeho kraje. Ráno potom srážky budou pomalinku slábnout a teploty by klesly na 11 až 8 stupňů a vítr bude foukat v noci od severozápadu postupně západu až do 6 metrů.
1: Takže i ta noc může být chladnější. Co zítra, jak to bude vypadat? Taky bude pršet jako dnes?
2: Zatím žádná velká změna v oblačnosti bude, jako je už přece aspoň částečně protrhaná a zatažená až oblačno a hlavně v dopadních hodinách se bude objevat občasný déšť a ten bude pomalinku během dne přicházet do přeháněk a odpoledne se zejména na horách mohou vyskytnout i bouřky, večer potom srážky začnou slábnout a ustávat. Teploty budou zítra mezi 14 až 17 stupni a vítr bude foukat od západu až severozápadu od 2 do 6 metrů. Tam, kde se objeví bouřka nebo silnější přehánka, tam bude vítr přechodně zesilovat, ale večer potom vítr všeobecně zeslábne.
1: A jak bude vypadat zbytek toho týdne, to znamená pátek, sobota, neděle?
2: Zatím žádná radikální změna, v podstatě stále jako je to chladnější počasí, zatím to vypadá, že v závěru týdne by přece jen teploty se mohly aspoň na odpoledne dostat k 20 stupňům, ale většinou víceméně odpoledne zase jako jiným denní chodem naskáčou přeháňky, které budou večer ustávat a zatím to vypadá, že nejméně srážek by se vyskytovalo během pátku.
1: Děkuju, Tomáš Popelka, nashledanou.
2: Hezký den.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Vlka.
1: Yes, we can.
2: Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli čtyřhru na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve čtyřhře.
3: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
2: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.

0: od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Půl deváté.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Svoboda nad Úpou hledá název pro nové společenské centrum. Obyvatelé si mohou vybrat z nabídnutých možností nebo nějakou sami vymyslet. Radnice návrhy přijímá do konce června. Anketa je přístupná na webových stránkách města. Dětský ombudsman Martin Beneš sestavil svůj poradní tým z dětí a dospívajících. O 30 členech rozhodl los, zájemců bylo skoro 700. Jde o chlapce a dívky z různých regionů a s různými životními zkušenostmi. Ombudsmanovi budou přinášet svůj pohled na problémy, které se jich týkají, i návrhy řešení. Poprvé se sejdou 22. června. Železniční podchod v Přelouči zdobí nově černobílé portréty dabingových herců. Odkazují na udílení cen Františka Filipovského, které město pořádá. Vytvořili je žáci základní a umělecké školy, autorům je 8 až 18 let. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel čeká další start v diamantové lize. Na mítinku v Oslu se dnes představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. A dnes bude většinou zataženo až oblačno, během dne s občasným deštěm, odpoledne s přeháňkami. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na horách maximálně 12.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové pozor na křižovatce ulic Střelecké a v Lipkách. Srazila se tam dvě osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 8 minut po půl deváté, Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Přejeme vám dobré ráno. No a představitelé Královéhradeckého kraje ve čtvrtek 23. dubna ocenili v zámecké jízdárně v Chlumci nad Cidlinou významné osobnosti, které svým celoživotním dílem, profesními úspěchy i občanským nasazením přispěly k rozvoji našeho regionu a šíření jeho dobrého jména doma i ve světě. No a jedním z nich je i František Kinský, který si dokonce odnesl nejvyšší krajské ocenění, řád Královéhradeckého kraje za mimořádný přínos k záchraně, obnově a živému využívání kulturního dědictví a jeho otevření veřejnosti. Pane Kinský, dobrý den, vítám
1: vás. Dobrý
0: den,
1: přeju.
0: A blahopřeju samozřejmě k tomu.
1: No, tak bylo ocenění. To nečekané, musím říct. Vůbec mi to nenapadlo, že bych takové ocenění mohl dostat.
0: Jaké myšlenky vám šly hlavou, když jste si přebíral ocenění? Na co jste
1: myslel? Když jsem slyšel, za co všechno jsem to dostal, tak jsem si říkal, a to jsem opravdu všechno tohle udělal tak, že si to ocenění zasloužím. Byla to pro mě velká podsta a jsem hrdý Východočech.
0: Ano. Slavnostní předávání se uskutečnilo na zámku v Chlumci nad Cidlinou, který...
1: To víte, u příbuzných.
0: U příbuzných. No tak pojďme říct, to je větev tedy...
1: To je takzvaná v rámci toho rodokmenu. Je to vlastně, jsou to vlastně ta primogenitura, což znamená ta prvotní větev. Mm-hmm. Protože, jak jsme se tam v té době Karla VI. A Marie Terezie rozdělili, tak oni jsou opravdu tou první větví. Já patřím k té sekondogenituře, což znamená k té druhé větvi. A ještě ke všemu vlastně, ještě taková odbočka, že tak, té druhé větvi. A ještě ke všemu vlastně, ještě taková odbočka, že ta druhá větev, to se říká knížecí a my jsme takzvaná mladší knížecí. Hmm. Jsme vlastně, když se člověk podívá na strom, tak oni jsou při pohledu na strom, oni jsou úplně na jedné straně, ano, a já jsem úplně na druhé straně.
0: A pak se potkáte takhle v Chlumci nad Cidlinou.
1: A pak je příležitost a potkáme se při takové příležitosti, jako je předání ocenění.
0: Už jste je měl taky v modré krvi?
1: Samozřejmě, že ano. Byli hnedka v té první sérii, mm-hmm. těch prvních osmi, kdy to rodina Kinských uzavírala, tak tam samozřejmě byli taky... Nemohli jsme jen tam nemít.
0: Mají taky krásný zámek v Chlumci.
1: Právě nádherný zámek a taky ho krásně opravují. A zrovna ta jízdárna, kde jsme seděli, tak to je impozantní prostor.
0: Ano, nádherný, kulatý, krásný.
1: Krásný, opravdu krásný.
0: Zajděte se do Chlumce taky podívat, kromě toho, že se určitě zajděte podívat i na nový zámek do Kostelce nad Orlicí, ať máte ty rodiny hezky pohromadě také.
1: Ano, nejlépe z jednoho na druhý rovnou.
0: No a v jaké fázi vlastně je teď Modrá krev? Koliká ta řada to je, co se vysílá teď v České televizi? Velmi úspěšná opět.
1: Tak teďka se reprizují ty první, druhá, třetí. A letošní rok se vlastně začal vysíláním té čtvrté řady, což bylo 10 rodů. A já musím říct, že mě to nesmírně těší a že je o to stále takový zájem, že to lidi tak baví a já to poznávám samozřejmě na tom, že mě lidi... se na mě usmívají, když mě potkávají. To je milé, když se na vás lidi usmívají.
0: Ano, už nejenom v Kostelci, anebo v Hradci Králové, ale vlastně všude asi ne.
1: Já už bych řekl, že ano, skoro všude.
0: Celebrita. Takže už možná i podpisy takhle...
1: No tak přijde, ano, lidi se zeptají, jestli můžu a tak. A já se samozřejmě nechci, aby si po mně někdo myslel, že jsem... nějaký z toho až příliš nadšený, že jsem tak známý, tak naopak každému vyhovím.
0: Pokorný.
1: Fotografie, ano. Podpis, ano. Potřesení rukou, ano. Nemám pocit, že by mě ta sláva měla nějakým způsobem příliš nafouknout.
0: A plánují se další série?
1: Takhle.
0: Modré krve.
1: Abych pravdu řekl, nevím. Slyšel jsem, že požadavek je na pátou sérii, ale zatím jsem se ještě neměl příležitost zúčastnit nějakého zásadnějšího jednání. Možné to je,
0: Uvidíme.
1: Uvidíme, necháme se překvapit.
0: Každopádně něco se připravuje v souvislosti s Českou televizí a vámi, a to je...
1: Já budu mít příští rok kulaté narozeniny a Česká televize má v plánu v rámci těch mých kulatých narozenin mi darovat film nebo pořad o mně. Také musím říct, že už teďka jsem trochu neklidný a nervózní, co a jak to bude a co jak to dopadne, protože není to falešná skromnost, to zase někde ve mně samozřejmě nějaká pýcha se dme, ale nedovedu si představit, co tam, o čem to bude. Jako vím, bude to o mně.
0: O vás.
1: A já přemýšlím, co jsem udělal tak mimořádného, aby to stálo za film.
0: Naším hostem je v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové František Kinský, tak se po písnice už podíváme taky k vám na zámek, na Nový zámek do Kostelce na Torlici. Pozveme naše posluchače samozřejmě.
1: Myslím, že to letošní léto opravdu stojí za to.
0: Tak za chvilku.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes František Kinský, potom je kostelecké větve šlechtického rodu Kinských z Chynic a Tetova, jestli to říkám všechno úplně správně. No a taky samozřejmě zámecký pán na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. Kam vás teď, jak jsme slíbili, pozveme na tu letošní hlavní zámeckou sezónu? A už jste říkal, pane Kinský, že bude výjimečná letos.
1: Ta letošní teda bude opravdu, musím říct, bude opravdu výjimečná, protože za prvé máme úžasnou výstavu Josefa Sudka a v galerii a ta výstava je ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a vystavujeme tam fotografie, které nikdy Josef Sudek nepublikoval. To znamená vlastně, co nikdo nikdy neviděl. Chceli vidět do Kostelce.
0: Jsou to jeho fotografie?
1: Jsou to tedy samozřejmě jeho fotografie.
0: Ale i jeho portréty.
1: Ona ta výstava je vlastně, jedna je věnována výhradně jeho
0: tvorbě.
1: A ta druhá část je on očima svých přátel. Mm-hmm. A nejenom fotografů, ale i jeho učně, což je grafik Sivko, který tam je právě jeho tvář v mnoha podobách a v mnoha provedeních různou grafickou technikou. Takže ta výstava opravdu stojí za to, protože Sudek je mimořádný fotograf. No a pak 31. červenec a 1. srpna věc, na kterou se neuvěřitelně těším, a to je novozámecké hudební léto, kdy vystoupí světové hvězdy. Miša Majský 1. srpna společně se Sašou Majským a Lili Majský a za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru odehrají neuvěřitelný Beethovenův trojkoncert. Současně 30. července Lukáš Vondráček, světová hvězda, klavírista za doprovodu orchestru, který se jmenuje Česká symfonie, který řídí Radek Baborák. No a uprostřed mezi tím ohromný koncert, 140 lidí na pódiu, Carmina Burana, teda, což je zase Teplický symfonický orchestr a Český filharmonický sbor, takže a to bude Charles Monroe, dirigent. Myslím, že to bude úžasný. Já se na to strašně těším.
0: Takové

0: Hvězdy přijedou do Kostelce.
1: Opravdu do Kostelce nad Orlicí přijedou světové hvězdy. Vondráček, Majský jsou opravdu světové
0: legendární
1: hvězdy.
0: Legendární violončelista.
1: No, on je úžasný violončelista a tady ten jeho syn je skvělý dirigent a houslista a jeho dcera je klavírní virtuózka, takže opravdu se bude na co těšit. To bude skutečný zážitek hudební.
0: Novozámecké hudební léto, ještě můžeme ty termíny, to znamená...
1: To znamená 30.
0: července?
1: 30. července Lukáš Vondráček. 31. července Karmina Burana, 1. srpna Miša Majský.
0: Miša Majský.
1: Takže...
0: Krása. Přijeďte určitě, bude to zážitek, jak jsme říkali. No a kdo by raději přes to jídlo na to šel?
1: No tak samozřejmě potom 29. srpna v 11 hodin otevíráme park, 9. ročník food festivalu. Letos jsme to trošku... Takhle, jídla bude, věřím tomu, víc než dost, ale letos jsme k tomu přidali takovou ozdobu, a to znamená nejenom DJ, ale i živou hudbu. A kdo u nás bude hrát? No, bude u nás hrát No String Orchestra z Pardubic a Black Band z Ústí nad Orlicí, ale pak i solisté, takže Martin Růža s klavíristou Karlem Koldinským. Ten program se jmenuje Po proudu pop soulu a pak zpěváci Amelie Keltner, myslím, že si ji nespletu jméno, to bych se omlouval se, pokud jsem ho neřekl správně, a Jakub Mauer s pianistou Jiřím Kožnarem. A to se jmenují písně z pohádek, takže i něco pro děti, tak já věřím tomu, že to bude pestré a krásné, krásný den.
0: Jídlo, ale i hudba bude toho 29. července. No a já vím, že na tom food festivalu taky 10. Narozeniny oslaví náš pochoutkový rok s Patrikem Rozehnalem.
1: No jo,
0: to tam taky bude. Jasně. A nesmíme na to zapomenout, protože ještě další záležitost s Patrikem Rozehnalem ve spojení s vámi tady, a to je zámecké léto. Minulý rok...
1: Minulý rok to bylo velmi úspěšné, a letos opět znovu vyrážíme spolu po hradech a zámcích a budeme si povídat. Někdy ta vyprávění budou rozsáhlejší, budeme si povídat i s těmi, kdo ty zámky spravují. A někde to bude jenom taková krátká pozvánka. Musím říct, že se na to opravdu strašně těším, protože myslím si, podle ohlasu to loni byl velmi povedený pořad Českého rozhlasu.
0: Takže se na to těšíme i letos tedy s Františkem Kinským budeme putovat po zámcích. Jezdíte vůbec jako turista rád? No, po hradech a zámcích.
1: No samozřejmě, no jistě.
0: Takže vezmete si tam ty bačkory taky takhle.
1: No tak kloužu se po podlahách a vrátím se do dětských let.
0: Krása.
1: Vrátím se do dětských let.
0: Tak já jsem moc rád, že jsme si tady mohli nejenom o létě popovídat, ale taky o tom všem, co vás čeká teď v nejbližších dnech, co vás čeká na novém zámku v Kostelci nad Orlicí. Užijte si léto, užijte si jaro a ještě jednou samozřejmě, pane Kinský, k tomu nejvyššímu ocenění Královéhradeckého kraje, řádu Královéhradeckého kraje moc blahopřejeme.
1: Já samozřejmě děkuji za vaše přání a samozřejmě všechny posluchače zvu, přijďte. Novozámecké hudební léto bude stát za to.
0: A vůbec celé zámecké.
1: Celé zámecké léto.
0: Léto nejenom tady u nás v rozhlase, ale i u vás na zámku v Kostelci na Orlicí. František Kinský, nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Tak a to je všechno i od Jakuba Šmita. Za chviličku už pokračujeme dopoledním habadějem s Pavlou Kindernajovou po 9. hodině. Ať se vám dál hezky poslouchá Český rozhlas.

0: Sezona komárů v Česku začala. Čistá u Horek dnes pořádá charitativní běh. Tenistka Serena Williamsová se po 4 letech vrátila na kurt a dnes bude maximálně 18 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským, kteří se na našem území usadili trvale. I když jsou schopni přenášet i tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich zatím obávat nemusíme.
1: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
0: Hořice začaly opravovat veřejné toalety v Jungmanově ulici a jejich provoz je proto omezený. Práce by měly skončit v polovině srpna.
2: Po dobu rekonstrukce není možné je využívat v plném rozsahu. Město proto připravilo náhradní možnosti pro obyvatele i návštěvníky Hořic. Ve všedních dnech mají k dispozici toalety v budově městského úřadu během úředních hodin. Další možnost nabízí sociální zařízení na autobusovém nádraží. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: V Martinkovicích na Broumovsku dokončují dělníci opravy márnice a kaple v sousedství kostela. Obec za renovaci zaplatí 500 000 korun. Podle nezávislého starosty obce Jaromíra Jirky práce skončí ještě v červnu.
3: Kostel je opraven v pořádku a tyhle dvě budovy nepůsobily úplně dobrým dojmem. Chodí tam řada turistů a byly v havarijním stavu. Tak po té opravě věřím, že celý areál získá jinou hodnotu a bude to hezký.
0: Základní a mateřská škola v Čisté u Horek pořádá dnes od 10 hodin společně s vrchlabskou diakonií 4. ročník speciálního charitativního běhu. Výtěžek akce bude věnovaný na nákup speciálního kočárku pro 11-letou dívku, která trpí vzácnou chromozomální vadou. Dopolední běhy jsou pro děti, odpoledne se může přidat kdokoliv. Prezentace je na hřišti u obecního úřadu společně s občerstvením, které přichystali školáci. Sport. Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech vrátila na okruh WTA úspěšně. Po téměř 4leté pauze zvládla s Kanaďankou Bokovou úvodní kolo deblu na turnaji v londýnském Queen's Clubu. Americko-novozélandskou dvojici Melicharová-Martinezová-Rutliffová porazili 2-0 na sety. Williamsová odůvodnila svůj návrat v rozhovoru přímo na kurtu.
4: Vlastně nevím, prostě jsem neměla nic lepšího na práci. Unavovalo mě jen sedět doma na gauči. Je léto, už nemusím s dětmi chodit do školy, tak proč ne?
0: V Queen's Clubu dnes o postup do čtvrtfinále zabojují dvě Češky. Karolína Plíšková odpoledne vyzve světovou devítku Kanaďanku Bokovou. Marie Bousková nastoupí později proti Chorvatce Vekičové. Počasí. Dnes bude většinou zataženo až oblačno, během dne s občasným deštěm, odpoledne s přeháňkami. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12, vítr fouká slabý proměnlivý a biozátěž je na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Mezi Hrtvíkovicemi a Rudníkem na Trutnovsku do poloviny července pokračuje oprava silnice. Objízdná trasa vede přes Volanov, Pilníkov, Chotěvice a Hostine.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné dopoledne, festivalová sezóna nám začíná. V Hradci Králové pořádně zhoustl provoz, zelené parkování za Kauflandem už je téměř plné nedočkavců, kteří na festival dorazili s předstihem. Budeme o tom mluvit v této hodině. Středeční habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové začíná. Za chvíli se ohlédneme za vodáckým dnem na Byřičce, který pořádal okrašlovací spolek Nového Hradce. Představíme vám lokalitu a aktivity dobrovolníků. Podíváme se taky k Labské přehradě. A v radioporadně se zaměříme na bezlepkové jídlo. Jak si s omezeními poradit i na dovolené, tak to nám poradí Kateřina Hájková. Je 10. červnový den, Český rozhlas Hradec Králové je opět s vámi a určitě máme co nabídnout. Jsme rádi, že jste s námi. Od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

Představte si, že něco děláte pravidelně dvakrát do měsíce, a to neuvěřitelných 40 let. Přesně takovouto obdivuhodnou bilanci má za sebou pan Libor Vondráček, který si na transfúzním oddělení oblastní nemocnice v Trutnově došel pro jedno naprosto výjimečné jubileum, kdy absolvoval svůj 500. odběr. S dárcovstvím krve začal už na vojně a jeho hlavním motorem prý byla vždy čistá touha pomáhat druhým. Přímo v předsálí nemocnice mu za tuto obětavost osobně poděkoval ředitel Miroslav Procházka a taky lékařka Marie Žítková. Video je na sociálních sítích Trutnovské nemocnice a řekla bych velmi dojemné video, pokud byste měli chuť se podívat. Sám pan Vondráček po svém jubilejním odběru dodal, že by si také moc přál k dárcovství nalákat víc lidí, hlavně ty mladé, protože jak sám s úsměvem říká, v životě se nedá dělat všechno jenom pro peníze. Některé věci mají prostě mnohem hlubší smysl. Tak my se k tomu poděkování z Trutnova samozřejmě připojujeme.

0: Znáte lokalitu Nového Hradce? Je to kouzelné místo, kde se v planetáriu můžete dotknout hvězd a z kopce Rozárka sledovat město pod sebou jako na dlani. Ale to nejkrásnější se tam odehrává přímo mezi lidmi. Když se uplynulý víkend rozezněl smích a dobrá nálada kolem rybníku Byřička, řekla bych, že to nebylo jenom o tom slunci a lodích na té vodní hladině. Vodácký den, který uspořádal tamní okrašlovací spolek, totiž ukázal, jak magnetická může být síla tamní komunity. Práce spolku zdaleka nepřináší radost jen místním sousedům. Funguje jako otevřená náruč, která spojuje lidi zblízka i zdaleka. Probouzí v nich tvořivou energii a chuť přicházet s dalšími myšlenkami na zvelebení tohoto krásného koutku krajského města. Na Byřičce se zkrátka potkali všichni ti, kteří chtěli prožít den plný čisté radosti a domů odcházeli s pocitem, že jsou tam kdykoliv znovu vítáni.
1: Můžeme, jo, pádlo se drží nahoře, tak za hlavičku, když to budete držet, tak vařečky.
2: Zamávejte ho.
3: Ahoj!
0: Veronika Hanušová z okrašovacího spolku Nový Hradec Králové.
3: Ano, přesně tak.
0: Už poznáváte lidi, osobně chodí stále ti samí, nebo se přidávají další a další?
3: Přidávají se další a další, i včetně mě. Já jsem tady vlastně poprvý organizačně, co se týká vodáckého odpoledne, a jsem z toho zatím jakoby nadšená, i jak proudějí ty lidi, a vlastně nám vyšlo konečně počasím. Vždycky máme třeba 600 lidí tady na té akci.
0: Vysíláme pro celý Královéhradecký kraj, tak kdybyste měla posluchačům popsat lokalitu Nového Hradce Králové, tak co je tady nejzajímavějšího?
3: 100% jsou to lesy, které si tady všichni užíváme, bydlíme hnedka kousek. Je tady takový prostředí vesnice, ale zároveň jste ve městě. Já si to hrozně užívám, protože je tady klid, je tady bezpečno pro děti a je tady výborná komunita lidí, s tím, že ale furt máte perfektní dostupnost do centra. Je to vesnice ve městě.
0: Chodíte pravidelně, nebo to byla premiéra?
4: Premiéra. No.
0: Premiéra a spokojená.
5: Jo, krásný.
0: Krásný. Jaké to je plout na Byřičce?
5: Hezký.
0: Příjemný, pohodový.
6: Já jsem i tak zkušený vodák, umím i na kajaku, akorát, že nemám tady plavky, takže to asi nebudu dělat eskimáka, no. A jinak na tady ty jsem měl poprvý a pán tady, co nás provázel, tak byl takový roztomilý a všechno nám vyprávěl.
7: Dávej prostý pozor, jo?
0: Poprvé v lodi jedeš?
8: Jo.
0: Jo, s mamkou jste přišli?
8: Jo.
0: A nebojíš se?
8: Nebojím.
0: Myslíš, že ti to půjde s tím pádlem, je větší než ty?
8: Asi jo.
0: Už se to, co jim říkáte v té lodi?
9: No tak seznamuju s kroužkem, jak to u nás chodí, pak seznamuju vlastně základní pokyny na lodi.
0: Máte tady podporu, koukám, tady v tom kajaku, ty ano, jsou na pomoc, no, kdyby někdo spadl z lodi?
9: Také, nebo kdyby někdo chtěl i na kajak, tak můžou jít s nima do vody, držet je a ukázat jim, je to úplně jiný zážitek na tom kajaku.
10: Michale, udělej obrát.
11: Tak jo, já jdu na to.
9: Když takhle vyplave, tak tomu říkáme, že udělal krysu, že vykrysil.
0: Vykrysil, takže ano. Na Byřičce je vidět i vykrysení.
9: Ano, člověk nesmí z toho mít strach, je to hlavně o té zábavě. Kalous Ondřej.
0: Docent Radomír Tichý nechybí na vodácké akci, dobrý den.
12: Dobrý den.
0: Vy chcete, aby plavali v nějakém monoxylonu tady po Byřičce?
12: Ne, protože hladina je plná, tak my naopak jsme rádi, že můžeme být na břehu a máme tady pádla a ta naše stezka se vlastně jmenuje Pojď se stát pádlařem expedice Monoxylon. Když splníš ty úkoly, tak se jim třeba staneš.
13: Já jsem úplně překvapen, co lidí má zájem o to se svíst na rybnice. Vždycky jsem si říkal, že ta naše skupinka je taková specializovaná, že ne každý se bojí, že se utopí a že se převrátí, bude mokrej.
0: Na rybníku se možná méně bojí.
13: No, je to možné, ale přece ta voda, přece jako člověci se bojíme, ale umíme všichni věci, mě plavat jsme se naučili, ale všichni účastníci, hlavně ty děcka, mají vesty, takže by se náhodou převrátit, tak nehrozí, že by se něco mělo přihodit, něco velkého. Maximálně bude trochu zima, ale to v tom dnešním počasí, který se fakt dneska povedlo, je to super. Jako, jo.
0: Říká Jiří Roušavý z vodáckého kroužku Klubu dětí a mládeže Hradec Králové. Tak hodně štěstí a jak vodáci se zdraví. Ahoj!
13: Ahoj! Ahoj.
0: Vodácký den na Byřičce se do kroniky okrašlovacího spolku bez pochyby zapíše zlatým písmem jako mimořádně úspěšný a rozhodně nebyl poslední. Spolek, který letos slaví 5 let svého fungování, má před sebou velké plány. Už teď se můžeme těšit na tradiční velikonoční nebo vánoční setkání a spoustu dalších akcí. Pokud máte v hlavě nápad, jak Nový Hradec ještě víc oživit nebo chcete přiložit ruku k dílu, dveře jsou prý otevřené. Spolek bude nesmírně rád za každého dalšího nadšence, který se k této skvělé partě přidá, protože, jak se říká, víc hlav víc ví a víc rukou víc dokáže.
2: jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Reportérka Zuzana Boučková je právě teď v terénu a míří za novou reportáží. Zuzko, dobré dopoledne. Kam dnes jedeš a co budeš objevovat?
2: Dobré ráno, zdravím vás z cest. Zastavila jsem si právě před Vrchlabím. Nade mnou se stahují mraky a mířím do Špindlerova mlýna, konkrétně k Labské přehradě. A jedu tam tak na trochu netradiční typ. Dali mi ho totiž sami návštěvníci Špindlu, kteří tam teď v tomto období jezdí na výlety. Říkali mi, že se jim tam otevřel naprosto nezvyklý, fascinující pohled. Celá ta obří přehrada je totiž aktuálně bez vody, takže to jedu nafotit, natočit a hlavně se tam setkat s lidmi, kteří kolem přehrady často a rádi chodí, pracují tam a teď sledují tuhle proměnu.
1: No sleduji spolu s tebou předpověď, ty jsi mluvila o těch zatažených mračnech v Hradci Králové, je to podobné, zatím ten avizovaný déšť nepřichází, ale říkám si, to by tě od té prohlídky odhaleného dna stejně neodradilo.
2: Ne, neodradilo, já jsem pozitivně naladěný stopař, to za prvé.
1: To je dobře.
2: A v autě mám s sebou pro jistotu i holínky, takže s blátem i deštěm počítám a na ten zvláštní, neobvyklý pohled na vypuštěnou přehradu a její dno jsem upřímně zvědavá. Místní lidé i turisté tam teď chodí na procházky a pravidelně se zájmem sledují, co se na dně děje nového. Je to totiž podívaná, která se naskytne jednou za dlouhá léta a chci všechny ty fotky a videa zprostředkovat našim posluchačům, kteří zůstávají doma a nemůžou to vidět na vlastní oči.
1: Co ty holínky, tam polezeš jako na to dno? Ne.
2: Já uvidím,
1: co, uvidíš,
2: tam
1: uvidíš,
2: to půjde,
1: co bude
2: tam
1: možné.
2: Zajdu, samozřejmě v rámci bezpečnosti, ale určitě se budu snažit, abych nafotila ty nejzajímavější místa.
1: Chápu, chápu. Celá ta nádrž musela být vypuštěna kvůli čištění dna. Zuzko, ty nánosy tam ale nevznikly přes noc. Je to tak?
2: Máš pravdu. Podstatné množství nánosů se nahromadilo při velké povodni v září 2024. Tehdy velká voda spláchla shor neuvěřitelných 33 tisíc kubíků bahna a kamení. Celá očista vyjde povodí Labe na necelých 26 milionů korun a bagry tam mají hloubit speciální odvodňovací strouhy, aby to bahno vůbec vyschlo a nákladňáky ho mohly postupně začít odvážet pryč.
1: 26 milionů, to je částka úctyhodná. Jak dlouho bude tento výjimečný stav trvat a co přesně tam bude během toho dnešního dne k vidění?
2: Těžká technika tam bude pracovat až do konce září a pro lidi je to teď fascinující v tom, že Labe momentálně, a to je to i k vidění, protéká svým původním historickým korytem jako před rokem 1910, než se přehrada vůbec začala stavět. A já tam za pár minut zastavím, setkám se s místními lidmi a zdokumentuji tento strojírenský zásah v srdci přírody.
1: No krásný návrat do minulosti až do roku 1910. Tak Zuzko, děkujeme za informace, šťastnou cestu a budeme se těšit na další podrobnosti. Naslyšenou.
2: Naslyšenou odpoledne ze Špindlerova mlýna.
1: To byla Zuzana Boučková na cestě k vypuštěné Labské přehradě a vy, milí posluchači, nemusíte v tom dešti, který je na spadnutí, nikam jezdit, protože Zuzka určitě v místě natočí videa a nafotí detaily toho odhaleného dna. Všechno najdete na webu a také na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Kup mi den.

0: Rock for People začíná právě dnes v Hradci Králové 5 dnů plných výraznějších rockových tónů, ale také nových objevů. Ano, na letišti v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. 31. ročník láká třeba na skupiny Iron Maiden nebo Gorillaz. Get the cool.
1: Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především čtyři virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Festival se letos rozrostl o tribunu u hlavního pódia a taky se zvětšil, aby měli fanoušci více prostoru. Doplňuje zakladatel akce Michal Tomes.
2: My jsme vlastně po tom loňském roce si uvědomili, že s tou kapacitou 50 tisíc návštěvníků, ne že by to bylo jako úplně kritické, ale už to nebylo tak jako úplně komfortní v některých momentech, takže jsme vlastně rozšířili areál docela významně na úkor kempu a tam bude celá nová zóna, včetně stage, jídelního koutu.
1: Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štafel, Český rozhlas.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Tady máme důležité upozornění pro posluchače na Trutnovsku úderem 10. hodiny, tedy přibližně za čtvrt hodiny začne pravidelná technická údržba na vysílači Černá Hora. Až do 15 hodin tak můžete zaznamenat výpadek našeho vysílání na frekvencích 90,5 FM a také v digitálních sítích a v televizním vysílání. Pokud nás přesto chcete poslouchat dál, nejsnažší cestou je v tuto chvíli náš internetový stream nebo mobilní aplikace Můj rozhlas. Tak zkuste přeladit na jinou frekvenci, případně si nás pustíte na internetu. Teď už máme pozvání, ale taky k 13. hodině. Po 13. hodině odvysíláme pořad Alex a host a tentokrát bude hostem Alex Minářové, policejní instruktor sebeobrany a spisovatel Pavel Černý. Dozvíme se například i to, že napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi. Během příprav přitom zjistil spoustu zajímavých informací. Co se například dozvěděl o Lídě Bárové?
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje, míněl nereaguje jako na ženskou, jo, a byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to prý to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál, proto ona vlastně byla zklamaná, když to řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné.
0: Celý rozhovor s Pavlem Černým nabídneme po 13. hodině.

aby ona mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Královéhradecký kraj zahájil kampaň pro rodiče a děti o nebezpečí v online prostředí. Máme detaily, nabídneme je v našich dalších zprávách za 5 minut. Za 5 minut bude 10 hodin. Dobré dopoledne.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Královéhradecký kraj zahájil kampaň pro rodiče a děti o nebezpečí v online prostředí. Vyšetřování loňského úmrtí dvou novorozenců v Litoměřicích odhalilo drobná pochybení. Hradecký hokejový talent Adam Novotný si vylepší pozici do nadcházejícího draftu pro NHL a dnes bude maximálně 18 stupňů. Tomáš Mysliveček vás vítá u zpráv. Dobré dopoledne. Královéhradecký kraj připravil preventivní kampaň nazvanou Než klikneš, která upozorňuje na rizika internetu a sociálních sítí. Zaměřuje se hlavně na rodiče a má jim pomoci lépe porozumět digitálnímu světu jejich dětí. Součástí projektu je putovní výstava, besedy s odborníky a také web s praktickými radami pro bezpečný pohyb v online prostředí. Kampaň reaguje na rostoucí počet případů kyberšikany, vydírání nebo zneužívání osobních údajů, vysvětluje mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
2: Kampaň Než klikneš chceme dostat co nejblíže lidem v celém kraji. Prostřednictvím skutečných příběhů ukazujeme, s jakými riziky se mohou děti na internetu setkávat a jak jim mohou rodiče pomoci. Součástí jsou výstavy, besedy i webové stránky, kde lidé najdou konkrétní rady a doporučení pro bezpečné chování v online prostředí.
0: Kontrola v litoměřické nemocnici ukázala pochybení zdravotníků v případech úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dvou dalších. Informuje o tom krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Podle výsledků interního auditu se v těchto případech loni v listopadu zdravotníci odchýlili od doporučených lékařských postupů i léčiv. Na základě toho ale není podle krajské zdravotní možné určit, jestli právě tato pochybení stojí za oběma úmrtími. Případ dál vyšetřuje policie. Až vyšetřování dokončí, krajská zdravotní je připravena jednat s rodinami i o případném odškodnění. Svoboda nad Úpou hledá název pro nové společenské centrum. Obyvatelé si mohou vybrat z nabídnutých možností nebo nějakou sami vymyslet. Radnice návrhy přijímá až do konce června. Anketa je přístupná na webových stránkách města. Hudební festival Smetanova Litomyšl se letos opět rozšíří o doprovodné akce. Festivalové zahrady od pátku nabídnou program Pod širým nebem v klášterních zahradách. Smetanova poetická Litomyšl pozve k setkání se slovem v ulicích, zahradách i sakrálních prostorách. Galeristé o víkendu otevřou desítku výstav. Společným motivem letošního ročníku je příroda jako prostředí i inspirace, vysvětluje umělecký ředitel festivalu Marek Schulz.
3: Také jsme chtěli poukázat na to, že festival se nekoná v žádném velikém městě, ale jsme zkrátka v Litomyšli. Pak jsme chtěli poukázat na jakýsi řád, který nám příroda dává, a potom zkrátka také ukázat všechny možné inspirační zdroje v rámci hudby ve spojení s přírodou. Sport.
0: 18-letý hokejový útočník Adam Novotný míří do NHL. Hradecký odchovanec by měl být za dva týdny nejvýše draftovaným Čechem. Podle předběžných odhadů by ho neměla minout první dvacítka. A to i díky tomu, že se mu o víkendu v Buffalu dařilo při pohovorech se zástupci klubu NHL.
4: Někde jste přišli do místnosti, bylo tam třeba 4-5 lidí a pak třeba 10 lidí. Každý se vás ptá na ní otázky a všichni vás takhle koukají. Taková zajímavost, když jsem měl s Detroitem, tak tam byl Eisenman, což je jako obrovská legenda hokejová, a sedět tam naproti němu a vidět, jak je poslouchá, bylo úplně se neskutečného. Počasí.
0: Dnes bude většinou zataženo až oblačno, během dne s občasným deštěm, odpoledne s přeháňkami. Teplotní maxima 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12. Vítr fouká slabý proměnlivý a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku počítejte se zdržením na hlavní trase mezi Solnicí a obcí Ještětice. Pokračuje tam stavba okružní křižovatky. Provoz je v úseku řízen Kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty po 10. hodině, na frekvencích 90,5 jsme se posluchačům kvůli údržbě vysílače pravděpodobně už ztratili, tak snad jste si všichni našli náhradní možnosti, byla by škoda, kdyby vám další vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové uteklo. Děti budou za chvíli rozumovat o číslech, meteorolog Tomáš Popelka bude mít detaily k ochlazení a také k dešti a v soutěži to dnes bude o pozorném poslechu, protože nabídneme zajímavý zvuk a na vás bude poznávat, z jaké aktivity to je. Takže jedeme dál s přáním dobrého poslechu.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

jsme ve středu týdne, středa 10. června, ale i naše východočeské památky už se připravují na víkend a další turisty a my pro vás máme i dva skvělé tipy do Opočna konkrétně a také na Kuks. Opravdu velkou slávu chystá zámek v Opočně. V sobotu 13. června tam totiž od 10 do 15 hodin budou křtít nově opravený čínský pavilon v zámeckém parku. Můžete tam napsat vzkaz budoucím generacím, který se ve 13 hodin uloží přímo do věžičky a pavilon se pak pokřtí i japonským saké. K tomu vás čekají romantické projížďky na lodičkách po rybníku, jízdy kočárem, asijské čajové obřady a pro děti taky kreativní dílny. Křest opraveného pavilonu si určitě mnozí nebudou chtít nechat ujít. No ale ten velký program chystá na víkend i Hospital Kuks. V pátek večer tam pod širým nebem odehrají muzikál Drákula, v sobotu a v neděli pak divadelní klasiku Noc na Karlštejně. Po oba dny navíc Kuks láká i na speciální prohlídky bylinkové zahrady, bylinkářství na nádvoří a všechny své klasické okruhy. Na obou místech tedy budete v sobotu i v neděli srdečně vítáni.

0: Možná právě teď naše vysílání poslouchají pravidelní sázející příznivci loterie. Nezlákal vás třeba nedávný úspěch jednoho z Čechů, který vyhrál téměř 3 miliardy korun? Jaká čísla byste asi vsadili? No možná třeba data narození někoho z rodiny, někdo preferuje náhodný výběr, anebo prostě čísla oblíbená. Právě o nich si s dětmi teď popovídá i redaktorka Tereza Brázdová.
1: Jaké je vaše nejoblíbenější číslo?
2: Moje stovka.
3: Moje 10.
4: Moje nekonečno.
1: Umíte už počítat?
5: Jo, já umím počítat do nekonečna.
1: To nejde, když to nekončí, ne?
5: Jo, ale já umím počítat do 20.
1: A už se to učíte ve školce?
6: Jo.
1: A proč musíme umět počítat?
3: Protože, aby jsme se aspoň učili počítat.
5: Aby jsme se i naučili plus 2 a plus 3.
4: Protože aby uměli ve škole to pak dělat a aby věděli, jak jdou čísla za sebou. A ten jeden, co už se to naučil sám od sebe, nebo jak to ráno věděl, tak to naučí, kdo toho neví moc.
1: Co počítají vaši rodiče?
5: No, oni počítají peníze. A nebo dýška.
7: A takhle to vidíme my.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: S Charmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O inzulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou. A v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
0: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6 minut před půl jedenáctou jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tomáš Popelka má dnes službu. Krásné dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Tak zatím ještě nezačalo pršet, ale nevím, jestli se to týká jenom Hradce Králové, nebo někde už ten déšť se objevuje na našem území. U vás už kape, tak já možná z okna špatně vidím. Tak už to přišlo, bude toho hodně, pane Popelko?
2: No, tak bude to takový spíš občasný déšť, ale lokálně může třeba padnout od 2 do 7 mm a to bude spíš zase záležitost hlavně na horách a na Českomoravské vrchovině. I dneska už odpadne většinou zataženost občasným deštěm, postupně i přeháňkami. A teploty by se nám dostaly dneska většinou tak maximálně na hodnoty kolem 17 stupňů a vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů. V noci zatím žádná velká změna, stále zataženo a déšť se bude vyskytovat hlavně ve východní polovině kraje, tam bude dalo by se jist nejintenzivnější kránu, potom srážky budou slábnout a teploty klesnou na 11 až 8 stupňů. Vítr bude v noci silnější, bude foukat od severozápadu do 6 metrů.
1: Teď jsem se musela rychle zorientovat, východní polovina kraje, to je Rychnovsko na území. Říkala jsem si, že možná to nebude tak děsivé pro ta stanová městečka, která teď festival rozbalil, protože to bylo hlášené, že toho bude hodně, hodně, tak teďka už to nevypadá tak, že by propršely všechny ty následující dny, nebo ano?
2: No zatím, jak to vypadá, srážkám se moc nevyhneme. Zatím, aspoň to vypadá jako nejméně asi intenzivní srážky, když to tak řekne, by byly během pátku odpoledne a potom hlavně víceméně, až na to koukám, ani v sobotu bude to spíš takový denní chod, bude to v podobě přeháněk a nebude to samozřejmě všude, nebude to plošné. Momentálně ten balík je v podstatě přes půlku republiky, co se týká dneška, že to je trošku horší, ale ta intenzita srážek zatím není nějak výrazná.
1: Není nějak výrazná. No, pane Popolko, já vím, že nejste hydrolog, ale jste velmi chytrý, tak si dovolím si vás zeptat. Studny vysychají na mnoha místech, tak si říkám, kolik by toho muselo spadnout, aby se to netýkalo jen toho povrchu, ale aby skutečně to bylo znát, ta voda i v té hlubší vrstvě. To by muselo hodně pršet,
2: to,
1: že?
2: Já vám přímo dopomínám, spíš by to bylo takový vhodný, spíš déle trvající, takový ten zahradnický dej. No, aspoň na 14 dní, 3 neděle.
1: A to před námi není teďka, to před námi není.
2: No, to zatím nevypadá, všechno to je v podobě přeháněk a my jsme tady, to srážky jako takový by se, jak to vypadá, od úterka příštího týdne už vyskytovali asi jenom sporadicky.
1: Takže té hluboké vodě to příliš nepomůže. Ještě se pojďme povinovat tomu zítřejšímu dnu, ten jsme vynechali, zítra to bude asi stejné jako včera, dneska.
2: Podobně, ten... takový tím denní chodem skáče, se kupují ta oblačnost, v podstatě oblačnost zataženo, s občasným deštěm a během dne, bo to bude přicházet do přeháněk. A jak to vypadá odpoledne, by spíš tak v pozenci po té třetí hodině odpoledne by se na horách mohla objevit i bouřka. Večer potom se srážky budou slábnout ustávat, teploty budou podobné jako dneska, maximálně kolem 17 stupňů. A víte, bude fukat od západu, do 6 metrů. Večer potom vítr zeslábne.
1: Budeme sledovat dál s vámi. Tomáš Popelka pro nás měl předpověď. Děkujeme. Hezký den.
2: Taky hezký den.

0: Dopolední soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové je teď na programu dne. Pokud máte chuť, můžete si s námi zahrát. Zahrajeme si o praktický nabíjecí USB kabel 3 v jednom s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a k tomu přidáme i dvě vstupenky na recitál Karla Plíhala, který vystoupí v areálu Slezské plovárny v Hradci Králové 17. června od 19 hodin.
1: Věřte, nevěřte.
0: A dneska vám pustím krátký zvuk a je důležité, opravdu důležité, abyste pozorně poslouchali, protože tvrzení připojím až po tom zvuku. Takže jestli můžu doporučit, zesilte si rádio a pozor, pouštím, poslouchejte.
2: Tady leží, takhle, tady a termálku ho vidím, takhle.
3: Pošleme si souřadnice pomocí QR kódu.
4: A mám ho.
5: Tam malinko.
0: Malinké miminko, no teď je otázka, co všechno jste slyšeli. Tvrdím, že zvuk pochází z vědeckého monitoringu ornitologů na Trutnovsku, kteří pomocí dronů hledají hnízda vzácných ptáků i s pomocí termokamery a kontrolují vylíhnutá mláďata. Tak co myslíte? Je to možné, nebo bylo ve zvuku úplně něco jiného?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Telefonní číslo zaznělo a na vás je teď, jestli se chcete zapojit, pardon, do naší dopolední soutěže nebo nechcete, jestli jsme se nestratili vlastně signálem, protože moc se to nestává, ale telefonní linky nejsou zaplněné, i když teď se nám to tady rozblikalo, tak zkusíme. Dobré dopoledne, kdo je s námi?
6: Dobré dopoledne, tady je Renata Ostrutnová.
0: Zdravíme, paní Renato, nestratili jsme se vám signálově ve vysílání?
6: Ztratili, ale já jsem si vás spadila jinde.
0: Ježiš, tak to jste zlatá, teda tak to jsme rádi, že jste s námi, možná dnes větší šance i na tu výhru, protože zdá se, že opravdu některým jsme se ztratili a už nehledali. Tak děkujeme, jste přes internet spolu s námi?
6: Ano.
0: Přes internet, super. No tak teď ta odpověď ale vaše, co jste slyšela a věříte nebo nevěříte?
6: Takhle, je to určitě dron, ale myslím si, že se jedná o vyhledávání strnčat v louce, ne ptáku.
0: Mm-hmm. A co vy? Jste nějaká dobrovolnice, chodíte, pečujete, jak to máte vy s tou pomocí přírodě?
6: No, nechodím, nepomáhám, protože my máme farmu, takže časových důvodů to nedáváme.
0: Vy pomáháte sama sobě, že? I když srnčata ano. Možná nechováte.
6: Ne, to ne.
0: Nechováte, ale každopádně si značím, že dnešnímu tvrzení nevěříte, nezdá se vám to uvěřitelné a typujete ta srnčata. Tak děkujeme za zavolání, mějte se krásně
6: taky.
0: A celé vaší farmě, ať se daří. Naschledanou.
6: Děkuju, naschledanou.
0: Další z vás ještě máte šanci zavolat, případně napsat svůj názor na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Máme tady další telefonát, kdo se k nám probojoval. Vítejte, dobrý den.
7: Dobrý den, a já vám dneska taky nebudu věřit.
0: Taky se to nezdá. Paní Jana jste říkala. Paní Jana, ano. Odkud voláte? Odkud vy voláte?
7: Český Skalice.
0: Česká Skalice, takže vám jsme se nestratili asi, že? Na Chodsko, tam jsme v plném signálu.
7: No, nejste, ale přehodili jsme si rádio.
0: Vy jste
7: na jinou frekvenci.
0: To je dobře. Tak je to dobré zmiňovat, když jsou tyto pravidelné odstávky údržby, přeci jenom vysílač Černá Hora má pro naši stanici výrazný vliv, protože je to velké pokrytí. Ale vy jste tedy se dovolala, odpověděla, že nevěříte, tak nám ještě také řekněte něco k tomu dobrovolnictví. Pomáháte někde, nebo byla jste se podívat?
7: Ne, nepomáhám a nebyla.
0: A co si myslíte o těch dobrovolnických aktivitách? Je to potřeba v tom našem regionu?
7: Je to potřeba určitě. My máme třeba na zahradě srnky a taky tam byly srnčata a taky, že pak museli dávat pozor, aby je nepřesekli.
0: A kdybyste viděla někde ve volné přírodě to srnče, tak jak byste reagovala? Co je nutné udělat podle vás?
7: No určitě si ho nebrat do rukou, aby to srnka cítila ten pach, že jo, když to tam chvilku nechá.
0: No je dobré mít ty základní vědomosti. Taky vám, paní Jano, děkujeme. Mějte se hezky, naschledanou.
7: Naschledanou. A posluchačům taky naschledanou.
0: Naschledanou. A do třetice ještě někdo volá. Mějte, dobrý den, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Tomáš Drače.
0: Mm-hmm, pane Tomáši, tak co myslíte vy?
4: Já bych vám taky nevěřil.
0: Taky ne. Tak co jste slyšel ve zvukovi, Tomáši?
4: Asi, jak říkala paní, co se dovolala jako první.
0: To se
4: rýče. Nějaký ten dron to bude, asi jo, asi srnčátka na louce, no.
0: No dobře. Taky u vás si píšu, ne, máme tady třikrát ne, tak uvidíme, co se z toho vyvrbí. Mějte se krásně, no, naschledanou.
4: Hezký den.
0: Další z vás ještě volejte, pište, věřte, nevěřte, je tady pro vás.

0: musí se stát.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vaše.

0: Tak jak to dopadlo s tou naší soutěží? Úvodem ještě jednou děkujeme, jak jste aktivní. Mnozí jste ještě volali, že nás posloucháte přes telefon, protože nechcete o nic z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové přijít. Děkujeme. Tak byl ve zvuku, který jsme nabídli, vědecký monitoring ornitologů na Trutnovsku, kteří pomocí dronu hledají hnízda vzácných ptáků i pomocí termokamery a kontrolují vylíhnutá mláďata. Někteří jste tam slyšeli úplně jiné zvuky, takže se vám to nezdálo uvěřitelné. Paní Milena ta píše, vím, že se dronem kontrolují ptáci, ale paní říkala, že takové malé, tak si taky myslím, že byla řeč spíš o srnčatech. Dnes tady nesouhlasím, píše paní Milena. Paní Monika ta naopak věří. Pan Michal, dobrý den, možná to byla motorová pila, takže nevěřím. No, stejný názor. Paní Pavlína také telefonovala, říkala, že tam slyšela nějakou motorovou pilu. Paní Jitka ta píše, dobrý den, dnes věřím, drony hledají i hnízdečka ptáčku. Krásný den všem posluchačům, přeje paní Jitka. Paní Jana píše, zvuk byl zajímavý, myslím si, že jste mluvila pravdu, proto dnes věřím. Paní Inka si myslí, že dnešní zpráva ovšem není pravdivá, a ještě například paní Milena, dobrý den, věřím vám. A neměli jste věřit, mnozí jste poznali a říkali jste, že ten zvuk skutečně pocházel ze záchrany malých srnčat na Broumovsku. Konkrétní lokalitou tedy bylo Broumovsko v tomto zvuku. Začalo nám období senosečí a sečení luk, což je pro srnčata nejkritičtější čas. Když jsou malá, nemají ještě útěkový reflex. Před blížící se sekačkou neutečou, ale instinktivně se vždycky přikrčí v té trávě. A právě proto vyrážejí do akce drony s termokamerou. Louku brzy ráno proletí, vždycky zaměří ty souřadnice schovaných mláďat a lidé v terénu je pak mohou bezpečně dohledat a přenést dřív, než vjede na ta pole těžká technika. Tak si poslechněme ten zvuk ještě jednou. Je tam slyšet i ta chůze ve vysoké trávě.
1: Tady leží, takhle, tady, a termálkovou ho vidím, takhle.
2: Pošleme si souřadnice pomocí QR kódu.
3: A mám ho. Tam
0: miminko. Miminko, srnčí miminko. Cenu dnes dostane paní Renata, která to odhalila v našem vysílání jako první. Gratulujeme. A na závěr důležitá informace, pokud máte rádi přírodu, na Broumovsku právě teď hledají i další dobrovolníky, kteří chtějí s touto záchranou pomáhat a louky před sečením fyzicky projít. Všechny podrobnosti, včetně videa z této dronové akce, najdete na webu a na sociálních sítích organizace Naše Broumovsko. Možná právě díky pár hodinám vašeho času zachráníte mládě, které by jinak ve vysoké trávě nikdo neviděl.

Za 5 minut bude 11 hodin. Zdravíme vás všude, kde posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Ředitel České lesnické akademie v Trutnově Miloš Pochobratský rezignoval na svoji funkci. Ve zprávách o tom budeme mluvit i s detaily. A už se blíží i naše radioporadna, která dnes bude věnována bezlepkové dietě. Hostem bude Kateřina Hájková, které se budete moci i vy zeptat na cokoliv, co vás ohledně tématu zajímá.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
3: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
2: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Lidé v Hradci Králové můžou k dopravě na festival Rock for People využít mimořádnou MHD. Ředitel České lesnické akademie v Trutnově rezignoval. Atlet Štefela si na mítinku v Kladně posunul letošní výškařské maximum a odpoledne čekáme přehánky. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Pěkné dopoledne. V Hradci Králové začíná hudební festival Rock for People. Návštěvníci se do areálu v parku 360 na letišti dostanou zdarma třemi kivadlovými linkami městské hromadné dopravy a zdarma můžou využít taky sdílená kola. První spoj jezdí do parku 360 od hlavního vlakového nádraží přes muzeum a parkoviště v ulici Akademika Bedrny. Druhá linka obsluhuje hlavně odstavná parkoviště u univerzitního kampusu a koupaliště Flošna. V noci pak bude z areálu do centra města jezdit speciální noční linka. Pořadatelé doporučují autobusy využívat hlavně v noci, kdy bude okolí letiště pro auta uzavřené. Růst spotřebitelských cen v Česku v květnu meziročně zpomalil na 2,1%. Byl tak o 0,4% nižší než v dubnu, potvrdil to Český statistický úřad. Inflace zvolnila hlavně kvůli pomalejšímu růstu cen alkoholických a nealkoholických nápojů, vysvětluje za statistiky Pavla Šedivá.
6: Tento růst byl stejně jako v dubnu tlumen cenami potravin. Ty částečně prohloubily svůj meziroční pokles a byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
5: Spotřebitelské ceny mezi měsíčně vzrostly o 0,1%. Hejtman Královéhradeckého kraje přijal rezignaci ředitele České lesnické akademie v Trutnově Miloše Pochobratského, který odchází z funkce z osobních důvodů. Jeho odstoupení bude ještě projednávat krajská rada, která má rozhodnutí ve své kompetenci. Do té doby zůstává ředitel ve funkci. Kraj následně vyhlásí výběrové řízení na jeho nástupce. V bratislavské nemocnici se narodila siamská dvojčata. Dívky jsou spojeny pánví. Podle šéfa specializované dětské nemocnice Petra Bartoně jsou v dobrém stavu. První operace je čeká už ve čtvrtek. Narození siamských dvojčat je vzácné, často se navíc narodí mrtvá nebo nepřežijí prvních pár hodin po porodu. Současný případ se podobá narození siamských dvojčat z roku 2000, taky ze Slovenska. Děvčátka byla úspěšně oddělena a dnes žijí plnohodnotné životy.
7: Sport.
5: Výškař Jan Štefela si na mítinku Kladno hází vylepšil letošní maximum. Skočil 225 cm, díky menšímu počtu oprav ho ale předčil Němec Potý stejným výkonem. Štefelu potěšilo, že se oproti úvodu venkovní sezóny cítil lépe.
8: Právě, že to je na to možná to nejhorší, že jsem úplně zdravý, cítím se úplně nejlíp. Za dlouho jsem se takhle dobře necítil, ale neumím to prostě prodat, no. Jak jsem zesílil a zrychlil a celkově se fakt cítím dobře, tak ta technika trošku stagnuje, ale pracujeme na tom a chce to jenom vyskákat.
5: Své soutěže v Kladně ovládli koulař Staněk, oštěpařka Sičaková a kladivář Myslivčuk.
4: Počasí.
5: Dnes je většinou zataženo až oblačno, během dne s občasným deštěm, odpoledne i s přehaňkami. Teplotní maxima 15 až 18 stupňů, na horách 9 až 12, vítr slabý proměnlivý a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Nehoda osobního auta a motorky komplikuje provoz na mostu u Soutoku v Hradci Králové. Projíždíte tam s opatrností.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dobré dopoledne z Hradce Králové, startuje třetí hodina Habaděje, ta bude patřit hlavně naší radioporadně, ve které se zaměříme na bezlepkovou dietu. Ta pro člověka s celiaký neznamená jen vyměnit běžný rohlík za bezlepkový, je to kompletní změna životního stylu od nakupování a vaření až po plánování výletu a také dovolené. No a protože se právě blíží čas dovolených, pozvali jsme Kateřiny Hájkovou, která se bezlepkovému stravování dlouhodobě věnuje. Takže jak bez stresu zvládnout blížící se letní dovolenou, o tom budeme mluvit už za chvíli. Hned jak dospívají kapela Kabát a pak taky Pavel Rod. Dobré dopoledne.
7: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, zvu do radioporadny věnované bezlepkové dietě. Pro někoho módní pojem, pro jiného každodenní zdravotní nutnost. Když člověk zjistí, že má celiaký nebo jiný závažný problém s lepkem, často si nejdříve řekne, tak co teď vlastně budu jíst? Jenomže nejde jenom o rohlíky, chleba nebo těstoviny. Lepek může být i v potravinách, kde bychom ho nečekali. No a protože se nám blíží čas dovolených, zaměříme se dnes hodně prakticky i na to cestování. Jak se připravit, co si zjistit dopředu, co přibalit do kufru a jak se domluvit v restauraci nebo hotelu, aby dovolená nebyla místo odpočinku zdrojem stresu. Naším hostem je dnes magistra Kateřina Hájková. Katko, vítej u nás, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne všem vašim posluchačům a krásný den. Mnohokrát děkuju za pozvání.
1: No, jsme rádi, že jsi přijala pozvání. Připomeňme na úvod, co je nejtěžší na těch úplných začátcích, když někdo poprvé slyší, že musí držet tu bezlepkovou dietu, asi je to šok, nová životní etapa. Co je nejtěžší moment?
2: Přesně tak, je to vlastně nejtěžší je vyrovnat se a přijmout tu informaci, že tedy máme dietu, a potom opravdu promyslet si, a ono to opravdu přináší, tahle informace, změnu, nejenom změnu u toho člověka, který tuhle diagnózu slyší, ale velmi důležité u téhle té diagnózy je zaprvé tedy ta pohoda, takže dostat se do pohody, nebýt ve stresu, ale podpora rodiny a podpora blízkého okolí.
1: To je určitě důležité. Jaký je rozdíl mezi celiaký, alergií na lepek a intolerancí nebo citlivostí na lepek? To se hodně proslýchá tyto informace.
2: Ano, mnohokrát děkuji za tuhletu otázku. Ano, je to téma na dlouhé povídání, věřím. Ale zkusíme to shrnout. Celiakie je autoimunitní onemocnění. Alergie je rychlá imunitní reakce organismu a intolerance znamená obtíže, přičemž není prokázaná ani alergie, ani celiakie.
1: No, je to složité, velké téma.
2: Je to složité.
1: Paní Jana už poslala dotaz. Dobrý den, prosím, jak se zjistí alergie na lepek? Celiakie se zjistí, vím, z tenkého střeva, ale jak funguje ta alergie a jaké jsou příznaky na alergii? Může se zjistit pouze z krve? Děkuji za odpověď, Jana.
2: Děkuji mnohokrát za tuhletu otázku. Tak určitě je potřeba navštívit svého alergologa a imunologa. To je první věc a ten už vlastně pak udělá potřebné kroky, bude konzultovat. Ty příznaky, ono celkově u alergie na lepek nebo u té celiakie, je to velmi, velmi složité vlastně ty diagnózy stanovit. Někdy se celiaky říká také nemoc chameleon. To z toho důvodu, že ty příznaky jsou různé. Takže i u té alergie někdo má vyrážku, někdo má slzení očí, někdo má i ty bolesti břicha. Je to velmi, velmi různé, takže tam opravdu moje doporučení je jedno jediné, navštívit imunologa a alergologa.
1: U vás doma, jestli se nepletu, také to trvalo velmi dlouho, než přišli lékaři na diagnózu.
2: Ano, u nás doma je to celiakie a velmi dlouho to trvalo, přesně tak.
1: Je celiakie diagnoza na celý život?
2: Rozhodně. Tam je právě rozdíl mezi tou celiakií a alergií. Celiakie tím, že je autoimunitní onemocnění, tak je to opravdu diagnoza na celý život a přesně neexistuje tam, když někomu je diagnostikovaná celiakie ve smyslu, že jako někdy tu dietu budu držet a někdy ne a někdy ji poruším.
1: Tak to nefunguje.
2: Tak to opravdu nefunguje. Je to autoimunitní onemocnění a ta dieta je tam vlastně na to ten jediný lék. Alergie je rychlá reakce organismu. Alergie na lepek, tak jako u i ostatní alergie, může vymizet, může se zmenšit, může se upravit. Ta alergie...
1: Je to taková ta lepší varianta možná?
2: To bych úplně taky neřekla, protože zase, když má někdo alergii, tak vlastně a poruší nebo dojde tam k té kontaminaci, k těm stopovým prvkům, tak ta reakce je velmi rychlá. Zatímco u té celiakie ne. Takže jestli je jedna z těch nemocí lepší nebo není.
1: Ani jedno nebrat v ideálním případě, je to jasné.
2: Přesně tak.
1: Tak co se děje v těle člověka, já nevím, s celiakií nebo i s tou alergií, pokud sní lepek, tak co začne následovat?
2: Je to určitě reakce těla na ten lepek, protože vlastně v obou případech ten lepek je nepřítel pro to tělo. Každé tělo tedy začne reagovat jinak. Jak už jsme říkali, někdo vyrážkou, někdo bolesti břicha, křeče, prostě v každém případě je to nějaké nepohodlí. Někdy trvá kratší dobu, někdy delší dobu.
1: Co doporučit těm, kteří mají tuto diagnózu, už vědí, že se jich tento problém týká, tak praktický krok doma je, já nevím, projít spíš, nakoupit základní potraviny nebo nejdříve si udělat nějaký plán, který je potřeba udělat?
2: Tak, když se dovíme tuhletu diagnózu, ano, tak nejdřív vstřebáme ten šok a potom k tomu musíme přistoupit. Prakticky jinak to nejde. Já nemám ráda radikální řešení. Tady v tu chvíli ano, to radikální je, že ten lepek vyřadíme ze dne na den. Tady opravdu nemá cenu diskutovat o tom, jestli jako dneska si ještě ten rohlík dám a zítra už ne, prostě si ho nedám, tam ho vyřadíme. Ale já mám ráda, a mně se to u té diety vyplatilo, podívat se doma, co mám, a využít vlastně to přirozeně bezlepkové.
1: To znamená, co
2: přirozeně? My totiž doma všichni máme a i poměrně hodně jídel v Čechách máme přirozeně bezlepkových a až třeba v posledním kroku tam vlastně nacpeme, když to takhle řeknu, tu mouku. Ale my můžeme užít právě ten potenciál, který máme přirozeně bezlepkový. Když začnu u oběda, vývarové polívky, oni jsou bez lepku. Až na ty
1: na to
2: nudle.
1: Zahluštění.
2: Ano,
1: jo,
2: až
1: nudle.
2: Na ty poslední nudle, nebo to kapání. Tak je tam nedám, tak si udělám nudle ze zeleniny. Zeleninové polívky, takové dneska ty krémové, rozmixované, tam vůbec nadlepek není potřeba.
1: Zahustíme to tou zeleninou.
2: Přesně tak. Někdo je zvyklý snídat jogurt nebo mléko a nějaké mysli, nějaké cereálie. Ano, tam je problém. Tak ale zajdu do obchodu, koupím tady ty cereál je bez lepku, dám pozor na konflexy, protože tam bývá ječný slad.
1: Tam je to problém.
2: Jasně, přečtu složení, ale vlastně nemusím úplně radikálně změnit ten jídelníček. Pokud jsem byla 20 let zvyklá snídat jogurt a k tomu nějaké cereálie, tak zakoupím ne cereály, ale pokračuju dál.
1: Zkrátka náhrada existuje. Naším hostem je Kateřina Hájková. Můžete se zapojit, zeptat, poradit. Nabízíme telefonní kontakt 726 3x46, případně mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Naším dnešním hostem je Kateřina Hájková, která se věnuje dlouhodobě bezlepkovému stravování. Tak už víme, že bezlepková dieta není jenom dočasné omezení, ale u celiakie je například celoživotní pravidlo. V čem nováčci v bezlepkové dietě úplně nejčastěji chybují? Dá se říct?
1: Tak úplně nejčastěji, že vlastně asi úplně třeba nečtou etikety, nebo si sní něco, kde vlastně si to neskontrolovali a mají pocit, nebo vlastně vůbec nevědí, proč by tam ten lepek měl být. Je to vlastně taková ta překvapující informace. On třeba opravdu najdeme i někdy v jogurtu lepek. A tam by ho člověk prostě nečekal. Mm-hmm. Takže vlastně se stane chyba neúmyslně, kdy člověk je velmi striktní, pečlivý, ale najednou si prostě nějaký výrobek neskontroluje. Buď je to, že ho to nenapadne, nebo je to nový výrobek, a nebo se někdy stává, ale to se stává i celiakům, kteří jsou už dlouhodobě na bezlepkové dietě, že se změní složení toho výrobku. A to se musím přiznat, že to my jako taky bezlepkové matky, nebo jako ten celiak, to bereme jako podpásovku. Jo? Mm. To fakt bereme jako podpásovku, když člověk prostě kupuje něco, používá jí, ví, že to je bezpečné, a najednou bez aviza, bez ničeho se změní složení, tak to je nefér.
0: Takže asi, když člověk jde do prodejny, tak se neobejde bez toho, aby pořád studoval.
1: Ano, ano, je potřeba studovat, je potřeba číst etikety a je potřeba je vlastně ty etikety kontrolovat i u těch výrobků, u kterých jsme si sice jistí, ale jednou za čas si prostě zkontrolovat, jestli se náhodou to složení nezměnilo.
0: Je pravda, že problém mohou být i drobečky z běžného pečiva, třeba na prkínku, v másle nebo v toustovači?
1: Určitě. To jsou právě ty kontaminace a ty jsou velmi problémové. A to je vlastně problém i takových těch veřejných stravování ve smyslu v hotelech, když máme třeba tu snídani bufetového typu, kde prostě k těm kontaminacím dochází. Doma určitě nemůžeme mít jeden toustovač, musíme mít dva, pokud máme doma lepkového, bezlepkového. Úplně v té omezené variantě, nebo když třeba na dovolenou, tak oni už dneska existují ochranné sáčky, že si vlastně celý jak ten svůj chleba dá do toho sáčku a dá ho pak do toho jakoby veřejného toustovače. Ale doma je lepší a jednodušší řešení mít dva.
0: Dá se nějak nastavit ta domácí kuchyň, když jeden člen rodiny lepek nespí a ostatní ano? Kromě toho toustovače, na co dávat ještě pozor?
1: Tak určitě, jak už jsme tady říkali, je to právě i třeba kontaminace toho prkínka, nožů nebo másla, džemu. Nemůžu si máslo ukrojit nožem, kterým jsem předtím ukrojila klasický lepkový chleba, v tu chvíli to máslo je kontaminované.
0: Opravdu milimetrový drobeček,
1: ano,
0: a už
1: ano,
0: to udělá
1: ano.
0: Na plechu.
1: To stejné marmeláda. Když si nabírám marmeládu, tak lžičkou a do zvláštní misky, abych vlastně nekontaminovala celý ten obsah. Mě samotnou, a ty víš, že jedu v té bezlepkové dietě dlouho, nedávno překvapila informace, a to je kopečková zmrzlina. Já jsem si vždycky myslela, že kopečková zmrzlina je vlastně pro celiaky bezpečná, protože dneska už ano, existují náhrady kornoutku, což znamená většinou ten papírový kelímek, ale jak mi potvrdili celiaci, ono to tak vůbec není. Protože když si představí člověk tu kopečkovou zmrzlinu nebo prodejce, on otevře ten pult několikrát za den, vezme ten lepkový kornoutek a nad tou zmrzlinou vlastně s tím kornoutkem manipuluje, nandá tam,
0: takže tam odpadají
1: nandá
0: ty
1: tam zmrzlinu a ty drobečky tam odpadají. A pak přijde celiak po několika hodinách, po několika porcích a ta zmrzlina je kontaminovaná. Takže to je opravdu důvod, proč se celiaci, kteří jsou třeba velmi citliví a vědí, že jsou citliví, si kopečkovou zmrzlinu nedají. A je pro ně mnohem bezpečnější tady točená zmrzlina. Takže i takovéhle množství může být problém. Tady je potřeba opravdu, a on si to každý celiak v průběhu vlastně té diety zjistí tu svoji citlivost. Ta citlivost je velmi individuální.
0: No, ta bolest je pak asi velmi intenzivní, to nikdo nechce
1: ano.
0: absolvovat, takže aspoň, že ta točená zmrzlina budou určitě tropické dny,
1: tak.
0: A celiaci nebudou úplně ošizeni. Co znamená věta, může obsahovat stopy lepku? S tím se setkáváme, myslím, na etiketách, na obalech. Co to konkrétně znamená? Má se jí celiak vždycky vyhnout?
1: Tak věta může obsahovat stopy lepku je velmi častá a informuje nás o tom, že ten výrobek je sice bez lepku, ale může být, vlastně mohl být při zpracování kontaminovaný lepkem. Většinou to vzniká u výrobků, které se vyrábí ve stejných provozech, ve stejné vlastně továrně, takže tam ten výrobce negarantuje, že je to úplně čisté, prostě může tam dojít k té kontaminaci.
0: V některých restauracích to píší, u některých jídel?
1: Určitě, protože i v restauraci to není úplně jednoduché všechno uhlídat, i když se snaží, nebo udělají vlastně bezlepkové jídlo, ale zase i tam k té kontaminaci může dojít.
0: Je to možná ochrana toho výrobce a toho prodejce, který to nabízí, aby se nedostal
1: do nějakých problémů? Ano, ochrana, ale i upozornění, protože, jak jsme říkali, ta citlivost u těch celiaků je různá. Někdy ta citlivost je menší, někdy větší a někdo opravdu ví, že ani ty stopy nebo tu případnou kontaminaci nesnese. Takže je to i upozornění pro toho dotyčného.
0: Říká Kateřina Hájková.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: S Českým rozhlasem Hradec Králové mluvíme o bezlepkové dietě. Doma si člověk časem nastaví nějaká ta pravidla, ale horší je to možná v terénu. Mluvíme o tom s Kateřinou Hájkovou, která má letité zkušenosti právě s tímto stravováním. A když hrála písnička, tak jsme narazili na to, že začíná festival Rock for People a lidé, kteří vyrážejí, ať už na festivaly nebo na nějaké zápasy, tak myslím moc dobře vědí, že je tam zákaz vstupu s jídlem. Tak jak se to vlastně řeší, Katko?
1: Ano, tohle je velký problém. Většinou víte, že mám syna právě v tomhle věku a opravdu dostat se nebo jít na festival, na hokejový zápas, na fotbalový zápas, ano, tam je a já to akceptuju, zákaz donášení vlastního jídla, ale ne všude je možnost vlastně pro toho bezlepkového něco zakoupit. Je to velmi složité, takže bezlepkoví většinou mají sebou nějaké jídlo v krabičkách, mají sebou průkazku, většinou volají i dopředu organizátorům, ten jim to třeba přislíbí, ovšem pak je to zase o lidech, takže u brány narazí na nepoučený personál a je to velmi nepříjemný vlastně začátek té akce, kterou si ten člověk jde užít, protože se někde musí doprošovat, musí se někde ospravedlňovat a přitom jeho volba to nebyla. On by rád šel a dal si tam ten párek v rohlíku a nemůže. Je to velmi složité a za mě by se na tohle a hlavně na tyhle lidi mělo myslet. Říkám, jejich volba to nebyla. Já bych teda byla proto, aby se to podporovalo.
0: Podporovala. Ondřej je ve druháku na vysoké škole. Ano. Naučil se vařit. Ano. Je velmi šikovný. No ale když ho tam nepustí na tom festivalu, je to složité a možná on je ten osvícenější, že ví, že si třeba nemůže dát jídlo, které bylo smažené na oleji, i když jsou to brambory, že?
1: Ano, tohle je velmi časté u hranolek. I když třeba přijdeme do restaurace, ptáme se, tak nám personál nabídne hranolky, ale problém je, pokud jsou to hranolky smažené nebo připravované v jednom fritovacím hrnci, kde se předtím dělaly vlastně řízky.
0: Tak to je
1: ten olej je kontaminovaný a tomu celiakovi je potom velmi, velmi špatně. A ono nejde ani, jako jde samozřejmě o to, že mu je špatně v tu chvíli, ale jde o to, že to má velmi negativní důsledek na v tom dlouhodobém hledisku. Takže pokud chceme nabídnout celiakovi hranolky někde v restauraci, tak ale musí to být opravdu z čistého fritovacího hrnce. Musí to být hrnec jenom na hranolky. Nemůžeme v tom smažit předtím smažený sýr, řízky, žampiony a podobně.
0: Poznáme, že obsluha opravdu ví, co to ta bezlepková dieta znamená?
1: Většinou z té reakce to poznáme. Samozřejmě je to dneska už mnohem lepší v těch restauracích, ale pořád je dost nepoučeného personálu, takže v momentě, kdy se člověk zeptá a obsluha na něj zůstane koukat nebo mu začne nabízet něco bio, že to je vlastně dobré, kvalitní, lepší, nebo něco ze špaldové mouky, tak člověk už ví, že to je špatně. Často si obsluha plete laktózu, lepek a podobně.
0: Co dělá, když si personál není jistý tím složením jídla?
1: Určitě zavolat si kuchaře, dotazovat se, anebo si to jídlo nedat.
0: Celý jak by byla, ale pořád o hladu si říkám i na těch festivalech. Nedovedu si vůbec představit, že někdo jde třeba na 4 dny, na 5 dní na festival a to jsou o hladu ty děti, mladí. Nevím, jak to řeší.
1: No.
0: Fotbal se dá vydržet a hokej.
1: Tak. Já na festival nechodím, takže nevím. Zajímalo by mě, co zrovna třeba teď na začínajícím Rock for People se nabízí. Bezlepkové, jestli tam je bezlepkový stánek. Já opravdu nevím. A jasně, můžou nějakou zeleninu, ale nevím, opravdu nevím, jaká tahle nabídka je, ale většinou to nebývá příliš slavné. Pokud to je teď na Rock for People jinak, tak budu jenom a jenom vděčná. Přesně tak a ráda bych teda pak za tu informaci klidně ráda poděkuju.
0: A zvládají celiaci to hladovění? Je to zdravé pro to tělo?
1: Určitě to zdravé není, tak jako pro všechny. Celiak musí být opatrný na své zažívání, na své břicho. Celiak by měl jíst pravidelně po malých dávkách, protože samozřejmě, i když celý den nebude jíst a pak se večer nacpe, tak a i když neudělá v tu chvíli dietní chybu, tak stejně neusne, protože mu bude prostě velmi těžko. To zažívání je to nejslabší místo.

0: Rozhlas Hradec Králové s vámi ve středu 10. června. Posloucháte radioporadnu, kterou jsme dnes s Kateřinou Hájkovou zaměřili na bezlepkovou dietu. A dostáváme se teď také k dovoleným. Už tady máme dotaz od paní Jaroslavy, která se ptá, pustí mě na letišti s vlastním jídlem pro dítě s celiakií?
1: Mnohokrát děkuji paní Jaroslavě za tento dotaz. Ano, pustí. Cestovat dneska letadlem s celiakií nebo je stejné jako v běžném, jako bez diety. To znamená, že v příručním zavazadle můžeme mít drobné jídlo, které většinou tam už dneska tu svačinu máme úplně všichni. Většinou tedy pro dítě s celiakií budeme mít nějaký sendvič, nějakou sušenku, nějaké ovoce, krabičku. To není problém. Pití to řeší letadlo nebo řeší aerolinky zase podle těch aktuálních nařízení.
0: Ale s jídlem na palubě zkrátka není ten problém. Co řešit už při výběru destinace? Jsou nějaká doporučení, pokud člověk má takovéto omezení, tak na co se zaměřit?
1: Tak s jídlem na palubě, jestli se k tomu vrátíme, není problém ve smyslu, že máme svoje jídlo. Problém může nastat, když si chceme dát v letadle něco vlastně už připraveného. Tam, pokud letíme na delší let, je potřeba a doporučuje se objednat si to jídlo dopředu při nákupu letenky a vybrat si. Větší aerolinky mívají bezlepkovou nabídku nebo něco aspoň bezlepkové možnosti. Ty menší, takové ty nízkonákladové nemají, takže tam už to řešíme při nákupu letenky. No a které destinace? Ano, pro nás jsou většinou oblíbené a dojezdné autem Itálie, Chorvatsko. Itálie je nejstřísnější bezlepkové dietě. O Itálii dneska říkáme, že bezlepková dieta tam není omezení, ale běžná součást gastronomie. Itálie je v tomhletom opravdu nejdál.
0: Takže tam úplně bez problémů?
1: Ano, tam většinou úplně bez problémů. Moje zkušenosti i na italských letištích, na malých letištích, koupíte bezlepkový nějaký muffin a mají to pěkně oddělené.
0: Na první pohled je vidět, že se tomu věnují.
1: Tak a nehrozí tam právě ta kontaminace. Protože samozřejmě i v té nabídce v různých těch regálech, když jsme mluvili o těch kontaminacích, stejné kleštičky na lepkový, croissant bezlepkový, to je problém. Ale v té Itálii to funguje.
0: Že to člověk vidí. A Chorvatsko? Tam je to složitější?
1: Chorvatsko je také velmi vstřícné. Potraviny tam jsou označené, restaurace taky umí. Ta situace je malinko horší. Především samozřejmě i v tom Chorvatsku to funguje dobře v těch turistických destinacích, ale v nějakých třeba odlehlejších místech to nemusí být tak dobré.
0: A je pro celiaka praktičtější hotel, all inclusive, polopenze nebo apartmán s vlastní kuchyňkou?
1: Tak to záleží na preferencích. Dá se to řešit oběma způsoby. Hodně celiaků nebo rodin, který mají třeba jednoho celiaka, jezdí do těch hotelů. Existují různé diskuze, vybírají si různé doporučení, což je určitě dobré. Dovolená s celiaky není problém v momentě, kdy jsme připraveni a kdy se nebojíme komunikovat.
0: Ty sociální skupiny jsou možná dobré?
1: Ano, jsou dobré, zprávě si tady lidé předávají rady, zkušenosti, tipy a to určitě hodně může pomoct.
0: To je na sociálních sítích?
1: Ano.
0: A jak se jmenuje třeba jedna skupina?
1: Těch skupin je hodně. Tady u nás v východních Čechách máme i ten náš klub, kamkoliv, kdo chce, jako vždycky zjistí poměrně rychle nějaký dotaz. Co dneska existuje a pomáhá a určitě zvlášť mladí v tom jedou, to jsou aplikace. Jedna velmi rozšířená aplikace, která vám pomůže jak v Čechách, tak ale i v cizině najít vlastně místa, kde můžu nakoupit, kde se můžu stravovat. Ta velmi pomáhá.
0: Jaká aplikace?
1: Já asi nechci tady jmenovat, ale oni celiaci vědí.
0: Jestli není placená, vědí, je placená. Jestli není placená, tak můžeme říct klidně.
1: Základní verzi asi není, ale ty aplikace jsou. A teď vzniká nová aplikace, která pomáhá číst etikety. Protože, jak jsme tady už na to narazili, je potřeba číst etikety, ale v Chorvatsku, v Itálii nevždy to složení toho výrobku je srozumitelné. Vzniká aplikace na festivalu je vlastně ten výrobce představoval, kdy přiložíte tu aplikaci ke složení toho výrobku a ono vám to přečte
0: vyhodnotí.
1: A vyhodnotí, jestli to je rizikové nebo není. Takže tohle určitě doporučuju používat.
0: Tak závěr úplný tady máme, rychle nám to uteklo, tak co je podle tebe úplně nejdůležitější pravidlo pro nějakou klidnou dovolenou bez lepku?
1: Tak důležité je být připraven, důležité je vyvinout předtím trochu úsilí a nestresovat se a užít si tu dovolenou prostě v klidu a s radostí.
0: Doporučuje Kateřina Hájková. Děkuji za tvůj čas, že jsi našla čas i na posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové a krásné blížící se léto a prázdniny.
1: Mnohokrát děkuji za pozvání a vašim posluchačům taky všem přeji krásné léto.
2: Páteční Habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek

0: Jsme rádi, že jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Jak je to jen možné, protože někteří už voláte, že jsme se vám ztratili, nemůžete nás najít. Před chvílí paní Kramářová volala, že jim tak chybíme a že nás nemůžou najít, ale doporučovala jsem i jí webové stránky, tak říkala, že určitě vyzkouší hradec.rozhlas.cz. To je ta webová stránka, tak šiřte dál, pokud se bude kdokoliv ptát, do 15. hodiny. Do 15. hodiny bohužel pravidelná údržba na vysílači Černá Hora, takže mnozí bohužel teď s námi pravděpodobně nejsou, ale všechno potom bude dohledatelné i skrze náš audioarchiv, tak snad se opět objevíme i tam, kde chybíme. Teď už nabídeme další babské rady v našem vysílání, no a po nich se blíží také zprávy a písničky od srdce. Ať se dál hezky poslouchá.
1: Babské rady.
2: Pevné a zdravé nehty jsou často ukazatelem celkového stavu organismu. Křehké, lámavé nebo třepící se nehty mohou souviset s nedostatkem vitamínů. Nehtům prospívají potraviny bohaté na zinek, železo a bílkoviny. Najdete je například ve vejcích, ořeších, luštěninách nebo rybách. Kromě správné výživy je vhodné pravidelně používat hydratační krémy a oleje, které pomáhají chránit nehty i jejich okolí před vysušováním. Při domácích pracích je dobré nosit ochranné rukavice, protože častý kontakt s chemikáliemi nehty oslabuje. Důležitá je také správná úprava nehtů, pilování jedním směrem a omezení příliš častého používání acetonu, který je obsažen v odlakovačích na nehty. Pro lepší kondici nehtů vyzkoušejte pravidelné teplé lázně z olivového oleje, smíchaného s citronovou šťávou. Ke zpevnění nehtů přispějí také koupele v teplém mléce s medem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Královéhradecké fakultní nemocnici začala stavba kliniky infekčních nemocí. Obyvatelům Dobré na Rychnovsku hrozí zaplýtvání vodou pokuta. Tenistku Karolínu Plíškovou čeká druhé kolo travnatého turnaje v Londýně. A středa zůstane zamračená a deštivá s teplotami nejvýš 17 stupňů. Dobré poledne vám přeje Alena Brantová. V areálu fakultní nemocnice Hradec Králové začala stavba kliniky infekčních nemocí. Jde o investici za víc než miliardu korun, kterou částečně pokryjí evropské dotace. Pavilon bude mít 7 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Nahradí nevyhovující budovu z roku 1928, která je součástí areálu nemocnice od jejího založení. Hotový má být do konce roku 2028. Obec Dobré na Rychnovsku zpřísnila kvůli nedostatku vody pravidla pro její využívání. Nově platí zákaz zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů z obecního vodovodu. Pitnou vodu mohou lidé používat pouze k běžným domácím a hygienickým účelům. Opatření vydal vodoprávní úřad v Dobružce a platí do začátku září.
2: Obec se s nedostatkem vody potýká už několik týdnů. První omezení zavedla na začátku května, teď ale po dohodě s vodoprávním úřadem zpřísnila. Důvodem je klesající vydatnost místních zdrojů a obavy, aby pitná voda zůstala dostupná pro všechny obyvatele. Vodu zatím není nutné do obce dovážet. Situace se ale podle provozovatele vodovodu a vedení obce postupně zhoršuje. Za porušení zákazu hrozí fyzickým i právnickým osobám pokuta až 50 000 korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Studenti by si měli při zajišťování letních brigád dávat pozor i na to, kolik si vydělají. Za absolventy středních škol totiž platí zdravotní pojištění stát až do 31. srpna, ale jejich příjem nesmí překročit finanční limit. Ten je u dohod o provedení práce 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce. Pokud absolventi nepokračují na vysokou školu a nenastoupí do zaměstnání, musí si zdravotní pojištění hradit a zároveň to nahlásit své zdravotní pojišťovně. Jinak hrozí pokuty. Sociální pojištění naopak není povinné pro všechny, říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
3: Pokud nebude absolvent zaměstnaný, nemá ze zákona povinnost platit sociální pojištění a proto za jeho neplacení žádné sankce nehrozí. Zde je však třeba si uvědomit, že neúčastí na sociálním pojištění se nezapočítávají odpracované roky pro budoucí důchod. Nevzniká nárok na nemocenskou, na ošetřovné nebo peněžitou pomoc v mateřství.
0: Status studenta ztrácejí i ti absolventi, kteří začnou po absolvování střední školy podnikat. Sport. Tenistku Karolínu Plíškovou čeká druhé kolo travnatého turnaje v Londýně. Češka nastoupí proti Kanaďance Mbokové. V Queen's Clubu se dnes ve stejné fázi turnaje představí i Marie Bousková. Její soupeřkou bude Chorvatka Bekičová. Počasí. Dnešní obloha zůstane většinou zatažená, odpoledne se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12. Zafouká slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku bouralo osobní auto v Nahořanech v místní části Městec. U nehody zasahují záchranáři, počítejte tam s možnými dopravními komplikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsou 4 minuty po 12. hodině, možná kdo naladil naše vysílání v 10 hodin, byl nemile překvapen, že mu to jen šumělo, takže místo pozdravu do písniček většina zpráv zní, nejde 90,5 vysílání v Náchodě, neslyšíme vás. Tak bych mohla pokračovat v těch zprávách. Připomínáme tedy, do 15. hodině je pravidelná údržba na vysílači Černá Hora, takže skutečně na frekvencích 90,5 nejsme slyšet a je nutné přeladit, což teď tato informace asi těm, kteří neslyší, příliš nepomůže. Ale vy, co jste s námi, můžete samozřejmě dát vědět o tom, jak se poslouchá, jestli máte doma oslavence, nebo jestli byste nás už chtěli někam pozvat na víkend, kde se bude konat hezká akce, tak také je tato možnost. Jsou tady polední písničky o srdce, ke kterým zve a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli 4 hry na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve 4 hře.
3: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
2: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava Zázrak. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A už je s námi paní Eva, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne, paní Evo.
2: Dobré odpoledne, tady Eva Pardubice. Já s celou rodinou bych chtěla dát zahrát paní Švorčíkovi ze Starého Plesu, která má zítra narozeniny, takový kulatější dost, a přejeme jí hodně zdraví, štěstí a ať je stále v pohodě a veselá, jako to dělá dodnes. Děkuju vám.
1: Pěkně. Nemáte vůbec zač, teď přemýšlím, jak moc kulaté. Bude to hodně kulaté, ale připojujeme se.
2: No, myslím si, že 93, ale nevím.
1: No to je krásný, to je krásný věk. Tak připojujeme se určitě s radostí ke gratulantům a věříme, že oslavenkyně potěší písnička od Hany Zagorové. I vám krásný den, paní Evo. Naschledanou.
2: Děkuju vám pěkně, děkuju.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

Telefonní kontakt do studia Českého rozhlasu Hradec Králové jsme připomněli. Teď ještě ty písemné varianty studio.hradec@rozhlas.cz, to je mailová adresa. Připomínám i webové stránky, přes které nás teď možná mnozí posloucháte. Hradec.rozhlas.cz, to jsou ty stránky, kde lze nakliknout audio poslech, ale i přes webové kamery. A samozřejmě na té titulní straně, jako vždy, je písničkový formulář, který se nám zobrazuje v té mailové poště. A kdo není na internetu, má možnost poslat i stručnou, opravdu připomínám, stručnou SMSku, protože ten počet znaků je omezený a neměli byste používat háčky, čárky, diakritiku, protože náš systém diakritiku zmiňovanou neumí rozluštit. Zprávu posíláte na číslo 900 1104 a do té zprávy, aby se nám to tady zobrazilo, musíte jako první slovo napsat slovo Hradec.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

studio.hradec@rozhlas.cz nahlíží mezi písemné pozdravy a máme tady nedočkavce. Paní Anna Michála Babkovi píší a moc se těší na gala večer šarmantní osobnosti. Na to konto právě reagují s tím, že v redakci všem přejí hezký den a prosí, kdy budou spuštěny už online vstupenky na šarmantní osobnost na 23. října od 19 hodin. Jsem s mou dcerou pravidelnou návštěvnicí gala večeru šarmantní osobnosti a vždycky se každý rok velmi těšíme, takže děkujeme za odpověď a mějte se moc krásně. Se srdečným pozdravem Anna a Michála Babkovi. Tak my jsme rádi samozřejmě, že se těšíte, ale možná vás klamu, vstupenky ještě nejsou v online prodeji. Říkám si, možná čas ještě je v pátek 23. října od 19 hodin. Toto všechno vypukne v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a hned jak budou vstupenky k dispozici, určitě se to dozvíte i z našeho vysílání a předpokládám, že možná budou i ve hře v našich soutěžích. Tak těšíme se spolu s vámi.

Píseň Ty v podání Petra Reska, možná jste si všimli, obměňujeme písničky, takže slýcháváte i skladby, které dlouho ve vysílání nebyly. Tato byla z roku 1976. Další pozdrav písničkový už je pro pana Josefa Jirouše, který právě dnes slaví narozeniny. Zahrajte Josefovi Jiroušovi pěknou písničku. Všechno nejlepší k narozeninám přeji, kamarádi.

Festival Rock for People otevřel své dveře Vrata do Kořán. Je to tedy za deště. Festival začal koncertem legendární kapely z vedlejších Pardubic Vypsané Fixy. Hned první den si hudební fanoušci užijí prvního headlinera, jak už jsme říkali, v dopoledním vysílání hvězdnou kapelu Gorillaz. První festivalový den si návštěvníci kromě hudby bohužel užijí i déšť. V Hradci Králové prší od dopoledne a podle předpovědi to vypadá, že jen tak nepřestane, ale pláštěnky, průhledné také nejsou úplně na škodu. No pro vás, kteří tam nemůžete být, tady máme pozdrav, abyste nezoufali, a posíláme pozdrav právě od Vypsané Fixy.

Jedno slunce by možná stačilo, viď? Ta vypsaná fixa kapela patří na festivalech, musíme dodat, k nejžádanějším kapelám. Sama jsem viděla, co umí s fanoušky, jak je namotivují, za jakéhokoliv počasí posadí na zem a nechávají v představách i pádlovat. Atmosféra na těchto koncertech opravdu výjimečná. Organizátoři festivalu dlouho tajili, kdo bude tím, kdo letiště rozproudí mezi prvními, a vyhrála to právě kapela z Pardubic. Teď už tady máme ale pozdrav taky pro Bohunku. Hezký den Bohunce do Trutnova přeje Pavel.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové a máme tady připomínku jednoho z dnešních výročí. Hezkou středu 10. června, tak začíná pozdrav. Dnes si připomínáme výročí narození českého zpěváka Karla Zicha, mé maminky Jaroslavy oblíbeného Gitáma.

Za 10 minut bude 13 hodin. Ještě dorazil pozdrav z Hostinného. Zahrajte pěknou písničku paní Jaroslavě z Hostinného. Hezký den přeje Tomáš. A také poslouchá pan Pavel, který připojil i krásnou fotografii. Děkujeme za fotografii z krajiny zavlažené deštíkem. No, pršet by mělo v průběhu celého dnešního dne. Můžeme se zkusit podívat ještě na mapu Českého hydrometeorologického ústavu. Jak meteorologové předpovídali, budou to ty přeháňky v průběhu celého dnešního dne, obzvláště ve východní polovině Královéhradeckého kraje. A teploty stále platí, že by se měly pohybovat do 17 stupňů.

Kateřina Marie Tichá zpívala No snad je vám příjemně s naším vysíláním Bez stresu. Zítra v radioporadně to bude o tom stresu, nebo lépe řečeno o stresovém hormonu kortizolu. Budeme mluvit s paní doktorkou Zuzanou Fedákovou. Dostat kortizol pod kontrolu je od určitého věku trošku problém. Možná mnozí tušíte, víte, máte zkušenosti. Řekneme, jak souvisí například i se štítnou žlázou a dalšími hormony v těle. Zítra v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové po 11. hodině. Teď už se nám blíží 13. hodina, další zprávy a po nich už s vámi bude Alexandra Minářová, která si dnes bude povídat s publicistou a spisovatelem Pavlem Černým. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Na hradeckém letišti začal festival Rock for People. Vrchlabská základní škola posiluje zabezpečení budovy. Inflace v Česku v květnu zpomalila a dnešek zůstane zamračený a deštivý s teplotami nejvýš 17 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Na hradeckém letišti začal předpolednem v parku 360 festival Rock for People. Potrvá do neděle a pořadatelé každý den očekávají návštěvu 50 tisíc lidí. Jsou proto posílené bezplatné linky městské hromadné dopravy a návštěvníci můžou taky zdarma využít sdílená kola. Řidiči, kteří nejedou na festival, by se měli okolí letiště raději vyhnout. Základní škola Školní ve Vrchlabí posiluje zabezpečení školní budovy. Vstup do ní bude možný jen po přiložení elektronického čipu. Ten je kompatibilní s tím, který používají děti už teď ve školní jídelně, vysvětluje ředitel školy Jaroslav Pleva.
6: My jsme tady měli pana z bezpečnostní agentury, tak nám doporučil, když by se dostal nějaký útočník sem do toho centrálu, veškeré ty pavilony druhého stupně, prvního stupně, MVDčko, jídelná jsou prostě oddělený čipem, takže dál se přes ty dveře nedostane. Takže by se dostali jenom do určitý části toho objektu.
4: Růst spotřebitelských cen v Česku v květnu meziročně zpomalil na 2,1%. Byl tak o 0,4% bodu nižší než v dubnu, potvrdil to Český statistický úřad. Inflace zvolnila hlavně kvůli pomalejšímu růstu cen alkoholických a nealkoholických nápojů, vysvětluje za statistiky Pavla Šedivá.
7: Tento růst byl stejně jako v dubnu tlumen cenami potravin. Ty částečně prohloubily svůj meziroční pokles a byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
4: Meziměsíčně spotřebitelské ceny vzrostly o 0,1%.
5: Sport.
4: 18-letý hokejový útočník Adam Novotný na fyzických testech před draftem do NHL všem vytřel zrak. V Buffalu totiž dokázal hradecký odchovanec udělat 18 chybů, což byl druhý nejvyšší počet v historii. I to by mu mohlo pomoci k vysoké volbě na draftu, který se uskuteční už za 2 týdny.
8: Já jsem viděl, že jakoby z chyby by měla být moje silná stránka. Takže já jsem tam vlastně přišel a zeptal jsem se, kdo má nejvíc. Oni mi řekli nějaký hráč, že má 17. A řekli mi, chci vidět dneska 18, tak jsem si říkal, tady prostě se musím vyhecovat a těch 18 dát. Zkusil jsem i 19. Protože už mi to bohužel nedovolili, ale tak jsem na těch 18.
5: Počasí.
4: Dnešní obloha zůstane většinou zatažená. Odpoledne se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách od 9 do 12 stupňů. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Náchodě se srazila dodávka s nákladním autem v Českoskalické ulici. S opatrností místem nehody projedete. A nákladní auto s osobním se srazilo i v Hradci Králové, a to na silnici 31 za Labským mostem. I tam projíždějte opatrně. Přejeme šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
0: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů, Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již tři knihy. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
5: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidech, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhletím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčík, Kubiš, Tři Králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, protože bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme, s gestapem a z gestapa zase přešli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdy kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří někdo může povědět zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se proto to dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní. Ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani Antropoid, Server A a všechny ty pravýsadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaši poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam nepatří a ona tam se vám zhmotnila.
1: Mě až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vida Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vida Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeném s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemel dokonce úkoluje, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Takže je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět, velmi chytře. Ona úplně houpá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru. S hlavou a Véru. A ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Ona... Já s dovolením vás přeruším. Ano. A tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostní složek BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Míněl, nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkají, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletá se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strmě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že i v Jihlavě, a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels dojáží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za péhu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolována nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknout informace, v jistém konspiračním bytě 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tím to přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s tím ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou teda vzrušující představa s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
1: granát
0: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je má 100 000 zhlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid / zatáčka. A mohla to být spousta věcí. Jako,
0: ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je z Ráce Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo Druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole, případně, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
0: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 10. června od tragické události našich dějin. Vyhlazení obce Lidice uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24. tedy o 2 týdny později přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo, kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, a sepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době, takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou a my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengel střílel.

0: na post říšského protektora?
1: No já si myslím, že naopak on to Frank dole potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevil, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne lidice, ale žáky.
1: No, Heydrich, to byl člověk, jedna z největších špiček. To byl člověk, který byl architektem holokaustu. To byl člověk, to byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za lidice, za teror zde, za ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelený českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů naší Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zakometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil. A to bylo velmi realitní se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půlpánem. A zdali vlastně Půlpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gesta pod ruky, bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půlpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchač je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuju, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuju, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ve fakultní nemocnici Hradec Králové začala stavba kliniky infekčních nemocí. Ministr Zůna bude na obranu příští rok požadovat 190 miliard korun. Mužské basketbalové kluby ERA Nymburk a Slavia Praha se spojí a dnešek zůstane zamračený a deštivý s teplotami do 17 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. Osmipodlažní pavilon za víc než miliardu korun nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a taky vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními onemocněními.
2: Máme tady zkušenost z pandemie nemoci COVID-19. Ten nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, s hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
0: Stavba má být hotová do konce roku 2028. Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov otevřela v Hlušicích nové školní dílny pro výuku diagnostiků a mechaniků motorových vozidel. Celkové náklady na stavbu a vybavení dílen přesáhly 102 miliony korun, včetně DPH. Zaplatil je Královéhradecký kraj. Žáci začnou nové prostory využívat v polovině června, kdy tam budou závěrečné zkoušky. Ministr Jaromír Zůna za SPD bude na příští rok na obranu požadovat 190 miliard korun. To je o 35 miliard víc než letos, informovala o tom Česká televize. Navýšení rozpočtu ministerstva obrany na 2% HDP ale ještě neschválila koalice. Řekl to ministr pro sport, zdraví a prevenci a také předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný. Podle něj se státní rozpočet teprve sestavuje. Jestli motoristé požadavek podpoří, zatím nechtěl předjímat.
3: Naší povinností je plnit závazky, které máme vůči našim spojencům, ale naší povinností je také zabezpečit chod země. A to znamená, my o tom musíme jednat, budeme o tom jednat a věřím, že ministryně financí ve spolupráci s ministrem obrany najdou řešení, které pak vládě představí.
0: Jak ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, tak premiér Andrej Babiš ze stejného hnutí už připustili, že v příštím roce může být schodek rozpočtu vyšší než letos. První návrh rozpočtu chce šéfka státní kasy zveřejnit až koncem srpna. Sport. Mužské basketbalové týmy Nymburku a Slavie se od nové sezóny spojí. Zástupci obou klubů to oficiálně oznámili na tiskové konferenci. Nový klub SK Slavie Praha ERA NBK bude hrát své zápasy v Praze. V jaké hale, ale ještě není jasné. Počasí. Dnešní obloha zůstane většinou zatažená, odpoledne se bude vyskytovat občasný déšť nebo přeháňky. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12. Zafouká slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Náchodě se srazila dodávka s nákladním autem v Českoskalické ulici. S opatrností místem nehody projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Středa 10. června ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové vám po 14. hodině přejeme příjemný poslech našeho odpoledního vysílání. Ráno jsme zastihli reportérku Zuzanu Boučkovou na cestě do Špindlerova mlýna a teď už stojí přímo u obnaženého dna Labské přehrady a za chvíli se nám do dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové odtamtud přihlásí. Také nový lůžkový hospic ve Stěžerách v Hradci Králové je součástí celorepublikové cykloakce 8 dní pro paliativu, kterou pořádá pořádají domestici sportovně dárcovské výzvy na podporu paliativní péče. Jede se 8 dní na kole přes 8 hospiců po celé České republice. Do Hradce Králové jízda dorazí v pátek. Více nám o 14:30 řekne Eva Stříteská z oblastní charity Hradec Králové. Pouštění draků, oblíbená podzimní zábava. Kdy a kde to začalo? Na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Hezký poslech.
5: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

co ztrácíme na sítích a co znamená být skutečně spolu. Odpovědi na tyhle palčivé otázky bude v pátek v Broumově hledat Festival Tanec Praha. Sociální sítě vytvořily takový paradox. Servírují nám obsah, který potvrzuje naše názory. My se zavíráme do takových falešných bublin, nemusíme se konfrontovat s ničím neznámým, odlišným a nepohodlným. No a co se tedy stane, když se taková pečlivě budovaná identita ze sociálních sítí ocitne na ulici, kde ji nikdo nelakuje? Nelajkuje ani nelakuje. Kde nejde smazat komentář, protože je jim živý člověk a stojí vám tváří v tvář. Tak tyhle otázky si položila režisérka a choreografka Adriana Štefaňáková a vytvořila interaktivní taneční performanci, která 12. června oživí ulice Broumova pod hlavičkou festivalu Tanec Praha. Má být uměleckým zážitkem stejně jako výzkumem fyzické interakce mezi lidmi, kteří se v běžném životě míjejí a neznají. No a má také probudit zvědavost, připomenout hodnotu setkávání a vytvořit situaci, ve které se lidé mohou navzájem inspirovat. Nový projekt v silném tanečním mezinárodním obsazení vstoupí do ulic Broumova, aby byl přístupný veřejnosti a také začleněný do každodenního života ve městě. Tanečníci budou nejdříve rozmístěni po frekventovaném prostoru jako živé sochy. Před každým bude QR kód, který lidé mohou naskenovat a dozvědět se více o tanečníkovi, jeho vztahu k sociálním médiím a myšlenkám, které stojí za tím projektem. No a postupně se performeři začnou pohybovat mezi lidmi a nakonec se představení promění v plnohodnotný taneční zážitek. Představení začne v Broumově v pátek 12. června ve 13 hodin na Kostelním náměstí. Vstupné je dobrovolné a berte to jako zajímavý tip Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: se vám zpívala v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď je po 14. hodině, ale už ráno jsme v našem vysílání zastihli reportérku Zuzanu Boučkovou na cestě do Špindlerova mlýna. Teď stojí u obnaženého dna Labské přehrady. Dobré odpoledne, Zuzko.
1: Pěkné odpoledne, zdravím vás z Krkonoš.
0: Tak jak jsem slyšela, ty si ráno řešila, že prší a jestli máš holínky. Splnila se ti předpověď, jak to teď vypadá na místě? Hodí se ty holínky?
1: Velmi se hodí. Splnila se 100%. Pršelo tady přímo ukázkově a tu vodu mám i v těch holínkách, ale právě teď na chvíli přestalo. Snad, aby jsme se dobře slyšeli. A tak k tomu musím říct, že ta scenérie tady je opravdu zajímavá a i přesto, že je déšť, tak já si myslím, že ten pohled tady na tu vypuštěnou přehradu opravdu za to stojí. Já osobně stojím kousek od mostu a pode mnou se otvírá čistokrevná měsíční krajina. Všude je temně šedé, hluboké bahno a kameny. Je to fascinující syrový pohled a to nejlepší, nejsem tu sama. I v tomhle slejváku potkávám lidi, kteří sem vážili cestu. Jsou tu většinou chalupáři v pláštěnkách a z dalekohledy. Procházejí se po vyhlídkových trasách kolem té prázdné obřívany a nevěřícně kroutí hlavou. Ta atmosféra, zvláštní ticho hor, šumění deště a uprostřed toho všeho dunění těžkých strojů.
0: To je takový industriální surrealismus na horách. Ty jsi zmiňovala, že tam jsou místní lidé, jak sami prožívají to, že jim z ničeho nic zmizelo ze Špindlu to jejich ikonické přehradní jezero.
1: Před chviličkou jsem tu mluvila s jedním starším pánem, který ve Špindlu žije celý život a ten mi řekl úžasnou věc, že se mu ta přehrada bez té vody snad i líbí víc než s ní, protože teď teprve vidí, co naši předkové dokázali vybudovat. A myslím, že má naprostou pravdu. Až teď, když je nádrž prázdná, totiž v plné velikosti, vynikne ta neuvěřitelná řemeslná práce kameníků, kteří tuhle obří hráz na začátku 20. století stavěli. Vidím odtud ty precizně skládané kamenné bloky, které normálně leží desítky metrů pod hladinou. Přehrada se stavěla jako reakce na katastrofální povodeň z roku 1897 a teď o necelých 130 let později se ukazuje, jak geniálně to tehdy vymysleli. Místní jsou na to hrdí a berou to jako unikátní exkurzi do historie svého města.
0: No tak pro pamětníky to musí být opravdu silný moment. Když se podíváš dolů na to obnažené dno, jak jsi říkala, co přesně se tam v tuto chvíli děje v tom dešti a pokračují tam nějaké práce?
1: Necelé 2 kilometry ode mne a osobně jsem to všechno prošla, takže vím, že to je v té mělčí části hráze. Pracují 3 obří bagry a bahno odvážejí nakladače. Odtud z mostu mi připadají jako malé dětské hračky v obřím pískovišti. Je to mravenčí práce v těžkém terénu a chlapi v kabinách těch strojů mají určitě můj plný respekt, protože pracovat v tomhle marastu vyžaduje obrovské zkušenosti. Já tu ještě chvíli zůstanu, zkusím natočit ty bagry v detailu a pak už se také půjdu někam usušit.
0: Děkujeme za informace a odpolední vhled na Labskou přehradu bez vody a přejeme suchou cestu zpátky do redakce do Hradce Králové. Díky Zuzaně Boučkové, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak to byla publicistka Zuzana Boučková od Labské přehrady a slib, který jsme vám dali ráno, samozřejmě platí, že pro vás i v tom největším dešti natáčí videa krkonošské měsíční krajiny na dně přehrady, fotí detaily historické hráze, které jinak neuvidíme, a všechny ty materiály najdete už za malou chvíli na webu a také sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: S Charmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O inzulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou. A v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
0: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Nový lůžkový hospic ve Stěžerách v Hradci Králové je součástí celorepublikové cykloakce 8 dní pro paliativu, kterou pořádají domestici sportovně dárcovské výzvy na podporu paliativní péče. Jede se 8 dní na kole přes 8 hospiců po celé České republice a do Hradce Králové jízda dorazí v pátek 12. června odpoledne. Víc nám řekne Eva Stříteská z oblastní charity Hradec Králové, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Cyklotur 8 dní pro paliativu se jede letos podruhé. Začala 6. června v Praze a 14. června dojede do Čerčan. A poprvé se může zapojit také Hradec Králové, protože tady máme nový lůžkový hospic ve Stěžerách. A sem tur dorazí v pátek 12. června. Kdo tu cyklojízdu na podporu paliativní péče vymyslel a pořádá a co to vlastně má přinést?
1: Celou jízdu vlastně má na starosti to sdružení domestiků, které se vytvořilo kolem jedné osoby Martina Součka, velký cyklonadšenec, a ten vytvořil kolem sebe tým úžasných lidí, kteří se snaží propojovat ten sport s paliativní péčí a vynášet tohle téma do společnosti skrz vlastně ten sport, který by měl jako propojovat a otevírat ty těžká témata v té společnosti a trošku dostávat jakoby do podvědomí lidí, aby věděli, o čem ta hospicová péče je.
0: Takže Martin jede na kole, není to takové obyčejné kolo. Zajímavé na něm není jenom to, že je růžové.
1: Je růžové, přesně tak, a je to, dostalo dokonce krásné pojmenování v rámci naší interní skupiny Růžová bestie, které se velice chytlo. A je to dvoukolo přímo vytvořené na tuhle akci krásnou a vždycky Martin jede celých těch zhruba 1000 kilometrů v rámci těch 8 hospiců České republiky a vždycky každý den zhruba těch 100 kilometrů ho doprovází jeden člověk, který sám má zkušenost s doprovázením někoho blízkého v rámci té hospicové péče.
0: Kdo pojede tedy za Hradec?
1: Za Hradec jede náš kolega Vítek z domácí hospicové péče, který se vlastně stal zdravotním bratrem na základě vlastní zkušenosti, kdy doprovázel svého kamaráda.
0: Projekt Domestici projíždí tedy republikou, z Prahy zamířil do dalších měst, kde jsou hospice, takže Písek, Třeboň, Třebíč dnes by měli dojet do Brna a potom Žďár nad Sázavou a v pátek už bude na řadě ten velký den pro Hradec Králové Stěžery. Tak co se bude dít?
1: Vlastně budou začínat v pátek ve Žďáru nad Sázavou ráno, pojedou přes den do Hradce Králové, kde by se mělo o 15:30 vyrážet od studijní a vědecké knihovny na těch posledních 8 kilometrů, aby kluci nejeli sami, abychom je doprovodili, takže čekáme nebo chceme vyzvat lidi, aby v co největším počtu na těch 8 posledních kilometrů z Hradce Králové do Stěžer se přidali k nám a udělali velkou skupinu.
0: Takže mají ke studijní a vědecké knihovně přijít s kolem?
1: Ano, přijet nejlépe s kolem a doprovodit nás.
0: A v kolik hodin tam mají být s tím kolem?
1: Můžou i dříve, můžou se občerstvit případně, ale chtěli bychom vyrážet asi o té 15:30.
0: Samozřejmě, pokud se něco cestou nepřihodí a Martin na tandemu dorazí včas. Tam u té budovy hospice přímo ve Stěžerách se také něco bude dít?
1: Jo, tam je plánovaný příjezd na 16:30, takže kdo nemůže vyrazit na kole, může nás přijít podpořit přímo do Stěžer k hospicu, kde bude konaná akce pro veřejnost, budou doprovodné akce občerstvení, budou tam nějaké prodeje výrobku naší sociální rehabilitace, můžou si vyzkoušet už je geronto oblek a podobné věci a pak bude navazovat to promítání filmu ve Stěžerách v tělocvičně.
0: A co to bude za film?
1: To je vlastně film o cestě Martina Součka, který celou tuhle věc organizuje a který jel v roce 24 velký cyklozávod napříč celou Amerikou a jel to vlastně těch 8 dní a 8 hodin, proto vlastně z toho vznikl celý tenhle název. A ten film vypráví o celé té cestě, je to takový dokument celovečerní, moc hezký. Viděla jsem to a doporučuji určitě.
0: Z Hradce Králové se potom tedy spanilá jízda vydá do Mělníka, do Čerčan, kde celá tahle cyklotur pro paliativu skončí. Kdy budete vědět, kolik peněz pro paliativní péči se podařilo získat, nebo už to někde je vidět?
1: Je to vidět přímo na webovkách www.domestici.cz, kde celá akce nebo tahle výzva probíhá. probíhá, je tam vidět částka, která je vybraná a může vlastně se kdokoliv zapojit, když nebude moc přijet na kole nebo přijet přímo do stěžer, může se zapojit do online výzvy a zapisovat ty sportovní aktivity svoje nebo přispět tím finančním darem.
2: Má to celé svoji stránku nebo stačí podívat se na stránky oblastní charity Hradec Králové?
1: Má to celou tu svoji stránku, jak jsem říkala, domestici.cz, ale určitě neuděláte chybu, když budete sledovat naše stránky, naše sociální sítě, kde všechny informace budete mít taky a budete tam mít veškeré odkazy na tuhle akci.
2: No tak děkujeme Evě Stříteské z oblastní charity Hradec Králové, že nám do studia Českého rozhlasu Hradec Králové přišla říci o cyklotur 8 dní pro paliativu, která se jede letos podruhé na podporu paliativní péče a v pátek 12. června dorazí do Hradce Králové, kde máme nový lůžkový hospic ve Stěžerách.
1: My se moc na všechny těšíme a předem děkujeme za jakoukoliv podporu z veřejnosti. Děkujeme a těšíme se na vás.
2: Krásný den.
1: Krásný den.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Český rozhlas Hradec Králové posloucháte ve středu 10. června odpoledne. Kdybyste se chystali na výlet na zámek v Novém Městě nad Metují, je to jistě skvělý nápad, protože je to místo, které nabízí jedinečné zážitky pro malé i velké, ale pozor na dny 13. až 16. června. V tomto termínu bude areál zámku v Novém Městě nad Metují pro veřejnost uzavřen, protože se tam bude natáčet vánoční televizní pohádka. Natáčení bude potom pokračovat také v prostoru blízkého Husova náměstí, a to až do 21. června. Proto budou provoz i parkování na náměstí omezeny podle aktuálních potřeb filmařů, tak s tím počítejte. Ale v pátek 12. června na zámek v Novém Městě nad Metují vyrazit můžete a zažít tam i něco mimořádného. Oslavu z tého výročí návštěvy Tomáše Garrigua Masaryka na zámku v roce 1926. Připraven je bohatý doprovodný program Příjezd Tomáše Garrigua Masaryka, tematické divadelní prohlídky zámku, ukázky vojenské historie, výstavy, hudební vystoupení nebo jarmark. Celý den zakončí koncert kapely Prima Jazz Band na nádvoří zámku. Tak jestli na zámek v Novém Městě nad Metují, tak v pátek 12. června.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
1: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
2: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
1: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Obyvatelé Hradce Králové se mohou dneska seznámit se studií na obnovu Benešovy třídy. Prezidentem Smetanovy Litomyšle bude dirigent Jakub Hruša. Fotbalista Jan Kuchta poprvé trénoval s národním týmem v dějišti mistrovství světa. A noc bude zamračená a deštivá s teplotami 8 až 11 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Radnice v Hradci Králové dnes lidem představí projekt rekonstrukce Benešovy třídy na sídlišti Moravské předměstí. Prezentace začne v 5 hodin odpoledne ve velkém sále kulturního střediska Médium. Architekti Pavel Zadrobílek a Jan Sameliak seznámí návštěvníky se studií obnovy největšího městského bulváru. Původně plánovaná kompletní rekonstrukce se podle města ukázala jako nerealizovatelná. Nový návrh proto počítá s postupnou obnovou v menších etapách. Po prezentaci bude následovat diskuze s veřejností. O uplatnění lidí s duševním onemocněním na trhu práce budou zítra v Náchodě diskutovat odborníci, úředníci i samotné firmy. Nezisková organizace Aspekt pořádá setkání, které má pomoci lidem s handicapem najít stabilní uplatnění a zaměstnavatelům ukázat možnosti podpory, vysvětluje předsedkyně spolku Lucie Sedláčková.
2: Zazní zde třeba zajímavý osobní příběh člověka, který byl zvyklý opravdu hodně pracovat. Byl zaměřený na výkon a výsledky, jenže v tom mu do života přišlo duševní onemocnění. No a právě on bude sdílet své tipy, jak se na tu cestu z práce do bezpráce třeba ani nedostat.
0: Světově uznávaný dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Organizátoři to oznámili den před zahájením 68. ročníku. Ředitel Královské opery v Covent Garden Hruša, který bude od stejného roku také šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie, se má podílet na přípravě významných uměleckých projektů i rozvoji mezinárodních partnerství. Podle vedení festivalu pomůže posílit jeho postavení v zahraničí. Letošní Smetanova Litomyšl začne zítra a potrvá do 5. července. Sport. Fotbalista Jan Kuchta poprvé trénoval s českou reprezentací v dějišti mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně, protože na šampionát ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku odletěl zraněný. Češi do turnaje vstoupí v pátek ráno utkáním proti Jižní Koreji. Hrát se bude v mexické Guadalajáře. O přednostech ofenzivního hráče soupeře před zápasem mluvil obránce národního týmu Robin Hranáč.
3: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni. Počasí.
0: Noc přinese zataženost deštěm, hlavně ve východní polovině kraje kránu budou srážky slábnout. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, na horách na 8 až 5. Foukat bude mírný severozápadní, postupně západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Častolovicích na Rychnovsku se srazila dvě osobní auta v Masarykově ulici. Místem se projíždí kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hodin a 4 minuty ve středu 10. června posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V parku 360 na letišti v Hradci Králové právě začíná hudební festival Rock for People. Na pódiích i mimo ně se v 5 dnech představí víc než 200 interpretů z celého světa. Do festivalového areálu přijíždí v posledních hodinách desítky tisíc návštěvníků. Jak to tam vypadá právě teď, nám za chvíli řekne naše reportérka Adéla Kavříková. Papírové šaty, plastový vídeňský košík jako kabelka nebo kovárny porcelán. Lidé v Liberci můžou zavzpomínat na liberecké výstavní trhy. Letos by oslavili 70. Výročí připomíná Severočeské muzeum a více uslyšíte v reportáži. No a po půl čtvrté tu bude Radiobazar, tak jestli máte něco k inzerci, nezapomeňte zavolat. Hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Kdybyste chtěli navštívit umělce v jejich ateliérech, dílnách, zahradách a poznat svět umění zblízka, tak v celém Královéhradeckém kraji bude příležitost tento víkend 13. a 14. června, protože se budou konat dny otevřených ateliérů. Můžete navštívit například konzervátorské dílny Muzea východních Čech v Hradci Králové, podívat se do zákulisí světa restaurování, objevit tajemství záchrany historických a kulturních památek a čeká vás i spousta překvapení. Bude to na hlavním odborném pracovišti muzea v Gajerově kasárně v sobotu 13. června od 9.30 do 15 hodin a bude se konat také komentovaná prohlídka otevřených depozitářů, restaurátorská poradna po celý den, tak například v Muzeu východních Čech den otevřených ateliérů restaurování. Nebo se můžete podívat do ateliéru spolku AMAK ve spolkovém domě v Náchodě v Hordálkově ulici v sobotu 13. června mezi 10. a 16. hodinou. Tam uvidíte výstavu obrazů všech členů spolku, ale budou tam i samotní malíři a budou pracovat, takže se můžete podívat, jak se maluje. Bude i připraven výtvarný program. Tradičně se můžete zapojit do malování na velkoformátová plátna a budou pokračovat v Amagu také v mořském světě z loňska a nabídnou další tvořivé aktivity pro děti i dospělé. Vy, kteří jste tam byli loni, budete vědět. Všechny informace o této celé víkendové akci v Královéhradeckém kraji najdete na webové stránce Dnů otevřených ateliérů www.doahk.cz.

0: Pěkné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. V Hradci začíná jeden z největších tuzemských hudebních festivalů Rock for People. Jeho 31. ročník nabídne v 5 dnech na pódiích i mimo ně vystoupení více než 200 interpretů z celého světa. Pořadatelé letos každý den očekávají příjezd asi 50 000 návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Přímo v parku 360 na hradeckém letišti je teď mezi nimi reportérka Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. A skoro by se chtělo říct z přehlídky pláštěnek, protože to počasí zatím opravdu příliš nepřeje, ale nálada je dobrá. První návštěvníci Rock for People sem začali přijíždět už včera a pořadatelé totiž tradičně v předvečer festivalu uspořádali takzvaný večírek pro nedočkavé a akce tak neoficiálně začala už v úterý večerním koncertem kapely Morčata na útěku. Od té doby se areál postupně plní, i když těch zmiňovaných 50 000 lidí tady v tuhle chvíli podle mého názoru určitě ještě není. Co do počtu prodaných vstupenek, to vypadá, že účast letos znovu mohla být rekordní. Ta denní návštěvnost by navíc podle pořadatelů letos měla být taky mnohem vyrovnanější. Zároveň i letos platí a říkáme to vlastně pravidelně každý rok, že areál je zase o něco větší. Plocha v prostoru hlavní stage se rozrostla přibližně o 3,5 hektaru. Takže takzvaná Fat Lady, tedy to největší pódium přímo tady za mnou, je teď zase o několik desítek metrů dál. Tohle opatření vlastně reaguje na to, že loni už to s tou kapacitou bylo, tak říkajíc na hraně, a můžu potvrdit, že teď je tady toho prostoru pro návštěvníky viditelně více. Osobně ale tipuji, že to prověří až večerní koncert britské kapely Gorillaz, která se do Česka vrátí po 9 letech a právě jako jeden z headlinerů Rock for People.
0: 10 000 lidí se tedy potřebují dostat na hradecké letiště. Jak to vypadá na příjezdových cestách?
1: No tak já patřím k těm, kteří sem do parku 360 přijeli autem. Cesta přes centrum města mi sem trvala nějakých 20 minut a kolona se tvořila především na křižovatce před záchytným parkovištěm v ulici Akademika Bedny. A pro ty, kteří se sem chystají taky, anebo třeba jenom pojedou kolem, doplním, že po silnici směrem z centra města na letiště se teď stále pohybuje velké množství chodců, takže je třeba skutečně dávat pozor. Zároveň ale platí, že těm, kteří nejedou na festival, policie doporučuje, aby se okolí letiště raději úplně vyhnuli. Účastníkům festivalu pak pořadatelé radí, aby se do areálu dostávali pokud možno jinak než autem. Zdarma můžou využívat kyvadlovou dopravu nebo sdílená kola, což se děje, ty dvě linky, které aktuálně pendlují mezi areálem a městem, jsou, řekla bych, až přeplněné. No a na dopravu v těchto chvílích dohlíží posílené policejní hlídky a zaměřit se chtějí mimo jiné na namátkové kontroly na alkohol i jiné návykové látky, a to nejenom u řidičů, ale i u cyklistů. Rychlost je teď v okolí letiště dočasně snížená na 30 km za hodinu a přidám ještě jednu možná užitečnou informaci. Mezi 10. hodinou večer a 1. hodinou ráno bude ve festivalové dny okolí letiště pro příjezd aut kvůli bezpečnosti úplně uzavřené.
0: No a kde všude můžou návštěvníci zaparkovat?
1: Tak jednou z možností, teď už ale nedosažitelnou, protože je vyprodáno, je parkoviště přímo tady u areálu. Asi 2,5 kilometru odtud pak můžou lidé využívat velké záchytné parkoviště poblíž autobusové zastávky Akademika Bedrny, takzvaný Green Parking. A k dispozici jsou i ostatní placená parkoviště nebo parkovací domy přímo ve městě, včetně odstavné plochy u koupaliště Flošna, která až do konce týdne slouží právě návštěvníkům Rock for People.
0: Festival začíná přímo v parku 360 na hradeckém letišti. Je reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme za úvodní informace. Hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Malý sál Severočeského muzea se dnes na chvíli proměnil v liberecké výstavní trhy. K letošnímu 70. ročníku výročí od zahájení trhu tam vznikla nová výstava, jmenuje se Všechno, co jsme chtěli, a lidé uvidí produkty především z 60. let minulého století, třeba typické plastové výrobky, lustry, produkty ze skla i z porcelánu.
1: Heslom libereckých trhů je zvyšovat úroveň bývání a oblékání.
2: Liberecké výstavní trhy v roce 1960. Na tehdejší dobu se návštěvníci Severočeského muzea naladí už před vstupem do samotné výstavy, a to díky dobové reportáži.
3: Výstava se snaží pokrýt 20 let libereckých výstavních trhů. My jsme to nazvali Zlatá léta.
2: Říká jedna ze dvou kurátorek Petra Šťovíčková.
3: Vystavovala se sklo, porcelán, nábytek a samozřejmě i textil.
4: Jednou z prvních částí výstavy, která je taková do očí bijící, je výstavka oděvů, tak co tady máme za kousky?
5: To se vlastně nejvíce obdivovalo a nabízelo na libereckých výstavních trzích v těch 60. a 70. letech.
2: Popisuje druhá kurátorka Kristýna Rosmanová.
5: Ty rozestavěné figuríny, na nich můžeme vidět, jak vynikají ty syntetické materiály, které vlastně tehdy v těch 60. letech hlavně vládly.
4: Můžeme tady vidět různé střihy šatů, různé barvy šatů. Vidíme tady takový podzimní kabátek, šustákový. My jsme se přesunuli tady k bytu sekci. Vidíme tady fény, žehličku a výraznou částí tady na výstavě jsou plastové produkty.
5: Tak všechno to jsou výrobky z národního podniku Plastimat. Nejtypičtějším produktem je plastová ošatka. Tohle to je takzvaný vídeňský košík, který se používal vlastně jako kabelka.
2: Lidé na výstavě uvidí taky mixéry značky ETA, které podle Rosmanové lidé dříve využívali na přípravu mléčných koktejlů.
5: K takovým jako typickým prvkům, které se na libereckých výstavních trzích provozovaly, byla právě živé předvádění těch výrobků. A k tomu se právě tenhle ten mixér velmi dobře hodil.
6: Seženu šortky pro dceru. Mohu si v kterémkoliv obchodě koupit froté ponožky, které se mi tolik líbily, stejně jako ty ostatní krásné věci z Liberce.
2: Výstavu Všechno, co jsme chtěli o libereckých výstavních trzích lidé uvidí do 8. listopadu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, chcete-li inzerovat, tak telefonní číslo, které jste právě slyšeli, můžete v následujících minutách využít k inzerci v Českém rozhlase Hradec Králové. Dobré odpoledne, jak je váš inzerát?
2: Dobrý den, já vám teď přeji a měl bych na prodeji 3 klece, 2 pro papoušky a 1 je pro králička, veliká jako nové, a je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. A pěkný den přeji.
1: Pěkný den, naslyšenou. 3 klece pro papoušky a 1 taková větší z nich je pro králíčka třeba nebo pro morčata. 731 347 275 je telefonní číslo, pan volal z České Skalice. Vítám vás v Radio Bazaru, dobré odpoledne. Radio Bazar, dobrý den, slyšíme se?
3: Dobrý den, slyšíme se?
1: Dobrý den, ano, vítejte v inzerci.
3: Dobrý den, nabízím k prodeji 4 kusy letních pneumatik Bridgestone o rozměru 195 60 na 16. Prodal bych je za 50% původní ceny. Stály 2000, prodal bych je za 1000 korun, a to z důvodu, že jsem přešel na celoroční pneumatiky. Mhm. A bylo by to na čísle 605 479 531 a je to Chlumecko.
1: Chlumecko.
3: Děkuji vám.
1: Ano, hezký den a naslyšenou. Nabídka z Chlumecka. 4 letní pneumatiky 195 na 60 na 16. Za 50% cenu nabízí pán, protože přechází na celoroční gumy. 605 475 531 je telefonní číslo. Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas Radio Bazar.
4: Dobrý den, Josef. Nabízím větší počet sklenic na zaváření Omnia, cena dohodou, telefonní číslo 737 939 788 České Meziříčí.
1: Mm-hmm. Děkujeme za nabídku, hezký den, naslyšenou.
4: Hezký den, naslyšenou.
1: Tak, už to dozrává, bude to aktuální za chvíli, tak jestli potřebujete zavářet, sklenice na zavařování se slevou nabízí pán v Českém Meziříčí a číslo 737 939 788, na ceně se domluvíte. Vítám vás v Radio Bazaru, dobrý den.
5: Dobrý den, koupím novou nádrž na benzín a karburátor, nový, na Škoda 100, 110 nebo 110R. A je to na telefonní číslo 731 75 33 89. Takže koupím novou nádrž na benzín a karburátor na Škoda 100, 110.
1: Mm-hmm, pěkný den,
5: děkuji.
1: Naslyšenou. 731 75 33 89 je telefon tady k tomu inzerátu a tady je další nabídka, poptávka. Dobrý den, Radio Bazar.
6: Dobrý den, nabídla bych zdarma morče letošní, dlouho se v té dvoubarevné, nejsem celý den doma, tak se nemůžu o něj starat, dostala jsem to jako dárek, úplně zdarma, a přidala bych k tomu ještě pytel sena, aby mělo.
1: Ano, takže morče a k tomu pytel sena a telefon máte?
6: Telefon 774 21 80 40 a je to Hradec Králové.
1: Hradec Králové. Tak pěkný den a naslyšenou. Tak paní dostala morče, nemůže se o ně ale starat, tak i s pytlem se na ho nabízí 774 21 80 40 a můžete si zavolat. Dobré odpoledne, Radio Bazar, vítám vás.
7: Dobrý den, já jsem v rádio. Tak. A já bych měl k nabídce příslušenství k autogénu veškerý, potom 3 jízdní kola Favorit, Retro a šicí stroj Veritas a zahradní plynovej grill pěkný, ve velmi pěkným stavu. A bylo by to prosím na čísle 737 366 048. Děkuji.
1: Hezký den, naslyšenou. Pán nabízí příslušenství k autogenu, 3 kola Favorit a šicí stroj Veritas a pěkný plynový zahradní grill na čísle 737 366 048. Dobré odpoledne, tady je Radio Bazar.
8: Dobrý den, já bych prosím vás nabídla dvouplotínkový plynový vařič s jednou bombou ještě navíc a je to na telefon 739 27 67 50.
1: Ano, odkud voláte?
8: A je to u Rychnova nad Kněžnou.
1: Rychnovsko. Dobře a pěkný den, nashledanou.
8: Děkuji, nashledanou.
1: Dvouplotinkový plynový vařič a k tomu ještě i propanbutanová bomba na Rychnovsku. 739 27 67 50 má paní telefonní číslo. A co pro nás máte vy, Radio Bazar? Dobrý den.
9: Dobrý den. Já bych poprosil, jestli někdo doma nemá nějaký starý včelařský knihy.
1: Staré včelařské co?
9: Knihy,
1: staré včelařské knihy.
9: Třeba za první republiky, jak bývaly včelařovací tanka, takovýhle prostě staré včelařskou literaturu.
1: Včelařskou literaturu, ano. A na jaké číslo nabídnout?
9: 702, 824, 307, děkuji.
1: Ano, tady hezký Hradecko. Den, Hradecko, naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuji.
1: Tak, starou včelařskou literaturu, knihy o včelařství, jestli můžete nabídnout, tak na číslo 702, 824, 307 a ještě jeden poslední, inzerát, dobrý den.
10: Dobrý den, paní redaktorko, já nabízím peří. Jednou se paní ptala, ale já jsem neměla číslo zapsáno. Tak jestli by bylo tady u Hradce Králové, je to asi 5 kilo peří.
1: Drané peří, 5 kilo.
10: Uhum. Ano, ano, uhum. Paní redaktorko. A je to na čísle 731 569 162.
1: Ano, tak hezký
10: paní
1: den.
10: Paní Romanko, děkuji. Taky
1: naslyšenou.
10: Děkuji.
1: Tak a poslední nabídka. Paní z Hradce Králové nabízí asi 5 kilogramů draného peří. 731 569 162. A je to všechno pro dnešek.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Vzhůru k výškám se vypravíme s hosty dalšího pátečního habaděje. Po 10. hodině si o cestě za krásou a úspěchem budu povídat s Petrou Řehořkovou, zakladatelkou estetické medicíny u nás, psycholožkou, herečkou a také hrdinkou knihy Obyčejná bohyně. Po 11. hodině pak to budou mistři balonového létání David Línek a Jiří Hembal. Jejich akce 80 balónů nad Hradcem Králové se v loňském roce stala událostí roku a byla největší balónovou fiestou ve střední Evropě.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, 15 hodin 53 minuty. Tak co bude následovat v našem vysílání? Kapela Tým, pak Suzy Quatro, zprávy a hned potom Humoriáda. A dnes bude moderovat Pavel Kučera. Hostem u mikrofonu Českého rozhlasu bude herec Jan Přeučil. Příjemně se bavte po 16. hodině.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Trutnovská radnice veřejně představila plány na proměnu sídliště Zelená Louka. V Čisté u Horek se koná charitativní běh. Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat u fotbalistů Slovácka. Noc přinese mraky, déšť a teploty do 11 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Trutnov chce proměnit sídliště Zelená Louka. Návrhy možných změn představilo vedení města společně s architekty na veřejné besedě, které se zúčastnilo 120 lidí. Podrobnosti k prezentované studii doplňuje mluvčí trutnovské radnice Adéla Ščudlová.
2: Funkčně upravuje veřejná prostranství, klade důraz na zvýšení legálních parkovacích míst, zaměřuje se na úpravu vnitrobloků, ulic a občanskou vybavenost. Místní obyvatelé se ptali na otázky týkající se úpravy zeleně, parkování, úpravy konkrétních ulic a budoucích záměrech města.
0: Základní a mateřská škola v Čisté u Horek pořádá dnes společně s Vrchlabskou diakonií čtvrtý ročník speciálního charitativního běhu. Výtěžek z této akce bude věnovaný na nákup speciálního kočárku pro 11-letou dívku, která trpí vzácnou chromozomální vadou. Dopolední běhy byly připravené pro děti, odpoledne se může přidat kdokoliv. Prezentace je na hřišti u obecního úřadu, kde je také občerstvení, které přichystali školáci. Akce potrvá do 18 hodin. Reportéři Českého rozhlasu vypátrali firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Peníze musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní a má znaky vydírání a pracovního vykořisťování. Na pracovní podmínky Filipinců se podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO zaměřuje i takzvaná Kobra 26.
3: Kobra 26 se nesoustředí pouze na Ukrajince, ale na všechny zahraniční pracovníky, kteří tady jsou, včetně Filipín. Probíhají tam i kontroly od té chvíle, co jsme to dali dohromady, velmi intenzivně.
0: Zástupci firmy tvrdí, že dohodu o uznání dluhů nechávají Filipínce podepisovat kvůli tomu, že jim to doporučila pracovní agentura Principio. Její jednatelka to odmítá. Sport. Trenér Roman Skuhravý končí na lavičce prvoligových fotbalistů Slovácka. Klub z Uherského Hradiště oznámil, že kouč využil jinou profesní příležitost. Slovácko skončilo v uplynulé sezóně na 14. místě tabulky. Podle deníku Sport bude Skuhravý trénovat Baník Ostrava. Počasí. Noc přinese zataženost deštěm, hlavně ve východní polovině kraje. K ránu budou srážky slábnout. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, na horách na 8 až 5. Foukat bude mírný severozápadní, postupně západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku se na silnici číslo 33 na výjezdu z České Skalice směrem na Náchod srazila motorka s osobním autem. S opatrností místem nehody projedete. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
5: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
1: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní Humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice Humoriády. Můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní, pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další
1: je to
0: otázka.
1: Tak, ano, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.

0: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Uriš. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
0: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
0: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. Ne. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
0: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
0: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
0: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
0: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase. Možná. Scénář. No. Čekaj, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three.
1: Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik z konkurzu na film s ano. Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurz?
5: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, že v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha a druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
4: Komu tykala, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
5: Asi jo.
4: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve všechnu párty jeho slavném pořadu jste určitě byl hostem.
5: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
4: Ona je skutečná masérka?
5: Ano, ano, ano, ano, ano.
4: No, no tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou dámy a pánové u rádia. Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu, a to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel z Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle, i zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji, ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny, zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže a to bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodával ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě
5: jak
3: těší.
5: Jak to nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte.
3: Tak no děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme Vlastíkovi.
5: Já taky děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji, den, dobrý den, ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, den. Tibora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a svým posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, jak slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně. Naschledanou.
3: Mějte se moc hezky.
2: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizuju, že nás to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé, krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal, v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
10: Slíbil, keď sem príde, ptaj v tom ohlavném, nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě by dá podpis ta Lucka Bíla, ona je naša.
3: Ano.
10: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bíla, já to vím, poznala jsem to podle jména.
3: Ano.
10: Panko,
3: my jsme se...
10: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra, takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit, to je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, potom, Aranko, potom.
10: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tato, Aranko.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový
1: Bidžov. Nový Bidžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolila.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naděje je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio ze všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Ano, tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuto, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta a už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říká, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít, nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlob se. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snáším. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahé whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a rozsah říká, abych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemýšle?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody. Ale
3: je, to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tepfra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, slova vážení moderátory humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: Jste výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si. Děkujeme
3: ano,
1: mockrát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale jako pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přijdu z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře,
3: mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No, ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnej, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy ze Zdolnek?
3: To i vědu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Jo.
1: Takže zkuste.
8: Takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano.
1: Děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
1: Dobré. Ano. Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli, takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8, a oni řekli OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebudeme pryč. A on říkal OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8. Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím. Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom mi tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsem měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu! Business! A teď jeden tak vylez říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business no, pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší hoku, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to se nemyslíte vážně. Teď to je špatný vtip, pane, co na to pojde, toto je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip, pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit s finále, s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paničky s panem Přeučilem.
3: Ano, ano.
1: I letos.
3: Ty nás čekají. Jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovský her.
1: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
1: Čili vás.
3: to mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
1: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepfrem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomaz nebo Tepfr, zní otázka na vás u rádia, humor mezera A nebo B, SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Töpfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a tebe taky zdravím pana Přehoučela.
2: Děkuji.
1: A chtěla bych Tomáška.
0: Tomáška.
1: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
0: Dobře.
2: Tomáš Töpfr, ano.
0: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
3: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím. A byl skor pana Hlinomaze.
0: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Halo, halo.
4: Dobré odpoledne.
0: Dobrý den. Ano, zdravíme.
4: Já bych si přál pana Hlinomaze a zdraví vás, chlapí.
0: Máme to zapsané.
2: Děkujem.
0: A my zdravíme vás na oplátku.
2: Mějte se hezky.
0: Dobrý den, celý den. Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Halo?
0: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
2: Halujeme.
0: Dobré odpoledne, tak co vy na to? Jste tam někdo?
5: No, Honzo, s rukami zdravím vás,
0: ano.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval asi pro pana Töpfra.
2: Ano.
0: Dobře, zapíšeme si. A naslyšenou. Halo, další, prosím.
6: Dobrý den, zdravím vás i pana Přehoučela.
2: Děkuji.
6: Hlasuji pro Tomáše Töpfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
2: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
0: A vám se to líbilo? To je hlavní.
6: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
0: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přehoučelem.
2: Děkuji.
6: Ano, děkuji, naschle.
0: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Töpfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak. Tak si ho poslechneme.
7: Proč bych sem představený v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli Ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem vinohraďák a od jak těživa Krtěnej Vltavou. Tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček zvedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No, naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je, podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení nebo představení nezačlo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. Letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože teda změnili postavy, ale malé už byl teda na obzoru. A v tom přijel šéf činohry Karel Vochoč, který

0: kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a počkej tam na mě. A rozezlený, takový bledej, přišel do té šéfovny a začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, ten režisér Miller z volej rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vuchočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčilení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vuchoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
1: Tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfera. Jsme v závěru humoriády, pane přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
2: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Obyvatelé Dobré na Rychnovsku můžou dostat za plýtvání vodou pokutu. Ve Svinarech dělníci finišují s úpravami křižovatky. Společnost Barandov televizní studio ukončila činnost a zítřek bude zamračený s přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Obec Dobré na Rychnovsku zpřísnila kvůli nedostatku vody pravidla pro její využívání. Nově platí zákaz zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénu z obecního vodovodu. Pitnou vodu můžou lidé používat pouze k běžným domácím a hygienickým účelům. Opatření vydal vodoprávní úřad v Dobružce a platí do začátku září.
4: Obec se s nedostatkem vody potýká už několik týdnů. První omezení zavedla na začátku května, teď je ale po dohodě s vodoprávním úřadem zpřísnila. Důvodem je klesající vydatnost místních zdrojů a obavy, aby pitná voda zůstala dostupná pro všechny obyvatele. Vodu zatím není nutné do obce dovážet. Situace se ale podle provozovatele vodovodu a vedení obce postupně zhoršuje. Za porušení zákazu hrozí fyzickým i právnickým osobám pokuta až 50 000 korun. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Stavební práce na křižovatce poblíž hostince u Pírků ve Svinarech u Hradce Králové dál pokračují s předstihem. Dělníci na místě dokončili stavbu chodníků, obrubníků, osvětlení přechodu pro chodce i přeložky inženýrských sítí a aktuálně pokládají nové vrstvy asfaltu. V následujících dnech je čeká ještě instalace dopravního značení a úprava okolních travnatých ploch. Práce za zhruba 5,5 milionů měly být původně hotové do konce prázdnin. Teď ale stavba směřuje k dřívějšímu dokončení. České děti z méně majetných rodin čelí vyšším zdravotním rizikům. Vyplývá to z mezinárodní studie, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Děti z chudších rodin podle nových dat častěji trápí obezita a mají i vyšší riziko depresí. A to až o polovinu, pokračuje vedoucí výzkumu Michal Kalman.
5: Dále děti, které vyrůstají v chudších rodinách, tak také mají vyšší pocity osamělosti, konkrétně o 38%. Dále jsme také zjistili, že děti z těch méně majetných rodin mají nižší životní spokojenost než děti z těch bohatých rodin.
2: Firma Barandov televizní studio ukončila provoz. Reagovala tak na rozhodnutí soudu z konce května, podle kterého byl provoz neudržitelný. Informoval o tom majitel společnosti Jan Čermák. Všechny tři kanály televize Barandov budou podle něj zatím fungovat dál. Jejich vysílání zajistí externí firmy. Čermák očekává, že firmu nebo její část někdo koupí v konkurzu, proto nechce přerušovat vysílání zavedené značky.
3: Počasí.
2: Zítřek přinese oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm, který bude během nepřecházet do přeháněk. Odpoledne se hlavně na horách vyskytnou i bouřky. Večer začnou srážky slábnout a ustávat. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 8 až 11. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách a přeháňkách přechodně zesílí. Večer bude slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Broumově počítejte s omezením na silnici číslo 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Středa 10. června je po 17. hodině. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přehledy dnešních událostí v Královéhradeckém kraji. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové začala stavba nového pavilonu infekčních nemocí. Co přinese pacientům a jaké další projekty nemocnice připravuje, uslyšíte za chvíli. Na počasí se zeptáme meteorologa Tomáše Popelky. Královéhradecký kraj nedávno ocenil Františka Kinského řádem Královéhradeckého kraje za mimořádný přínos k záchraně, obnově a živému využívání kulturního dědictví a jeho otevření veřejnosti a František Kinský byl dnes ráno hostem Českého rozhlasu Hradec Králové. Také nový lůžkový hospic ve Stižerách v Hradci Králové je součástí celorepublikové cykloakce 8 dní pro paliativu na podporu paliativní péče. Do Hradce jízda dorazí v pátek 12. června odpoledne. V Česku startuje festivalová sezóna a jako první hudební fanoušky přiláká Rock for People. Kdo ode dneška až do neděle vystoupí Hradci Králové, uslyšíte za chvíli. Dnem v kraji vás provede Romana Joudalová. Dobrý poslech.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled dnešních událostí přináší Alena Brantová.
2: V areálu fakultní nemocnice Hradec Králové začala stavba kliniky infekčních nemocí. Jde o investici za víc než miliardu korun, kterou částečně pokryjí evropské dotace. Práce mají být hotové do konce roku 2028. Další informace uslyšíte už za chvíli. Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov otevřela v Hlušicích nové školní dílny pro výuku diagnostiků a mechaniků motorových vozidel. Celkové náklady na stavbu a vybavení dílen přesáhly 102 miliony korun, včetně DPH. Žáci tam budou v polovině června skládat závěrečné zkoušky. Na hradeckém letišti začal předpolednem v parku 360 festival Rock for People. Potrvá do neděle a pořadatelé každý den očekávají návštěvu 50 tisíc lidí. Jsou proto posílené bezplatné linky MHD a návštěvníci můžou taky zdarma využít sdílená kola. Co festival nabídne a jaké jsou největší taháky, řekneme v této hodině. A na festivalu jsou letos speciální barové stolky z recyklovaných náramků z minulých ročníků. Vyrobila je Diakonie Broumov ve spolupráci s vědci z Technické univerzity v Liberci. Ti vynalezli technologii na zpracování textilního odpadu. Využívají ho na takzvané TXB desky. Běžně se pro jejich výrobu textilní odpad rozmělňuje. Teď zůstal v kuse, vysvětluje mluvčí univerzity Radek Pirkl.
3: Jsou tam celé, což má ten designový efekt, že jsou prostě vidět a připomínají tedy ten festival. Zalije se pryskyřicí, vylisuje, deska se potom nějakým způsobem zbrousí, zpracuje, jak je potřeba a namontuje se k ní noha, je z toho designový stolek z odpadu.
2: Na městském úřadu v Rokytnici v Orlických horách je z provozních důvodů ode dneška až do 18. června uzavřená matrika i evidence obyvatel. Obyvatelé si tak nevyřídí například matriční doklady nebo změnu v centrálním registru obyvatel. Základní a mateřská škola v Čisté u Horek pořádala společně s Vrchlabskou diakonií dnes čtvrtý ročník speciálního charitativního běhu. Výtěžek z této akce bude věnovaný na nákup speciálního kočárku pro 11-letou dívku, která trpí vzácnou chromozomální vadou. Hradecká radnice představuje projekt rekonstrukce Benešovy třídy na sídlišti Moravské Předměstí. Prezentace začíná právě teď ve velkém sále kulturního střediska Medium. Architekti Pavel Zadrobílek a Jan Sameliak seznámí návštěvníky se studií obnovy největšího městského bulváru. Pak bude následovat diskuze s veřejností.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové dnes začala stavba nového pavilonu kliniky infekčních nemocí. Jde o jednu z největších investic, které nemocnice v současnosti realizuje, a zároveň o další z řady stavebních akcí v jejím areálu. Podrobnosti má reportér David Macháček. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co přesně se, Davide, dnes v nemocnici tedy odehrálo?
1: No, tak byla to, řekl bych, velká sláva, protože to zahájení stavby bylo, to, jak ho vnímáme, slavnostní, tedy poklepalo se na základní kámen, účastnili se toho zástupci nemocnice, vlády, byli tam zástupci stavební firmy, a to všechno, protože je to opravdu velká akce. Ten nový pavilon bude stát víc než 1 miliardu korun, hotový by měl být na konci roku 2028, a bude to 8podlažní budova, která vznikne v té části nemocnice u městského okruhu mezi neurochirurgickou klinikou a budovami laboratorních oborů. A až to bude vše hotové, tak se tam přestěhuje současná klinika infekčních nemocí a také klinika nemocí kožních a pohlavních.
0: Proč nemocnice takový nový pavilon potřebuje?
1: No, protože ta současná budova, to je budova z roku 1928, která slouží prakticky od založení nemocnice a už pochopitelně neodpovídá těm současným požadavkům na moderní zdravotní péči. V tom novém pavilonu bude celkem 75 lůžek, z toho 10 bude na jednotce intenzivní péče, a budou tam také ambulance, vakcinační centrum, rentgenové pracoviště a také specializované zázemí pro pacienty s kožními onemocněními. A sama nemocnice si od toho projektu slibuje lepší podmínky jak pro pacienty, tak i pro zdravotníky a taky efektivnější izolaci infekčních pacientů. A teď řeknu jedno poměrně vysoké číslo. Obě ty kliniky totiž ročně ošetří víc než 20 000 lidí.
0: No a co dalšího se aktuálně ve fakultní nemocnici staví?
1: Tak je tam několik projektů rozpracovaných najednou. Pokračuje modernizace chirurgických oborů, to je taky akce za několik miliard korun. Dokončí se investice do onkologie, do laboratorních provozů. Připravuje se taky nový parkovací dům, což je Evergreen v našem zpravodajství, to je velká stavba. A i ten nový pavilon infekčních nemocí, vzhledem k tomu, jak je velký, tak je financovaný z více zdrojů. 650 milionů korun má pokrýt evropská dotace, další peníze poskytne stát a přibližně 250 milionů korun uhradí samotná fakultní nemocnice. A takže to dnešní zahájení stavby v podstatě rozšířilo staveniště v nemocnici nebo seznam projektů, které tam teď aktuálně probíhají anebo se právě připravují.
0: Říká reportér David Macháček. Děkujeme, pěkný podvečer. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Je středa 10. června po 17. hodině a zeptáme se v Hydrometeorologickém ústavu Hradci Králové, jaké bude počasí v nejbližší době.
1: Počasí.
0: Službu má Tomáš Popelka. Dobrý podvečer.
2: Hezký den.
0: Prší, to všichni vidíme, takže spíš jak bude dál? Bude i nadále deštivo?
2: No, zatím ano, více mi i během noci až do rána bude zataženo, na největším území se bude obývat déšť a ten bude jako intenzivnější zejména ve východní polovině kraje. Kránci se budou srážky přechodně slábnout a teploty nám testnou 10 až 7 stupňů. Vítr zatím bude foukat slabý proměr do 4 metrů a během noci začne zesilovat a mírný severozápadní, postupně západní až do 6 metrů. No a zítra začneme po ránu převážně zataženém. Během dopoledne už se přece začne oblačnost protrhávat. Takové oblačno a po ráno ještě se bude obývat občasný déšť, který postupně bude přicházet do přeháněk a odpoledne už to bude všechno v přeháňkách a zejména na horách by se mohla vyskytnout i bouřka. Večer potom začnou srážky slábnout a ustávat a teploty se nám zítra dostanou na 14 až 14 stupňů. A vítr nám bude foukat od západu až severozápadu 6 metrů. Tam, kde se objeví bouřka, tam přehodně zesílí a večer potom vítr zeslábne.
0: No a jak jsme spolu mluvili, tak jste říkal, že až do konce týdne se to moc nezmění.
2: Tak srážkám a zejména v podobě přeháněk se až do neděle nevyhneme. Víceméně v pátek zase po ránu tam bude přechodně polojasno a zase postupně nám začne přibývat oblačnost až na oblačnost zataženo a od severozápadu se na většině území hlavně v odpolední hodině zase objeví přeháňky, ty opět večer začnou slábnout a ustávat teploty po ránu 9 až 5, odpoledne do 17 stupňů. Na sobotu tam to vypadá, že zase hodně oblačnosti, oblačnost zataženo a od severozápadu se zejména v dopolední hodinách začnou objevat přeháňky odpoledne a hlavně k večeru potom budou srážky ubývat a víceméně postupně i mizet a oblačně se bude opět protrhávat. Teploty po ráno 14 až 10, odpoledne do 22 a zatím vypadá celkem relativně nadějně. Neděle tam by přece přeháňky se odpoledne opět objevovaly, ale oproti těm předchozím dnům budou podstatně slabší a během odpoledne by slábly a večer ustávaly teploty, ale už budou odpoledne vyšší, tak do 22 stupňů.
0: Tak děkujeme za předpověď Tomáši Popelkovi a přejeme pěkný zbytek služby a dne. Naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Představitelé Královéhradeckého kraje nedávno ocenili významné osobnosti, které svým celoživotním dílem, profesními úspěchy i občanským nasazením přispěli k rozvoji našeho regionu a šíření jeho dobrého jména doma i ve světě. Jedním z oceněných je i František Kinský, který si dokonce odnesl nejvyšší krajské ocenění Řád Královéhradeckého kraje za mimořádný přínos k záchraně, obnově a živému využívání kulturního dědictví a jeho otevření veřejnosti. A František Kinský byl i naším dnešním ranním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Povídal si s ním moderátor Jakub Schmidt.
1: Jaké myšlenky vám šly hlavou, když jste si přebíral ocenění? Na co jste
2: myslel? Když jsem slyšel, za co všechno jsem to dostal, tak jsem si říkal, a to jsem opravdu všechno tohle udělal tak, že si to ocenění zasloužím. Byla to pro mě velká pocta a jsem hrdý Východočech.
1: Slavnostní předávání se uskutečnilo na zámku v Chlumci nad Slinou, který...
2: To víte, u příbuzných.
1: U příbuzných. No tak pojďme říct, to je větev...
2: To je takzvaná v rámci toho rodokmenu. Jsou to vlastně ta primogenitura, což znamená ta prvotní větev. Protože, jak jsme se tam v té době Karla VI. A Marie Terezie rozdělili, tak oni jsou opravdu tou první větví. Já patřím k té sekondogenituře, což znamená k té druhé větvi. A ještě ke všemu vlastně ještě taková odbočka, že ta druhá větev, to se říká knížecí a my jsme takzvaná mladší knížecí. Jsme vlastně, když se člověk podívá na strom, tak oni jsou při pohledu na strom, oni jsou úplně na jedné straně, ano, a já jsem úplně na druhé straně.
1: A pak se potkáte takhle v Chlumci nad Slinou.
2: A pak je příležitost a potkáme se při takové příležitosti, jako je předání ocenění.
1: Už jste je měl taky v modré krvi?
2: Samozřejmě, že ano. Byli hnedka v té první sérii, těch prvních osmi, kdy to rodina Kinských uzavírala, tak tam samozřejmě byli taky, nemohli jsme jen tam nemít.
1: V jaké fázi vlastně je teď modrá krev? Koliká ta řada to je, co se vysílá teď v České televizi? Velmi úspěšná opět.
2: Teďka se reprizují první, druhá, třetí a letošní rok se vlastně začal vysíláním té čtvrté řady, což bylo 10 rodů a já musím říct, že mě to nesmírně těší a že je o to stále takový zájem, že to lidi tak baví a já to poznávám samozřejmě na tom, že lidi se na mě usmívají, když mě potkávají. To je milé.
1: A plánují se další série?
2: Abych pravdu řekl, nevím. Slyšel jsem, že požadavek je na pátou sérii, ale možné to je.
1: Uvidíme.
2: Uvidíme, necháme se překvapit.
1: Každopádně něco se připravuje v souvislosti s Českou televizí a vámi.
2: Já budu mít příští rok kulaté narozeniny a Česká televize má v plánu v rámci těch mých kulatých narozenin mi darovat film nebo pořad o mně. Také musím říct, že už teďka jsem trochu neklidný a nervózní, co a jak to bude a jak to dopadne, protože není to falešná skromnost, to zase někde ve mně samozřejmě nějaká pícha se dme, ale nedovedu si představit, o čem to bude. A já přemýšlím, co jsem udělal tak mimořádného, aby to stálo za film.
0: Celý rozhovor s Františkem Kinským najdete na webových stránkách Českého rozhlasu Hradec Králové. Tam se i dozvíte, na co se můžete těšit v létě na zámku v Kostelci na Torlicí, ať už se jedná o výstavu, koncerty nebo food festival. S Františkem Kinským se budete moci potkávat o prázdninách i na rozhlasových vlnách Českého rozhlasu, protože bude pokračovat úspěšný projekt Zámecké léto. To a mnohem víc najdete v našem rozhlasovém audioarchivu. Den v kraji.

0: Nový lůžkový hospic ve Stěžerách v Hradci Králové je součástí celorepublikové cykloakce 8 dní pro paliativu, kterou pořádají domestici sportovně dárcovské výzvy na podporu paliativní péče. Jede se 8 dní na kole přes 8 hospiců po celé České republice a do Hradce Králové jízda dorazí v pátek 12. června odpoledne. Víc nám řekne Eva Stříteská z oblastní charity Hradec Králové, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Celou jízdu vlastně má na starosti to sdružení domestiků, které se vytvořilo kolem jedné osoby Martina Součka. Velký cyklonadšenec a ten vytvořil kolem sebe tým úžasných lidí, kteří se snaží propojovat ten sport s paliativní péčí a propojovat a otevírat ty těžká témata, dostávat jakoby do podvědomí lidí, aby věděli, o čem ta hospicová péče je.
0: Takže Martin jede na kole, není to takové obyčejné kolo?
1: Dostalo dokonce krásné pojmenování v rámci naší interní skupiny Růžová bestie. Je to dvoukolo, přímo vytvořené na tuhle akci krásnou a vždycky Martin jede celých těch zhruba 1000 kilometrů v rámci těch 8 hospiců České republiky a vždycky každý den zhruba těch 100 kilometrů ho doprovází jeden člověk, který sám má zkušenost s doprovázením někoho blízkého v rámci té hospicové péče.
0: Takže Písek, Třeboň, Třebíč dnes by měli dojet do Brna a potom Žďár nad Sázavou a v pátek už bude na řadě ten velký den pro Hradec Králové Stěžery. Tak co se bude dít?
1: Pojedou přes den do Hradce Králové, kde by se mělo o 15:30 vyrážet od studijní a vědecké knihovny na těch posledních 8 kilometrů, aby kluci nejeli sami, abychom je doprovodili. Takže chceme vyzvat lidi, aby v co největším počtu na těch 8 posledních kilometrů z Hradce Králové do Stěžer se přidali k nám a udělali velkou skupinu.
0: Takže mají ke studijní a vědecké knihovně přijít s kolem?
1: Ano, přijet nejlépe s kolem a doprovodit nás. Chtěli bychom vyrážet asi o té 15:30.
0: No tak děkujeme Evě Stříteské z oblastní charity Hradec Králové, že nám přišla říci o cyklotur 8 dní pro paliativu, která se jede letos podruhé na podporu paliativní péče a v pátek 12. června dorazí do Hradce Králové, kde máme nový lůžkový hospic ve Stěžerách.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především 4 virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Festival se letos rozrostl o tribunu u hlavního pódia a taky se zvětšil, aby měli fanoušci více prostoru, doplňuje zakladatel akce Michal Tomes.
1: My jsme vlastně po tom loňském roce si uvědomili, že s tou kapacitou 50 tisíc návštěvníků, ne že by to bylo jako úplně kritické, ale už to nebylo tak jako úplně komfortní v některých momentech, takže jsme vlastně rozšířili areál docela významně na úkor kempu a tam bude celá nová zóna, včetně stage, jídelního koutu.
0: Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štafel, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

17 hodin 55 minut po 17. hodině jsme připomněli ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové některé události 10. června v Královéhradeckém kraji a co budeme sledovat zítra. Zítra bude naším ranním hostem hudební skladatel Jan Jirásek. Pozveme vás na speciální hudebně dramatický projekt Divadlo světla na Smetanově Litomyšli. Broumov přistoupil k zásadní rekonstrukci a rozšíření městského kamerového a dohledového

0: systému, tak se zeptáme, čím zajistí lepší bezpečnost přímo v ulicích města a kolik to bude stát. Podíváme se také na letiště v Hradci Králové. Na druhý den festivalu Rock for People dozvíte se, kdo do neděle ještě vystoupí, ale i praktické rady, jak se tam dostat a kde bude možné zaparkovat. 20 z celkových 34 stavebních parcel v areálu bývalých kasáren v Jičíně našlo v prvním kole elektronické dražby nové majitele. Město díky tomu získá 80 milionů korun a zajímat nás bude, kdy bude druhé kolo dražby. Senioři z Královéhradeckého kraje budou zítra soutěžit na tradičních sportovních hrách v Borohrádku. Do 12. ročníku se přihlásilo téměř 400 účastníků starších 55 let. Změří síly v disciplínách, jako je běh, stolní tenis, petank nebo šipky, nebo třeba jízda zručnosti na koloběžce, a nebudou chybět ani týmové soutěže v přehazované nebo nohejbalu a nebudeme u toho chybět ani my s rozhlasovým mikrofonem. No a zítra bude čtvrtek, tak vám samozřejmě nabídneme i pravidelnou rubriku O čem se mluví. I když prší, pro řadu obcí v našem kraji je to jen falešný pocit bezpečí, protože některé studny vysychají. Lidé mají strach z léta. Zvládá Královéhradecký kraj boj o vodu nebo řeší krizové situace za pochodu? Kolik milionů posílá obcím, co má přednost? Drahá potrubí nebo obnova tůní a mokřadů? Nejen na to se bude Pavla Kindernajová ptát krajského radního pro životní prostředí Rostislava Jireše, tak poslouchejte zítra v 17 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Dnem v kraji vás provedla Romana Joudalová, no a přeji pěkný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové a štěstí ve hře kvízovky. Pokud se po 18. hodině přidáte, Karel Sladký už se na vás těší.

0: Radioservis představuje
1: klasické pohádky.
2: Jo.
1: Červená karkulka, hrnečku vaš, tři zlaté vlasy, děda Vševěda.
3: Jak jsi říkal, že se jmenuješ Kolíček? Ne, prosím pěkně, Smolíček.
1: 10 kouzelných příběhů v podání skvělých herců.
4: No to víš, že jsem ze zlata, z čeho jiného bych byla?
1: Klasické pohádky dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Je 18 hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: V Hradecké fakultní nemocnici začala stavba infekční kliniky. Ministr obrany Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje svého rezortu o 35 miliard korun. Novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Roman Skuhravý a zítřek bude zamračený s přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové dnes začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. Osmipodlažní pavilon za víc než miliardu korun nahradí téměř 100 let starou budovu a nabídne moderní zázemí pro infekční i kožní kliniku. Stavba má být dokončena za 2 roky.
7: Nový pavilon vznikne v centrální části nemocničního areálu mezi neurochirurgickou klinikou a budovami laboratorních oborů. Do moderních prostor se přestěhuje klinika infekčních nemocí a také kožní klinika, kde ročně ošetří více než 20 000 pacientů. Projekt počítá s 75 lůžky, včetně jednotky intenzivní péče a rozšířením ambulantních kapacit. Většinu nákladů pokryjí evropské dotace a státní rozpočet. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Hejtman Královéhradeckého kraje přijal rezignaci ředitele České lesnické akademie v Trutnově Miloše Pochobratského, který odchází z funkce z osobních důvodů. Jeho odstoupení bude ještě projednávat krajská rada, která má rozhodnutí ve své kompetenci. Do té doby zůstává ředitel ve funkci. Kraj následně vyhlásí výběrové řízení na nového ředitele. O 35 miliard korun chce ministr obrany Jaromír Zuna za SPD navýšit rozpočet svého rezortu pro příští rok. Česko by tak na obranu vydalo celkem 190 miliard korun. Splnilo by tím závazek NATO investovat do obrany alespoň 2% HDP. Podle šéfa SPD a předsedy sněmovny Tomia Okamury je takový požadavek na místě.
8: Samozřejmě 2% HDP je v českém zákoně, s tím myslím nikdo problém nemá. To, s čím problém máme, je zvyšování nad ty 2%, prudké zvyšování výdajů na zbrojení, na to peníze nejsou.
9: Sport.
5: Novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava se stal Roman Skuhravý. 51-letý kouč byl uvolněn na vlastní žádost z lavičky Slovácka, které dovedl ke 14. místu v ligové sezóně. V Ostravě podepsal Skuhravý víceletou smlouvu a nahradil v roli hlavního trenéra Josefa Dvorníka.
9: Počasí.
5: Zítřek přinese oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm, který bude přecházet do přeháněk. Odpoledne se hlavně na horách vyskytnou i bouřky. Večer srážky zeslábnou a ustanou. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 8 až 11. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách a přeháňkách přechodně zesílí.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově kvůli stavebním pracím. Je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Krásný podvečer.
12: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
11: A začínáme je tady po týdnu kvízovka. Kvízovkáře zdravíme do Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého kraje, do celé republiky, všude tam, kde jste s námi, odkud se pokusíte dovolat do kvízovky Českého rozhlasu. Karel Sladký u mikrofonu. Hezké chvíle s námi. A na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka je už šťastné číslo. Podívali jste se úplně nahoře. A co písničky líbí? Můžete se nechat inspirovat jejich 25 stejně jako otázek v dnešní Kvízovce. Tak ať se vám nezdaří, ať se podaří dovolat do Českého rozhlasu. 5 z 25 písniček si za chvíli také představíme, připomeneme. Možná to bude i taková nápověda pro kvízovkáře, ale to už necháme na vás. Český rozhlas Kvízovka také online přes internetové stránky Českého rozhlasu. Hodně štěstí v dnešní hře přeje Karel Sladký, doufám, že jste měli dobrý den, však si o tom také můžeme v této hodině popovídat. Teď už ale Black Milk, Nechci tě trápit, hezké chvíle s Českým rozhlasem a Kvízovkou, která je tady každou středu mezi 18. a 19. hodinou. Hezký podvečer.

0: tady řeknu vám hlavní výhra kvízovky, ta za to dnes stojí. Už ho vidím, sandvičovač můžete vyhrát. Nepřilnavý povrch, automatický termostat, světelná signalizace provozu a teploty. Sandvičovač, to je motivace zatelefonovat do Českého rozhlasu, do kvízovky. A jak na ní, jak ji hrát? Ozvete se, vyberete si číslo od 1 do 25, pod každým je soutěžní otázka. Pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kde někomu z vás sandvičovač před 19. hodinou věnujeme. Parádní výhra. Pod každým číslem její písnička, jejich seznam najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu právě v pořadu Kvízovka. A úplně nahoře už je i šťastné číslo pro dnešní hru. Umisťujeme ho tam nejpozději před začátkem kvízovky před 18. hodinou. Pokud se k nám dovoláte, řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je i dnes někde ukrytá sázka na Jakuba Kvášovského. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete věřit nebo ne. Jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi. To jediné musíte pozorně sledovat. Držíme pěstěce vám v kvízovce Českého rozhlasu s datem 10. června daří. Doufám, že šťastné číslo už jste si našli. To bude za chvíli melá tu naši telefonní linku. Ale ještě není aktivní, ještě si představíme 5 z 25 písniček. Dnešní hudební nabídku můžete brát jako možnou nápovědu kvízovky. Tak ochutnejme z červnové hudební nabídky. Číslo 2, Vaby Daněk a píseň Stromy. Na vaše přání Vaby Daněky v kvízovce. Smouky máte pod pětkou, to je číslo 5. Že by to bylo šťastné číslo pro dnešní hru? Podívejte se na internetové stránky. Marii Rotrovou jste mnozí chtěli, nasadili jsme ji pod číslo 11. Lásko. Rangers Plavce máte pod 15. Teče voda 15. Blondý pod 19. A samozřejmě i další interpreti. Seznam všech interpretů na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Taky takto příjemně si můžeme v této hodině hrát a zpříjemnit 10. červnový podvečer. Jako každou středu mezi 18. a 19. je tady Kvízovka. A teď už budeme pomalu aktivovat telefonní linku a to bude určitě Mela. Každý se bude chtít, předpokládám, dovolat se šťastným číslem, ale třeba ne. Uslyšíme za chvíli. Tak tedy...
1: Chcete zkusit Kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: Volejte, hodně štěstí, ať se podaří dovolat, hodně štěstí v dnešní soutěži Kvízovce Českého rozhlasu. Zdravíme vás a přejeme příjemný podvečer.

0: sendvičováč. Je jenom jeden a výherce bude také jeden v kvízovce Českého rozhlasu. Pokud se dovoláte, máte šanci získat parádní výhru sendvičováč. Přejeme příjemný podvečer.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: A šanci vyhrát sendvičováč má i paní Marie, která se k nám dovolala do kvízovky. Paní Marie, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer vám i všem posluchačům.
0: Děkujeme pěkně. Jaký jste dnes měla den?
2: Tak poklidný, protože když prší, tak se nedá nikam jít, tak spíš tak po doma.
0: A ani se nechce nic moc dělat, že?
2: No nechce. A já teda i na svůj věk jsem docela počítačovej maniak, tak jsem seděla u počítače.
0: A to může mít výhodu, protože když se podíváte na internetovou stránku Českého rozhlasu a pořadu kvízovka,
2: ano,
0: tak si tam můžete najít šťastné číslo. Jestli pak
2: ano,
0: jste to udělala.
2: To jsem si našla.
0: Našla. No tak schválně, tak jaké je to číslo pro dnešek, pro dnešní podvečer, paní Marie?
2: 21.
1: Šťastné číslo.
0: Je tam cinklo to, tak aby to cinklo i před tou 19. hodinou. 21. a pod ní je i letní písnička Hana Zagorová, Letní kluci. Mnozí chtěli Hanu Zagorovou, tak jsme ji nasadili do kvízovky na červen, abychom se už takto krásně letně ladili. 18 hodin 16 minut. Šlo to hladce, paní Marie, tak teď můžete zase odpočívat, jen tak poslouchat Český rozhlas kvízovku.
2: Ano, a budu čekat do
0: 7. Tak a čekat, jestli před tou 19. to dopadne. Rád jsem vás slyšel, přeji vám krásný zbytek dnešního dne, pohodu.
2: Vám taky krásný den.
0: Krásný den, mějte se hezky. Naschledanou. Sendvičováč, nepřilnavý povrch, automatický termostat, světelná signalizace, provozovat teploty. Kdo ho získá?
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46 46.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Někdo bude mít dnes velkou radost a krásnou středu, protože vyhraje sendvičovač, možná paní Květa. Paní Květo, zdravím vás, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, pane Kájo, vám taky?
1: Vám také, prší vám štěstí dnes?
2: No, doufám, že prší.
1: Štěstí.
2: Uvidíme.
1: Uslyšíme za malou chvíli v kvízovce. No to šťastné číslo, to už vám vybrala paní Marie, 21, tak no. Celkem hladce postoupila do finále před 19. hodinou. Tak co jste si vybrala z té nabídky čísel vy? Jaké je vám sympatické?
2: No 16.
1: 16? Má to nějaký důvod?
2: Má, jsem narozená 16.
1: Tak nějak málo tančím po 16. Skupina Krištof, Richard Krajčo, tak si dáme také potom tuto písničku po 16. No ale po 16. máte ještě něco?
0: Sázka na Jakuba.
1: A je to tady. Jakub Kvášovský, paní Květo, co vy na to?
2: Miláček můj, Jakub.
1: Miláček. No tak ať vám miláček položí nějakou otázku. To já vím, odkud je. Tak ale no. On je známý samozřejmě celostátně, velmi úspěšný na lovu
2: ano.
1: V televizi. Ano. Tak teď bude lovit vás, třeba vás neuloví, třeba vás nedostane, co?
2: No, uvidíme, zkusíme to.
1: Znáte na lovu, díváte se v televizi taky?
2: Ano, dívám.
1: Ano, díváte se na televizi, na lovu, tak i v naší kvízovce Jakub Kvášovský. Jakube, miláček, tak vás označila paní Květa, tak jí položte nějakou zajímavou otázku. Tak, je to na vás, paní Květo, teď dávejte ano. Dobrý pozor. Jakub ano. Se ptá paní Květy.
3: Slovenština má stejně jako čeština 7 pádů.
1: Ano nebo ne? Má slovenština 7 pádů, stejně jako čeština?
2: Má.
1: Umíte slovensky?
2: No trošku.
3: Pravda to není, pouze 6. Je. Pátý pád totiž chybí, je. Využívají k tomu první pád.
1: Tak zůstane tím miláčkem, i když to dneska nevyšlo?
2: No. Zůstane to, víte, že jo. Nic se neděje, budeme hrát dál.
1: Tak, středy, kvízovky, opět šance za týden ano. Zkusit štěstí, dovolat se k nám. Ano. Tak držím pěsti a posíláme vám Krištofa, tak nijak málo tančím. Tak si třeba i zatančíte, paní Květo.
2: Ano, děkuju.
1: Mějte se hezky. Pěkný večer, naslyšenou.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Ve středu 10. června, středy patří Kvízovce mezi 18. a 19. hodinou. Mnozí se těšíte, máme z toho radost, že s námi hrajete po celé republice, že se dobře bavíte, někdy to třeba jenom vyzkoušíte, berete to zkrátka sportovně a tak by to při každé hře mělo být. Zdravím dalšího kvízovkáře, zdravím pana Ondřeje ze středních Čech. Pane Ondřej, dobrý podvečer.
2: Slyším.
1: Tak se slyšíme, jaký jste dnes měl den?
2: No, tak převážně odpočinkový a pohodový.
1: Jak říkala paní, co dělat v takovém počasí, že odpočívá?
2: Přesně, no.
1: Něco dobrého si dát, přitom zapnout rozhlas, poslechnout si, co je nového, zahrát kvízovku, když se podaří dovolat. No, jako bych to viděl, Ondřej. To je idyla, to je pohoda.
2: Doufám, že kvízovku bude i o prázdniny, pane Sladký.
1: Bude, samozřejmě, to je tradice. Ale teď jaké číslo jste si vybral od jedničky do 25?
2: Desítka,
1: desítku. Ondřej, zvládnete doplnit písničku od Zdeňka Svěráka? Hned to zjistíme, protože pod desítkou budete doplňovat. A myslím si, že to není složité. V hitu Není nutno se zpívá, Ondro, že se nemáme trápit, pokud nám mince v kapse...
2: Nechrastí.
1: Tak ještě jednou. Nemáme se trápit, pokud nám mince v kapse... Říkáte,
2: no.
1: Nechrastí, říkáte, jo?
2: No.
1: Tak si pustíme důkaz.

0: křesti.
1: Na křesti, ano, tak.
2: Jaj.
1: Tak dnes to nezachrastilo ani v té kvízovce, ale není všem středám konec, byste se ptali na ty prázdniny, to by bylo, aby to jednou nedopadlo.
2: Tak,
1: teď jsme si dali tenhle nepříjemný signál, ale dáme si krásnou písničku. Danila Landu jste nám vybral, Touha, tak to je pod číslem 10, Ondro.
2: No.
1: Tak si Danila Landu pustíme. Chcete popřát posluchačům něco?
2: No tak přeju, aby dneska kvízovka dopadla podle jejich představ, aspoň pro někoho, že jo, a aby to nebylo stejně jako mě.
1: Příště to určitě vyjde, dopadne to, je to hra.
2: Co se dá dělat, je to jenom hra, že jo.
1: Přesně. Hezký večer vám přeji a posíláme do středních Čech Daniela Landu, mějte se hezky. Naslyšenou, krásný večer.
3: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Zdravit teď budeme jižní Čechy, pana Davida, který se k nám dovolal. Pane Davide, hezký podvečer.
2: Dobrý večer, zdravím vás, Budějc.
1: Také vám tam tak prší?
2: Ne tolik. Takže... ale já mám radši teplo, tak čekám, až se to vyprší.
1: A ono se jednou určitě vyprší. Tak ať teď prší štěstí v té kvízovce Českého rozhlasu. Jaké číslo jste si vybral vy?
2: 22.
1: 22. Vy chcete bednu od whisky, je mi to jasné?
2: Přesně tak, já jsem starý kotlíkář.
1: Tak ta bude. A je tady šarmantní osobnost. Český rozhlas zveřejnil desítku osobností, ze které budete vybírat absolutního vítěze. A my se vás ptáme, je v té desítce finalistů i herec Miroslav Hanuš? Ano, ne.
2: No, tak já bych ho tam zaradil.
1: Teď jde o to, jestli ho zařadili posluchači.
2: Já jim věřím, že jo.
1: Je to tak, je tam a také František Kinský, Jakub Klášovský, Martin Mišička, Jaroslav Svěcený, Daniel Stach, Naďa Konvalinková, Lucie Výborná, Tatiana Medvecká, Saskia Burešová. 10 osobností, které jste nominovali v jubilejním 30. ročníku šarmantní osobnosti roku. No a teď z té desítky vyberete absolutního vítěze, kterého vyhlásíme. Tak se na to těšíme, teď je čas tedy vybírat z té desítky, jinak tam také hrajete o hodnotné ceny, takže za hlas můžete být také odměněni. Stejně jako v té naší kvízovce, sendvičová. Třeba ho pošleme právě do jižních Čech. Pane Davide, držím pěsti. Děkujeme za zavolání.
2: Taky děkuju, pěkný den přeju.
1: A teď uděláme nejednomu kotlíkáři, jak říkal pan David radost. Miki Rivola, bedna od whisky.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Zdravím paní Šárku do středních Čech. Paní Šárko, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer.
1: Pan David se před chvílí označil za kotlíkáře. Co vy? Taky ráda? Někde v přírodě? Něco
2: ne,
1: dobré.
2: To ne. Já spíš rokovou hudbu, škvor, kabáti a tak.
1: Jo, nechystáte se na Rock for People náhodou?
2: Ne, nechystám. Já jsem byla tady v Boleslavi, byli a hráli taky. Byl to Bolka Fest, tak jsem byla. Je to 14 dní.
1: Mm-hmm. Festival Rock for People, který začal denně 5000 návštěvníků Hradce Králové. Úžasné obsazení, úžasné hvězdy.
2: Já spíš český, jako než
1: české.
2: Český.
1: A koho z těch českých tedy? Ještě jednou.
2: Škvor, Harley, potom jsou kabáti a takový.
1: Ano, ano, to je jízda. No tak třeba nasadíme taky na prázdniny, na vaše přání některou z těchto skupin, abychom si ty prázdniny takto hudebně.
2: To byste mohlo, protože takhle hodně jako rádi, když třeba někam zavolám na písničku, tak jako na výběr tady ty nemají.
1: Proto se ptám, paní Šárko, co posloucháte, abyste inspirovala případně. Dobře, jaké bylo šťastné číslo pro dnešní hru, pro dnešní podvečer?
2: Pro dnešní podvečer šťastné číslo bylo 21.
1: 21. paní Marie a pan David s 22. A jinak se nedařilo posluchačům, tak tito dva jsou zatím ve finále. Jestli se k ním přidá i paní Šárka z Mladé Boleslavy, uslyšíme za malou chvíli. Vaše šťastné číslo, paní Šárko?
2: No, vybrala jsem si 20.
1: Podle hudby, interpreta?
2: Ano, podle interpreta, protože 10 to už byla taky, takže jsem si vybrala 20.
1: 20, Lucie Bílá, už to vidím, taková příjemně pohodovější, Most přes minulost, písnička, která tam je pod tou 20. A pod 20 je i hudební kvíz, tak mám teď pustíme kousek jednoho interpreta a potom se zeptám, paní Šárko, jste připravena?
2: No, jsem.
1: Dobře. Posluchači mimo soutěž také poslouchejte.

0: kulatý.
1: Tak, myslíte, že stačí, paní Šárko?
2: No, myslím si, že to je Martin Maxa, jestli teda dobře poslouchala jsem.
1: Tak si ještě kousek klidně dáme. Hej, hej, jak to cigáro uhasí. A na jeho koncert byste jela?
2: O, to ne.
1: Tak schválně se vám přinese štěstí. Je to Martin Maxa, zpěvák, kytarista. Co ještě, Šárku, pomůžete mi?
2: No, ještě hrál taky ve filmu V Kameňáku.
1: Tak, takže příležitostný herec, skladatel, malíř také. A vystudovaný učitel tělesné výchovy, matematiky a dokonce v jednom sportu exceloval. Tipla byste si?
2: No, to
1: závodně,
2: nevím vůbec.
1: Ne? Závodně? Ne, čemu ne. Se tak mohl věnovat v minulosti?
2: Nevím, opravdu nevím.
1: Bývalý závodní plavec také, no má toho hodně. Aha, na svém kontě.
2: No vidíte, má toho hodně teda, to jo, já tak jeho znamenu z filmu a jako vždy ještě zpívá, no, nebo zpíval,
1: ano,
2: jestli
1: ano.
2: Ještě zpívá, nevím.
1: Z toho filmu příležitostně, jinak taky teď má svůj hotel, vlastní hotel, takový krásný.
2: Aha,
1: hotel
2: vidíte.
1: Hotíle, takže, ale pod jménem Martin Maxa byste ho nenašla, protože... Vlastním jménem se jmenuje jinak. A to si třeba necháme někdy příště do kvízovky Českého rozhlasu. Martin Maxa, splnila jste to, co jste měla, my jsme to potvrdili. A s číslem 20, milá paní Šárko, postupujete také do slosování o sendvičovač. Nechala byste si ho nebo udělala někomu radost?
2: Nechala bych si ho, protože mi právě odchází, tak jsem slyšela, že je to cena, tak jsem říkala, že to zkusím.
1: Hodil by se, nepřil na výpovrch.
2: Hodil by se, ano, určitě.
1: Automatický termostat, je mi to jasné. Tak s 20 jste tam, poslouchejte před 19 hodinou, třeba zazní právě to vaše číslo, bude šťastné pro vás, pro dnešní podvečer. Držíme pěsti. Mějte se hezky.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Nashledanou. Kvízovka pokračuje i vy ještě můžete zkusit štěstí a zahrát si o sendvičovač. Hlavní výhru dnešní kvízovky Českého rozhlasu.
3: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Nejen Lucie Bílá, ale i další interpreti nasazení do červnové kvízovky na vaše přání. Zuzana Navarová také pod jedničkou, Tašidele, Pokáče tam máte, Alice Springs, Smokey, Richarda Millera, Anetu Langrovou, skupinu Lucie, Skamenilý dítě a další. Seznam na internetové stránce Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Paní Marie s 21 postoupila do závěrečného slosování. Je tam i pan David s 22, paní Šárka s 20 a jestli se k ním v závěru kvízovky přidá i paní Petra, tak to uslyšíme za malou chvíli. Paní Petro, podařilo se dovolat. Hezký podvečer, vítejte v kvízovce.
2: Podvečer, pane sladký.
1: Co vás dnes potěšilo, co vám udělalo radost dnes, byť nějaká drobnost?
2: Tady Prasinovec, jsme dneska slavili jeho narozeniny.
1: Ale kolikáté narozeniny Prasinovce?
2: Čtvrté.
1: Čtvrté, tak jste slavili pořádně. Užili jste si to?
2: Ano.
1: Užili. Tak jestli pak byl dort se 4 svíčkami?
2: Byl dort.
1: Byl i dort, no tak. A kdyby to vyšlo i v té kvízovce, to by byla paráda. To by byl den, co, jak má být, paní Petra?
2: Ano.
1: Když prší, tak co vás tak baví? Knížka, nebo odpočíváte, nebo poslech Českého rozhlasu?
2: Poslech Českého rozhlasu.
1: To nás těší. A kvízovce jste věrná, snažíte se dovolat do kvízovky?
2: Ano.
1: Ano. Ono je to těžké, slyšela jste dnes z celé republiky, hodně střední Čechy dnes. No, podařilo se ale vám dovolat, tak držíme také pěsti, protože máte šanci. Jaké číslo jste si, Petro, vybrala vy?
2: 14.
1: Pod 14. Jason Donovan, nádherná písnička, tak tu si dáme, to je jistota. Tu vám pošleme. A pod 14. Scouting. A je to tady. Paní Petro, jak se nazývá místo, kde v letech 1925 až 1945 tábořil nejstarší český skautský oddíl Pražská dvojka, který vedl Jaroslav Foglar? Jak se nazývá to místo?
2: Já řeknu třeba Sluneční zátoka.
1: Sluneční zátoka, říkáte. Jak kdybyste tam byla, paní Petra?
2: Ano.
1: Protože je to skutečně tak, Sluneční zátoka, tak to teď ještě potvrdíme. Pustíme vám ten příjemný zvuk, příjemný signál. A toto místo, Sluneční zátoka, se stalo předlohou pro ideální tábor, popisovaný v jedné z folklorových nejznámějších knih Hoši od bobří řeky. Je to tak, no tak ať vás to slunce neopouští, ať je ve vás a ať štěstě nastojí při vás, ale měla jste hezký den, tak i kdyby to nevyšlo v té kvízovce, tak si myslím, že jste si to dnes užila, jak jste říkala, s Prasinovcem, i dort byl, něco dobrého. No tak teď ten pohodový příjemný večer a kdyby to dnes nevyšlo, tak zase někdy příště u nás kvízovce, paní Petro. Těšíme se.
2: Těším se.
1: Také.
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky, naslyšenou. Taky paní Petra byla poslední dnes kvízovce, se dostala do finále s číslem 14. Je tam také paní Šárka s 20, David s 22 a paní Marie s 21. Chvíle napětí. Jo, chvíle. 4 minuty a za 4 minuty se vy, kteří jste se dostali do finále, dozvíte, kdo z vás získá slibovaný sendvičovač s nepřilnavým povrchem, automatickým termostatem, světelnou signalizací provozu a teploty. To nemá chybu. Už za 4 minuty sendvičovač výhru kvízovky Českého rozhlasu s datem 10. června někomu věnujeme. Držíme pěsti.

Přilnavým povrchem, automatickým termostatem, světelnou signalizací provozu a teploty. Získá kdo? No někdo z vás kvízovkářů, kdo byl úspěšný a dostal se až do tohoto okamžiku, kdy pouštíme fanfáru. A výhercem nebo výherkyní se stává ten, kdo dnes zvolil číslo 14, čtrnáctka. Komu budeme gratulovat? Paní Petře, tak čtrnáctka, gratulujeme. Za chvíli vám budeme telefonovat zpět z Českého rozhlasu, abychom dopsali vše potřebné. Sendvičováč je váš. Tak to vyšlo dnes v kvízovce. Vy ostatní určitě nesmutněte, protože za týden můžete opět zkusit štěstí. Dovolat si do kvízovky, zahrát si s námi novou hru, vybrat třeba i písničku, kterou máte rádi, interpreta, i podle nich vybíráte čísla. Na internetové stránce Českého rozhlasu v pořadu kvízovka si vše přečtete a hlavně tam najdete šťastné číslo, které tam umístíme nejpozději před začátkem vysílání kvízovky ve středu před 18. hodinou. Dnešnímu výherci, výherkyni gratulujeme, vám ostatním přejeme hezký středeční večer ve společnosti Českého rozhlasu, příjemný poslech dalších pořadů a za týden ve středu po 18. hodině nezapomeňte na kvízovku. Karel Sladký na vás také nezapomene. Opatrujte se, hezký večer.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Policie v Hradci Králové posílila hlídky kvůli festivalu Rock for People. Inflace v Česku v květnu zpomalila. Tenistka Karolina Plíšková prošla do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. A zítřek přinese mraky, přehánky a teploty nejvýš 17 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. V Hradci Králové začal předpolednem pětidenní hudební festival Rock for People. Do areálu parku 360 už od večera přijížděli návštěvníci a policie proto posílila hlídky. Řidiči by měli být opatrní hlavně na silnicích v okolí letiště, kde se pohybuje víc chodců a cyklistů. Okolí parku 360 bude v nočních hodinách ve festivalové dny uzavřené, upřesňuje mluvčí festivalu Anna Portešová.
2: Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy v nočních hodinách v okolí areálu pro snažší odjezd a odchod účastníků a pro průjezd kyvadlové dopravy bude oblast kolem parku 360 v čase od 10 hodin večer do 1 hodiny ráno uzavřena. Vjezd bude umožněn pouze složkám IZS, rezidentům, autobusům a označeným vozům taxislužby.
0: Lidé v Rokytnici v Orlických horách ode dneška až do 18. června nevyřídí záležitosti na matrice ani v evidenci obyvatel. Městský úřad tyto agendy dočasně uzavřel z provozních důvodů. Omezení se týká například vydávání matričních dokladů nebo změn údajů v evidenci obyvatel. Radnice o tom informuje na svém webu. Růst spotřebitelských cen v Česku v květnu meziročně zpomalil na 2,1%. Byl tak o 0,4% bodu nižší než v dubnu, potvrdil to Český statistický úřad. Inflace zvolnila hlavně kvůli pomalejšímu růstu cen alkoholických a nealkoholických nápojů, vysvětluje za statistiky Pavla Šedivá.
3: Tento růst byl stejně jako v dubnu tlumen cenami potravin. Ty částečně prohloubily svůj meziroční pokles a byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
0: Meziměsíčně spotřebitelské ceny vzrostly o 0,1%.
1: Sport.
0: Tenistka Karolina Plíšková postoupila po skreči zraněné Kanaďanky Viktorie Mbokové do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. V utkání vedla 6-2 a 3-4.
1: Počasí.
0: Zítřek přinese oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm, který bude přecházet do přeháněk. Odpoledne se hlavně na horách vyskytnou i bouřky. Večer srážky zeslábnou a ustanou. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách naměří 8 až 11. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách a přeháňkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku pozor, na silnici 284 u Nové Paky ve směru na Pecku narazilo osobní auto do stromu. S opatrností místem projedete. A v Lázních Bělohradce v ulici TG Masaryka srazilo osobní a nákladní auto. Policie na místě nehodu došetřuje, i tam projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
2: Další dopis našeho posluchače. Dobrý den, je to už hodně dlouho, co jsem měl ve škole češtinu, ale tahá mě za uši, když slyším i z obrazovky Budeme se soustředit. Naposledy minulý týden to byl pan premiér. Slyšel jsem někdy také i Budeme se zúčastnit. Prosím tedy o vysvětlení, jak se správně v češtině tvoří budoucí čas, napsal pan Hrubý. No, to by bylo na 10 dílů Hezky česky, ta dokonavost a nedokonavost v češtině.
3: Přesně tak, vezmeme to jenom u těchto dvou sloves, kde ku podivu je pořád ještě rozdíl, co se týče správnosti nebo spisovnosti. Totiž to sloveso soustředit je takové zvláštní. Ono je dokonavé a u dokonavých sloves ten přítomný čas, když řekneme soustředím se, tak vyjadřuje budoucnost. Přesně, jak nám to pan posluchač napsal a jak se to naučil. A vždycky to tak bylo a měli jsme to jako pravidlo a závazek. Jenomže zdá se, že podobná slovesa, ne podobná významem, ale začínají na sou, třeba souhlasit, soustředit, tak ta jsou nedokonavá. A pravděpodobně vlivem těchto ostatních sloves lidé začali pracovat s tím slovesem soustředit se, jako by bylo nedokonavé. A dělají to tak často, jak vidíme i
2: ti nejvyšší.
3: I ti nejvyšší, že jazykovědci rezignovali a řekli, dobře, když se to tak často používá, no tak berme to, že je to trochu nedokonavé a že můžeme tedy vytvořit budoucí čas s tím pomocným slovesem.
2: Takže vlastně už je to uznané jako spisovná záležitost.
3: Nepovažuje se to za chybu rozhodně.
2: S tím se musí pan posluchač Hrubý smířit, co budeme se zúčastnit. No tady bych spíš řekl, že správně budeme se účastnit, nebo spíš zúčastníme se úplně nejlépe.
3: Přesně, přesně. Buď se budeme účastnit, aby to bylo zase to nedokonavé, anebo se zúčastníme, takže máme dokonavé sloveso a tady ještě žádný slavný člověk nezavedl, budeme se zúčastnit v takové míře,
2: aby to jazykovědci uznali.
3: Přesně tak, takže tady si ještě můžeme naštěstí počkat, já i pan posluchač a oba budeme rádi, když se nebudeme zúčastnit, ale zúčastníme se něčeho, například nějakého vysílání.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Pražská nemocnice Bulovka propustila Američana, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli svým bratrům, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistů. Režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, říká Petr Blažek.
2: Otce, maminky, popraveného strýce Ctibora Nováka a řady přátel, kteří byli vězněni, byla iniciátorkou vzniku památníku tří odbojů v Olšanech, který dneska je výraznou paměťovou organizací.
0: Amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou, dnes lékaři propustili z fakultní nemocnice Bulovka. Teď je už na cestě do Spojených států. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Libigerová. Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Podle Libigerové se u něj ani po víc než 3týdenní karanténě nemoc neprojevila.
3: Byl bez příznaků, uplynula 21-denní doba, po kterou musel být pozorován, a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet. Odletěl tedy zpět domů do státu.
0: Brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělku obalů od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební daně asi za 2 miliardy korun. Nález celníků přibližuje jejich mluvčí Martina Kaňková.
4: Při prohlídkách našli archový stroj, jenž sloužil k tisku cigaretových obalů a vysekávací list, na kterém byly potištěné archy ořezány na požadovaný rozměr a částečně vysekány za účelem dalšího zpracování, to znamená vyloupnutí obalů a podobně.
0: Vyšetřovatelé také zjistili, že některé padělky putovaly do zahraničí. Celníci zatím vyhodnocují důkazní materiály, poté předají případ policistům. Sport. Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem, ale ostatní země ještě mohou kandidaturu předložit. Pokud by svaz uspěl, byl by to po nejkratší době, kdyby se do Česka šampionát vrátil. Mistrovství světa se tu konalo v letech 2004, 2015 a 2024. Počasí. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16 velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad, na kilometru 7,5 je čerstvá nehoda, brzdí se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad, na kilometru 7,5 čerstvá nehoda, brzdí se. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že je odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidech, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhle tím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčí, Kubiš, Tři Králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle ty hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme, s gestapem a z gestapa zase přešli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdy kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří někdo může povědět zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla i kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista první republikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohle to dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, pátrání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Mlou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní, ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani Antropoid, Server A a všechny ty pravý sadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaší poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam no, nepatří a ona tam
1: no,
0: se vám příkladu, zhmotnila.
1: Mě až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční, bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeném s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemový dokonce úkol je, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Takže je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět velmi chytře. Ona úplně houpá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru, a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Já s dovolením vás přeruším, ano. A tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Míněl, nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zhrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkajíc, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletal se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strumě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že ji vyhostili a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels dojáží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za Prahu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolován na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s Grekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie. A on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stengano, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknou informace v jistém konspiračním bytě, 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezývané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény, Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčík Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s tím ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou teda vzrušující představa s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
1: granát či bombu.
0: Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je má 100 000 shlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid pomlčka zatáčka. A mohla to být spousta věcí. Jako,
0: ono byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je zráce Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo Druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole, případně kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestřílí. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
0: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Dnes je 10. června od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24. tedy o 2 týdny později přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo? Kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít. Natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, asepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době. Takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou a my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan střílel? A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo. A to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý a myslel si na post říšského protektora.
1: No já si myslím, že naopak on to Frank dle potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky, no,
1: Heydrich chtěl více. To byl člověk, jedna z největších špiček. To byl člověk, který byl architektem holokaustu. To byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelených českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zaklometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil, a to bylo velmi realitní, se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půpánem. A zdali vlastně Půpán, kasířská myšlenka,

0: a neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gestapo do ruky, bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady, je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
1: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchači je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuji, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuji, ať se vám daří. Pavel Černý.
0: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
3: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, zprávy.
4: Ministerstvo práce si posvítí na firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nail Center Luxury. Reportéři Českého rozhlasu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
5: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
6: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
5: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100 tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla. Pak reagovala takto.
7: Jsem řekla, jo, je asi možný, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
5: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Český rozhlas.
4: Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdí metro. Na stanici Budějovická souprava srazila člověka. Cestující mohou využít náhradní autobusy XC. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové dnes začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. 8podlažní pavilon za víc než 1 000 000 000 Kč nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a také vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z Hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními nemocemi.
8: Máme tady zkušenost s pandemie nemoci COVID-19. nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, s hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
4: Stavba má být hotová do konce roku 2028. Sport. Fotbalové Slovácko musí krátce před startem přípravy na novou sezónu hledat trenéra. Roman Skuhravý totiž u týmu nebude pokračovat. Klub informoval o tom, že kouč odmítl nabídnutou smlouvu a přijal nabídku jiného klubu. Podle informací deníku Sport jde o Baník Ostrava, tento ale ještě oficiálně nepotvrdil.
9: Trenér Roman Skuhravý převzal fotbalisty Slovácka v závěru podzimní části uplynulé sezóny s cílem udržet tým v první lize. To se mu díky úspěšné baráži podařilo. Po konci sezóny pak mluvil o tom, že v klubu chce pokračovat. Teď ale názor změnil a vedení tak hledá nového trenéra. Přípravu přitom mužstvo z Uherského Hradiště zahájí už příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas. Počasí.
4: Zítra čekáme ráno většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přehánkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Řitku na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený a brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Evergreen Waiting for a Train zpívajícího brzdaře Jimmy Rogerse z roku 1929 v podstatně mladší nahrávce Johnnyho Cashe a otevřel další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně.

Mirek Hofman, Václav Limberg, Tomáš Linka, Pavel Král, Ivan Mládek a Marko Čermák, tedy skupina White Stars, která se objevila na pražské hudební scéně už v roce 1968. Nejprve s parádou Mirka Hofmana Čekání na vlak a pak všichni společně s výzvou Jen si hrej, známou ve své době jako Šakalíci. Stejně populární jako Mirkův Vůz do Tennessee.

Další trvalku z dílny Jimmyho Rodgerse Mule Skin Blues pod názvem Mokrá je tráva přivedl do dnešního country dostavníku Jirka Roupec, zvaný Cmunda, který už v roce 1972 založil ve Znojmě skupinu Rafters, později přejmenovanou na Voraře. V roce 1974 zasáhli do finále Porty Jirkovou skládačkou Rum a špek.

Písničku Hurt z dílny clevelandského industrial rock bandu Nine Inch Nails, kterou v roce 2002 sugestivně naspíval Johnny Cash, vám dnes nabídl jeho nejstarší pravnuk Thomas Gabriel, který ji uložil před 4 lety do svého prvního alba Dlouhá cesta domů, Long Way Home.

Píseň Proti běhu času nás zavedla pro změnu do Děčína, odkud už plných 27 let nepřetržitě vyráží na koncerty folkroková skupina Vomiště. Ukázka se solovou Jitkou Mirovskou byla z jejího prvního alba z roku 2008. O 3 roky později se přihlásila kolekcí Barevná, z níž vám kormidelník Honza Mirovský nabídne Nikdo nám nevěří.

solový Tomáš Linka z času tažení z Pardo White Stars a zámořská klasika Jesse James v nahrávce z roku 1970. O 36 let později si s tímhle klasicky pistolnickým námětem takhle pohrál Bruce Springsteen.

White Stars Marko Čermáka, další nezapomenutelná klasika Toulám se, která zazněla poprvé na Portě v roce 1969. Bohužel o rok později, přesně 21. března 1970, se její historie definitivně uzavřela. Na rozdíl od nejstaršího pravnuka Johnnyho Cashe, letos už 49-letého Thomase Gabriela. Takhle sugestivně tvrdí, že vždycky je vlastně věčně.

Láska je druh sebevraždy, tvrdila Jitka Mirovská z čerstvého alba děčínské party v Omiště Vjezd a výjezd za Podjezdem. Název skupiny vznikl složením prvních slabik přídavných jmen jejich zakladatelů, tedy Wolf, Mirovský, Štěpánek. To už je ovšem všechno jenom historie a dnes potkáte v Omiště v sestavě Honza a Jitka Mirovští, Gábina a Miša Štěpánkovi, Tomáš Hájek a hostující bubeník Slávek Benda. A rychle do Znojma na nádražácký drink. Znám.

Nádražácký drink v originálu texaské blues Jimmyho Rogerse a Jirka z Munda Roupes se vzpomínkou na znojemské voreze, kteří uzavřeli své hudební tažení někdy kolem roku 1982, stejně jako náš dnešní výlet na pláně country. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s Jitkou Mirovskou a skupinou Vomiště. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Sezóna komárů v Česku začala. Na Orlíku postaví ČEZ čtvrtou přečerpávací elektrárnu v Česku. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským. Podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich ale zatím obávat nemusíme.
3: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu vybuduje společnost ČEZ v hrázi vodní nádrže Orlík ve Středočeském kraji. Stavba začne příští rok. Po modernizaci bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností, pokračuje generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.
4: Dvě z těch čtyřech soustrojí budou přečerpávací a dvě budou klasické. Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
2: Vlaštovky v Havlíčkově Brodě nově hnízdí ve vlastním speciálním domě. Developer ho postavil jako náhradu za demolici hospodářského objektu, kde ptáci dříve sídlili. Samotné vlaštovky pak nalákali pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny na umělý zpěv. Dům stojí na městském pozemku. Podle starosty Brodu Zbyňka Stejskala z ODS by radnice mohla do budoucna podpořit i vznik dalších hnízdních domků.
5: Je k tomu potřeba ten, kdo dokáže ty vlaštovky stimulovat k tomu, aby tam zahnízly. A opravdu to nebylo jednoduchý, takže spíš to bude právě na AOPK, ale nebudeme stavět domy jak houby po dešti. Musíme vždycky postavit jeden, vyčkat, jestli ho ty vlaštovky osídlejí, a pak zkusíme zase někde jiný a další. Sport.
2: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková si proti sobě zahrají o postup do semifinále turnaje v Londýně. Plíšková přešla přes Kanaďanku Bokovou, která ve druhém setu kvůli zranění zápas skrečovala. Bousková porazila Srbku Vekičovou ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 překáží nehoda v úseku z Přerova do Ostravy. Za Studénkou na kilometru 339,5 je uzavřený levý pruh. Tam je to s opatrností průjezdné plynule. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor, ve sjezdu na Teplice u Řehlovic na exitu 64 nakládají havarované osobní auto. Bylo to uzavřené, teď už se dá opatrně projet. A na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je omezený provoz v Lochkovském tunelu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Originality.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Pa Wang Xing, 87letý prorok jedné náboženské sekty v Dilí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Pa Wang Xing v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano. Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
2: Děkuji.
1: Tak, mistře, vy třeba tady?
3: Děkuji vám.
1: Prosím, prosím. A pan generál tady?
2: Děkuji.
1: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
1: Ano.
4: Byli to vojáci kynistického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
1: Ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
2: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
1: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
2: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
1: Ovšem.
2: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
1: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
3: Ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
1: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že ano?
3: Ano, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
1: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
3: ano,
1: za které byl pronesen?
3: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, kariéristický.
2: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
3: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Valdštejn chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Valdštejnovi. Valdštejn je v kritické situaci. Věrnost kyristníků si musí udržet.
1: Ano, děkuji, mistře, to stačí.
3: Ano.
0: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Valdštejna opouštějí, když se přesvědčí, že Valdštejn chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: fish?
1: A slish.
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká Sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psy mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

Jsou boháči šťastní? Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při blížším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem s jeho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech, nebo spíš v rezidencích boháčů, dochází denně k těm největším, tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pociťoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Portského. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadows? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlíkal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád. Zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtil hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset zdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další zkoušce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kámo mě až dovedl, no a já jsem tam, teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. Že jo, a teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadě. A říkal, no a jo, teďka on se smál, to je ohra, a ještě něco s paníšek. Já říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně jaksi, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár facek, že jo, že to je taky... Člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak bych taky mohl proletět do výkam. No a on říká, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to, já jsem, to se vyčtěte, no tohle to někdy, to fajá. Jo, a teďka takhle, no odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozorují a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane, tak se říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskat, jo, takhle na mě. A přijde se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to ti bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, pís, a co ses tak omlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
2: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtopodního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy, jo.
3: Jak byl tatínkovi podobný, jo.
2: Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát, víš.
2: Jo, takhle.
4: Bífy, ty chlapči, to není možné.
2: Jo, takhle. Ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
4: Ale tatí, to... No my jsme to tak nemysleli.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Je to 22-76-75?
7: Ano.
6: Pan Jaroslav Pokštefl?
7: Jo, jo, jo.
6: Pane Pokštefl, dám vám nový jičí.
7: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičí.
6: Okamžik.
7: Haló, slično, jste na drátě.
6: No prosím.
7: Neříkala jste něco jako nový jičín?
6: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
7: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
6: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
7: Žádný nový jičín.
6: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
7: Snad nevím.
6: Jarinku, jsi to ty? Mluvíte? Jarinku, já jsem teta Anna.
7: To snad ne.
6: Haló, víš, kdo tě volá?
7: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
6: Ne.
7: Ale to tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiňte to, já jsem hroznej.
6: Jarinku, pan Kohoutek je mrtvý.
7: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláče, to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
6: Jarinku.
7: No tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
6: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku, aspoň jednou za těch 20 let, aspoň jednou. No víte?
7: Teto, tak kdy je ten pohřeb? Haló, slečno, byli jsme přerušeni. Haló, slečno, byli jsme...
2: Tak já budu muset do toho Jičína volat zpátky a musím jet na ten pohřeb. Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový Jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska je mám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl?
7: Jo, máte. Dva obléky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zezavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě, jo, a tetu. Já budu muset volat do toho Jičína zpátky. No ale kam? Teď ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava, a je mi 40 a nic. Když umřel ten Kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý. Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, Huml, jo, Řepka, jo, Frič. Byl tu Frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili. Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi, jak jsem mu dodával tu rakev. Ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo, tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. No ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvalý. Tyhle Čecho... Popel, pak oheň. Popel, oheň. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Moment. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami. Udělejme si znovu zectnost. Ať je ticho. Ať jsme sami. Sama se děla. No jo. Haló, teto. Tak, kdy bude pohřeb?
0: Nevím, Jarinku.
7: Prosím? Kdo volá?
0: To jsem já, Jarinku. To jsem já, Jarinek.
7: Kdože?
8: No přece já. Ty.
7: No to jako, že si volám sám?
8: No ano.
7: Já, že volám sobě?
8: No ano.
7: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takovej hlas neměl. A odkud voláš?
8: Z budky na Pankráckém náměstí.
7: Ale dí, já jsem nikdy takovej hlas neměl.
8: Nikdo nezná svůj hlas, Jarinku.
7: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
8: Jarinku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
7: Sobě určitě ne.
8: Tak na co ještě věříš, Jarinku? Na co věříš?
7: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
8: Jarínku, to se ti zdá.
7: Tak ty se mně zdáš.
8: Ano. A ty mě?
7: A jak se ti zdám?
8: No, nemitý.
7: Aha, jo.
8: Nejsi mrtvý, Jarínku?
7: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
8: Ale telefonují.
7: Ty mě strašíš.
8: Jo, ještě strašíš lidí. A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
7: Ano.
8: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
7: Ano.
8: A jste, jak jsme volávali Hanku?
7: Ano.
8: A máš vpředu vylomenou jedničku?
7: Mám.
8: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
7: Mám.
8: A co máme v pravý kapse?
7: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
8: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
7: Na to jsme přece nemohli zapomenout. A poslíš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
8: A proč jsme volávali právě jeho?
7: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
8: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umře.
7: No, vidíš, a proto tě volám.
8: Asi jako můj hlas a nebo co? No, teda já ti věřím, rád ti věřím, protože mě se to hodí. Jarinku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarinku, jsi tam?
7: Ano.
8: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka. No, Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
7: Všechno jde.
8: A právě, že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
7: No, téměř.
8: Tak to řekni ještě jednou, to. Všechno jde.
7: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
8: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
9: Prosím, tady Kohoutek.
7: Máte, prosím, doma slepičku?
9: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
7: Nesměj se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
9: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente.
7: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
10: Já úplně pláču, Jarinku.
8: Haló, Jarinku. Haló. Ještě jednou, Jarinku. Prosím tě, ještě jednou.
9: Prosím, tady Kohoutek.
7: Zde pohřební ústav Concordia.
9: Aha.
7: Máte u nás objednanou rakev, pane.
9: To si zas ty.
7: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
9: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
7: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
9: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
7: No, do smrti. Buď tak hodný, Kohoutku. Zavolej slepičku, je doma?
9: Tak dobře, šla nakoupit. No, a dál?
7: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
9: To taky znám, to tu bylo. Ty nemáš fantazii.
11: Promiň, Koutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde.

0: ty? Dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne. Ty máš něco pro mě?
0: Tak, co bys chtěl?
1: Tvůj hlas. Já bych chtěl mít tvůj hlas.
0: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
1: Řekni mi o hlasech, Járinku, k narozeninám.
0: Tak. Člověk má jarní hlas a letní hlas. Podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas. A hlas, kterého se bojí, protože...
1: To neříkej.
0: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas. A puklý hlas a slepený hlas. A zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas. A muž má svůj ženský hlas.
1: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?

0: country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě startuje, protože právě odbíjí 23. hodina. V tomto případě půjde o linku středečně čtvrteční. No a na jejím začátku vám všem krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A vy samozřejmě především stálí posluchači víte, že jsou před námi 2 hodiny našeho společného povídání. No a také pro vás i tentokrát máme spoustu příjemné muziky pro váš pozdní večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude, tak ráda odpovím. My a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete? A co vás naopak těší, že se třeba právě kolem vás, tam, kde žijete, zlepšuje? Co vy sami děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás? Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách a mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak za vašeho dětství a třeba dnes už vůbec neexistuje. Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí. Mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad a nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, že chce se říci, ale ve výsledku jsou to velké a důležité činy. Tak tolik a mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod Olga Blechová a Valdemar Matuška, jak jste určitě všichni poznali, a jejich duet Boty toulaví. No a protože jste se mi právě teď tam někdo z telefonní linky ztratil, samozřejmě můžete telefonovat, číslo k nám beze změn 731 800 900, tak se podíváme do pošty a začneme písemným příspěvkem, kde se píše: pěkný večer Jitko vám a samozřejmě i všem posluchačům, kteří jsou napříjmu. Musím říci, že v mém okolí se dělá poměrně dost pro životní prostředí a pro to prostředí, kde bydlíme a žijeme. Pravidelně se uklízí odpad. Máme vždycky jednou za půl roku sraz, my nejbližší sousedé, a uklízejí se louky, meze a okolí cest. No a u našich domů máme kontejnery nejen na tříděný odpad, ale i na bioodpad, a všichni, kteří doposud nebo do minulé doby vlastně toto neznali a nedělali, tak už si zvykli a myslím, že je to docela velký úspěch a všichni využívají jak kontejnery na ten tříděný odpad, tak i kontejnery na bioodpad. Jinak všechny zdravím, Marcela z východních Čech. Tak milá Marcelo, moc děkuju, přeju všechno dobré a ať se vám daří tam, kde žijete a kde bydlíte, ať je to kolem vás stále pěknější a pěknější a uklizenější a uklizenější. No a teď už je na řadě Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, no a dovolal se k nám z hostinného spod Krkonoší Milan. Krásný večer, Milane, moc vás zdravím.
1: Zdravím posluchače Noční linky, zdravím i vás, paní moderátorko.
0: Děkuju moc krát.
1: Začal bych, že tady hostinem se udělalo za poslední roky hrozně moc dobré práce. Za poslední 20 let se hostiné úplně změnilo.
0: Mm-hmm.
1: Třeba je krásné náměstí, teď tam jsou nové lavičky.
0: No krásně.
1: Já jsem rád sednu, tak normálně si koupím buchtu nebo něco a taky tam...
0: Rozmýšlíte, koukáte se po okolí, když je chvilka času, tak to je příjemné, když je takovéhle místo na relax a na podívání se tam, kde žijete, bydlíte, že jo?
1: Ano, ano. Udělalo se tady hrozně moc práce. Parkovací plochy se zvětšily pro auta.
0: Mm-hmm.
1: Sídliště zkvétá jenom. Já jsem přispěl taky. Minulou zimu jsem uklízel. Celou zimu jsem uklízel.
0: Mm-hmm.
1: Tak jsem přispěl taky trochu ubostinnýmu.
0: No a jak je to tam u vás? Tam je třeba nějaká organizovaná akce, že se třeba vyhlásí místním úřadem, městským úřadem, že zkrátka, já nevím, tuto sobotu v tomto měsíci se zkrátka bude dělat úklid v těchto ulicích a ti, kteří mají čas a jsou ochotní, tak se do toho pustí, nebo jak to vypadá u vás?
1: No bylo to dobrovolné, byla jedna akce, teď tady byla, bylo to dobrovolné.
0: No jasně. Mhm.
1: Já nevím, já jsem nešel, tak nevím, kdo se toho zúčastnil, ale bylo to dobrovolný, ale jinak Hostiny je čistý město, je to tady pěkný, můžou se lidi předpodívat.
0: Jo, no tak to je krásná pozvánka, takže všichni ví, kde jsou odpadkové koše, nehází to pod nohy, nenechávají to tam pro ostatní, aby se mohli podívat, co měli k svačině a tak, jo?
1: Ano, je tady čisto, je to pěkné město, čisté.
0: Tak to je krása. A co okolí třeba, když vyjedete za město někam tam, jako blíže no. Už k horám, jak pak tam to vypadá? Máte pocit,
1: okolí
0: že...
1: Okolí třeba...
0: No, všechno v pořádku.
1: Když si vezmete novou paku, tak se udělal nový obchvat silnice, taky hrozně nový pace pomohlo.
0: To je pravda, když se nejezdí přes obec nebo přes městečko, tak je to vždycky důležitá věc pro ty místní obyvatele, protože v tu chvíli se ten život výrazně zkvalitní, když jim nedrnčí nákladňáky pod okny a kolem nich, no.
1: Trutnov je taky pěkné město, tady ve okolí Vrchlabí taky.
0: Mm-hmm.
1: Je tady hezky, no.
0: Takže jste rád za místo tam, kde žijete a bydlíte, jo?
1: No ano, je tady hezky. Je to hezké město.
0: Tak to jsem moc ráda, že se tam máte takhle pěkně. Co byste si tak přál ještě tak kolem sebe, abyste viděl třeba u vás?
1: No, lepší součinnost ve městě, jako při nějakých akcích, jako...
0: Větší organizovanost, myslíte, jako jo?
1: Aby větší, to... větší organizovanost, jako kdyby lidi chodili, nebo... A nějaký lepší akce prostě. Nevím, jak bych to měl popsat, no.
0: Jo. Takže třeba, když by se dělalo sázení stromků v přírodě někde u vás za městem, tak to byste uvítal, nebo když jsou ty organizované úklidové akce, tak aby se o nich více vědělo a takhle, ano?
1: Spíš kulturní akce, kulturní.
0: Jo, kulturní akce chybí. Byste rád.
1: Kino tady není, kino tady není, víte.
0: Mhm.
1: Kino, kdyby se... Někde se, no třeba by mohl nějaký menší sál, že jo, a protože tady kino už jako neslouží svýmu
0: účelu. Tak to už trošku odbočujeme od toho našeho tématu, ale moc vám přeju, aby třeba nějaký schopný podnikavec vymyslel, kde by se v Hostinem dalo promítat, abyste tam měli zase nějaký kulturní stánek.
1: Třeba třikrát do měsíce, kdyby byl nějaký film, tak by se člověk
0: tak šel byste byl rád.
1: Já nevím, nemusel by mít moc míst, že jo, k sezení třeba jenom, já nevím.
0: Něco menšího zkrátka.
1: 40 míst a něco prostě.
0: Mm-hmm.
1: Tohle bych jako, kdybych byl, měl blízko k úřadu, tak bych to preferoval, kino nějaký, no, protože to používají na koupališti a to je vždycky jenom půl rok a nic přes zimu se... Kino by bylo pěkný.
0: Dobře.
1: Mladí by tam mohli chodit, jak jsme chodívali randit taky do kina.
0: Jo, bylo by vám veselý, říkáte. Dobře. Tak Milane, moc vám děkuju. Každopádně přeju krásné stále ještě jarní dny, ale posléze už za chviličku i letní. Moc si to tam u vás užívejte a ať je tam pořád u vás tak stále pěkně, jak jste popisoval. Ať to vydrží. Mějte se hezky. No,
1: taky nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a během písničky se k nám dovolal z Českých Budějovic Vítek. Krásný večer, Vítku.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vaše téma bych řekl, že je dost pro mě takový smutný životní prostředí.
0: Mm-hmm.
1: Protože...
0: Máte pocit, že se neděje nic dobrého kolem vás?
1: A tak úplně jinak. Řeklo se, že, nebo bylo řečeno, že to, co bylo v minulosti jako komunistická doba, že všechno špatně. Jenom takovej špičkové...
0: Počkejte, to jste slyšel, kde je tohleto?
1: Ne, počkejte, nechte mě mluvit.
0: Já se vás musím tady zeptat... Vítku, pardon.
1: Moment.
0: Slyšel jste to v noční...
1: Tady o něco jiného.
0: Vítku...
1: Necháte mě mluvit?
0: Nemůžu vás nechat mluvit, já se vás chci zeptat...
1: Dobrý, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou, děkujeme za návštěvu. Tak Vítek měl pravděpodobně špatný den, ale jinak doufám, že jste v noční lince neslyšeli nic takového o tom, že by bylo v současné době něco špatně nebo v minulé době něco špatně. K tomu jsme se ještě vůbec nedostali. Každopádně budu ráda, když se k nám dovoláte na číslo 731 800 900. No a teď je tady nachystaný Jirka Korn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se.
1: Jirka Korn a písnička, která se jmenovala Neplakej, jinak máme přesně za 11:30. No a na telefonu tentokrát můžeme pozdravit do Plzně na západ Čech Miroslava. Krásný večer, Mirku.
2: No, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: K tomu tématu je to trošku takový, jako, já nevím, jak bych to řekl, ale myslím si, že je třeba jako se zamyslet i nad tím, nejenom co dělat pro okolí, pro životní prostředí, ale začít taky konat, protože se řeklo před 3 roky, že na to nejsou lidi připravení, jo, jako s těma autama a podobně. A
1: jako myslíte na elektrovozy, ten teď
2: ano,
1: myslíte, jo?
2: Ano, to nějak prostě, no třeba, no, ale tady jde spíš o to, že by se měl zavést nějaký zákon, no, jako třeba ve Španělsku, když máte v letních období, tak máte třeba od 14 do 17 se nesmí jezdit.
1: Jo? Jasně.
2: Prostě čistě ekologicky. Prostě ty lidi si už jako uvědomili, že to,
1: že to není
2: zdraví a vůbec jako ovzduší, jo, jako. Ale teď si vemte, když nad náma lítá několik 5000 letadel a zaročně se odbaví 8000 nebo 8 milionů, teda 8 milionů lidí a s tím se nic nedělá, jo, prostě to je biznis pro někoho, jo, ale tady jde o tohle, že prostě, aby se lidi naučili taky jezdit něčím jiným, mají možnost některý lidi, úplně jezdí pro blbosti, jo, a jde to úplně, taky šlo by to úplně jiné, prostě si lidi spohodlněli, pro každou blbost na úřad jedou třeba autem, mohli by třeba jet vlakem, jo, rozumíte mi?
1: Rozumím. Jo? Tak je fakt, že velká města jsou zavalená automobilovým provozem, protože v každém autě sedí jeden člověk a v podstatě lidé nevyužívají, myslím, že spousta měst má také skvěle vymyšlenou městskou dopravu, hromadnou dopravu.
2: Jako třeba v některých státech to máte, že prostě je omezená doprava na dobu nezbytně nutnou.
1: Ano, ano.
2: A promiňte, ještě dodám k tomu,
1: a nebo v centru.
2: Tam ten pán, jak říkal, že udělali obchvat, ale tamhle se zničilo, spousta postavila se dálnice, obklad se udělal, ale blízko 5 kilometrů od toho bydlí lidi a ten hukot slyšejí noc, den. Takže co se tím vyřešilo? Tam se narušilo ekosystém, ekologicky prostě celá, jo, prostě v té přírodě, kdy tam postavili dálnici a okolo té dálnice jsou ptáci, zvířata, jo. To si myslíte, že je v pořádku?
1: No tak určitě není v pořádku, když veškerá hlavní doprava vede centrem.
2: Promiňte, že vám skáču, já jsem slyšel někde, že v lesích by měl být klid, že jo? Jo? Jako teda, co, takhle jako někde to
1: tak
2: je.
1: Tak bylo,
2: jo?
1: By
2: jako
1: to ideální, prostě, ano, ano.
2: No, tak když jdete do lesa, tak prostě slyšíte jenom hučení nákladňáků, plno kamionů. Když pojedete po dálnici, tak je 100 kamionů před vámi, ani nemůžete předjet, jo? Prostě mezi ně se nemá cenu spát, jo? Podívejte se na to jinak, budete muset změnit jinak způsob dopravování, prostě jak to bylo, 3 kamiony, 1 vagon přepravil, jo, veškerý zboží. Vozilo se to na nádraží a přepravovalo se to do obchodu. Prostě by se to mělo takhle nějak začít, něco se s tím začít dělat. Prostě musí se lidi naučit jezdit taky něčím jiným než osobním automobilem nebo vozidlem, jo. Já taky nejezdím prostě do, já když potřebuju, já se do práce třeba jinak nedostanu, já se musím jít, to chápu. Ale třeba řešit města a obce, prostě by měly zavést něco.
1: Máte, jo? Pocit regulaci dopravy tedy, jo?
2: Ano, ano. A ty školáci taky, aby byly nějaký, jako v Anglii jsou busy, tam to prostě dopraví, někam se to dopraví, ale každý ráno vidíte na každém rohu policajta.
1: Ano, ano. Tak to je třeba, no, já třeba za Prahu můžu i říct
2: u školy. Já to chápu, že mají strach o ty děti, aby se dostali do školy v pořádku, aby ano, se školy přišly v pořádku. Prostě To mi přijde taky, jako, jo, není samostatnost, jo, a to je už něco níž z tématu, ale prostě mělo by se začít řešit prostě tohle ten problém, aby se na to lidi připravovali, že to jednou prostě nebude možný.
1: No, země koule není nafukovací, to máte pravdu.
2: No jasně, fakt opravdu uvědomíme si, že nebudeme mít, třeba já tomu věřím, že za 50 let nebude voda. A když nebude voda, tak všechno uskne a nebude ani vzduch, ani kyslík. A to už teďka máte někde problém, že to prostě vidíte to, pociťujete to, že někde se špatně dýchá. Jo? To prostě zamořování ty planety a hlavně tyhle ty letadla, to prostě nikdo nechce zastavit. Jo? Ale nechápu to prostě, teď si tím ničíme sami celou planetu.
1: Dobře, no a co se týče třeba takového toho úklidu u vás, kolem vás a tak, jak to vnímáte tohleto?
2: Ale o to nejde jenom o ten úklid.
1: No, no, mě třeba vadí, když lidi neví, kde jsou odpadkové koše a odhazují plasty.
2: To máte pravdu, to se tak chovají, že prostě to jdou do lesa a co no. si zemlou, tak si to zpátky už neodnesou, jo. Prostě to tak se
1: ale to jsou
2: lidi,
1: třeba,
2: no.
1: To jsou malé věci, které, u kterých může začít naprosto každý, že jo.
2: No,
1: já to, asi nemůžu ovlivnit. Já
2: nevím,
1: jako,
2: co vám na to teďka v té rychlosti momentálně říct. Jo?
1: No nic, že si po sobě odpadky sbíráte, to je celý.
2: No, tak já si vezmu, když mám jedno pivo v kapse a jdu do lesa, tak já si tu plechovku zase odnesu.
1: No,
2: já
1: no, no,
2: nechám,
1: no, takhle by to mělo být.
2: Ale tam mládež, jako ne, nechci nějakou, jako to, jo, ale prostě... Já tak vidím, prostě oni tam některý přijdou a udělají si ohniček a nechají tam bordel, no.
1: No, dokonce tam najde no, třeba
2: prostě
1: ledničku a podobné věci.
2: Je, ale nejde o tohle jenom, jo, prostě, to se na mě, ale prostě třeba začít řešit. Já jsem to už se připravoval, že to napíšu, nebo nebudu jmenovat někam někomu do vlády, aby prostě dali návrh na omezení na dobu nezbytně nutnou, jo, dopravy. Jo. Města, aby se toho pozastavilo, jo, třeba na nějakou hodinu,
1: na nějakou
2: pár
1: dobu.
2: Hodin,
1: ano.
2: Jo,
1: ano.
2: A třeba soboty, neděle, nebo mimo úřední, nebo v úředních dnech, prostě, a ti lidi jezdí čím jiným.
1: Jo, jo, rozumím. Dobře.
2: My se ničíme sami.
1: Dobře, Miroslave, tak no, vám poděkuju.
2: Ekonomicky bych to udělal tak, že bych benzín zdražil natolik, aby prostě si to nemohl každý dovolit a naftu bych nezdražoval, protože to je doprava veškerého zboží no, a přeprava vlastně to je přínos pro všechny, že jo.
1: Dobře.
2: Ale mělo by se začít přepravovat taky něčím jiným než kamionama.
1: Ano.
2: Vemte si vagón, přepravit.
1: Miroslave, musím
2: kamion.
1: Poděkovat. Čas je neúprosný.
2: No, já taky děkuju
1: takže
2: za to, že jsem mohl tomu říct.
1: Děkuju moc krát za váš názor, jinak
2: doufám,
1: vám přeju krásné dny.
2: Doufám, že dáno vám taky.
1: Všechno
2: děkuju,
1: dobré,
2: doufám,
1: jo?
2: Že to slyšeli pan Babiš a podobně.
1: Děkuju, naslyšenou, hezký večer. A teď už Michal Penk.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Penk a písnička o bláznech. No a během písničky se k nám dovolal z Moravy ze Židlochovic František. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Zduško, a posluchači do Čilínky o rádia.
0: Tak děkuji za všechny samozřejmě, za pozdrav i vám, krásný večer. Tak Františku, jak vy to vnímáte zkrátka, to, co se děje u vás ve vašem okolí, tam, kde žijete, bydlíte? Je něco, co vás tam konkrétně trápí, nebo se vám tam hezky žije a máte pocit, že se věci, co se týče čistoty, úklidu, dopravy, vylepšují?
1: No, paní Zduško, u nás je to tak, že tady jsou vyčlenění městem lidí, kteří udržují stabilně pořádek ve městě, jo? A nejvíc práci vždycky mají pondělí, to se všude válí, jo, plechovičky odpívá a tak, jo? Tak to město to udržuje. Někdy se zúčastní i starosta, třeba z řeky vytahovali pneumatiky od aut, tak je tam aj kudák starosta pomáhal, jo, z té řeky to tahat, měli takový vždycky vysoký holinky nebo co, rybácky boty a no tak to je zajištění. Ale víte co, mě nejvíc trápí znečišťování toho, co dýcháme.
0: Jo.
1: No je pro všechny lidi na celém světě.
0: To se týká všude všech, to je pravda.
1: Sumo zarážíme, že se přechází na vyhřívání našich domů, jo, i jinakým způsobem. Jiný je pohod na dopravní prostředky.
0: Ano.
1: Jo, to všechno nedovedu představit, když by bylo čím dál na světě víc aut a všeho toho a těžilo se čím dál víc nafty a spaloval se benzín čím dál víc, no to by bylo hrozný, jo. Tady všechny tyto problémy jako pohony nebo vytápění těch domů se dají nahradit elektrickým proudem, který se dá vyrábět mnoha způsoby, že jo. Já si myslím, že za 100 roku to bude normální, že tady bude všechno na elektriku, jo, protože kdyby se ještě 100 roku měl těžit tím tempem nafta, ropa a tak, no tak to by tady, víte, jsou takový ty choroby, máme špatně se jdem dýchá, to já si myslím, když se tady třeba jezdí ty auta, já jsem nekuřák, takže vydechám toho, jak kdybych vykouřil třeba 2 cigarety denně.
0: No jo,
1: jo?
0: Ano.
1: To moje tělo musí, že jo, nasát z ovzduší, no. Takže to je takový problém, no. My taky musíme něco nechat pro ty příští generace, třeba za 100 roku, aby ty děcka, samozřejmě za 100 roku bude jiné pohon, jo, to bude všechno na elektriku, protože ta elektrika se tam vyrábí tolika ti způsob, nevím třeba, co vím, jo. Voda, slunko, jo, vítr, tak to se dá vyrábět. Jen se nebude lidem na světě nic jiného zbývat, než přejít na takový způsob, jo. Voda tu se furt kde válčí, doplácíme na to všichni, no ale...
0: No je, celý svět.
1: No... A třeba, že hrají lidi na to, že jsou ty větrné elektrárny. No, já si myslím, že když je to kilometr od dědiny, tak nic člověk neslyší, jo? Že někdo říká, že to dělá
0: kvůli hluku, myslíte, ano.
1: No, na rakouské hranice tady od nás, tam stojí aspoň 10 vedle sebe, těch mrtvých, jo.
0: A neslyšíte žádné hlučno.
1: Prostě budou se s tím muset lidi smířit a postupně budou přecházet a my, naše generace potom už tady nebude, budou ti noví lidi, kterým, když tady nebude se spalovat nic, topení na provoz a co tak, budou mít krásný, čistý ovzduší, no a takže...
0: No podle různých ukazatelů a podle různých měření se ukazuje, že ta situace se zlepšila, ale i přece jenom stále je pořád co zlepšovat v této oblasti, to samozřejmě máte pravdu.
1: Já sám tomu napomáhám, že už jsem si koupil takový prostě jako důchodci mají ty elektrický vozítka, tak to mám taky.
0: Jo.
1: Vždycky, když někde zastavím, tak se každého ptám, jak se ti dýchá. No, když řekne dobře, tak já říkám, vidíš, že to máš tím, že já...
0: Přispěl jsem já. Ano.
1: Jezdím autem na benzinový pohon, jo? No, jezdím taky, ale málo.
0: Málo.
1: Co rád dělám elektrikou, jo?
0: Tak vy už to máte vymyšleno zkrátka na tu novou dobu.
1: No musím být trošku propagátor toho všeho tady.
0: Ano.
1: A množí se to. elektroautička.
0: Je to vidět už kolem nás, ano. Je to, jde to poměrně. Mohlo by to jít asi rychleji, ale docela si myslím, že jsme mnozí překvapeni, že už je jich hodně vidět. To je pravda, elektrovozů.
1: Samozřejmě, je to, je s tím aj pěkná jízda, člověk tak rychle nejezdí, jezdí pomalé, jo. Já tady nikde nepřekračuju rychlost, když to maximálně jede 30, jo, tak se no. Nemusím mít, že někde dostanu flaster, pokutu za to.
0: Jo. Jste hlídaný jo, vlastně to... už tím, čím jedete.
1: Naše město tady, jestli myslím, je čistý, jo. Mm-hmm. Tady obec se stará, jako vedle, to radnica, jo, se stará o to, aby to tady bylo.
0: Tak to je dobře, že se vám tam hezky žije. To je fajn.
1: Takže tak, no, paní.
0: Dobře, tak Františku, taky moc děkuju, přeju vám krásné dny, hodně sluníčka a děkuju moc za povídání, za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Ano, taky podobně, dobrou noc, paní Tuško.
0: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: skupina Opět a Radeček a pozor, s nimi Moravská filharmonie, tak určitě jste zaznamenali takový větší soubor, velikánský soubor, tak to bylo toto složení. No a na telefonu teď máme Roberta z Olomouce, krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Mě, co se týče životního prostředí, děsí jiná věc.
0: No, povězte.
1: Třídění odpadu teda dělám. Mm-hmm. Když nám do venku kovový odpad, tak ho odvezu do šroku, mám z toho nějakou kačku, to je taky dobře.
0: Dokonce, ano, ano.
1: No, a teď řeknu, co mě děsí, jo. Mm-hmm. Já bydlím v Olomouci, mm-hmm. a tady ve městě, jako, samozřejmě, že se začala trávo, je toho hodně, tak to všude nezvládají. Mm-hmm. Jo? A mě děsí, jo, dva typy lidi, jo, jako já nechci nikomu sahat do svědomí.
0: No.
1: A zaprvé jsou to lidi, když třeba, když on jde venku, tak vyhodí sklinku. Víte, jak dlouho tam ta sklinka bude ležet?
0: No jo.
1: Než zníje, když ji nikdo neuklidí. 4000 let, to jsme se učili ve škole.
0: Mm-hmm.
1: A to by nebylo to nejhorší. Na tu sklinku zasvítí slunko, ta sklinka udělá lupu a dojde k požáru. Viděla jste hoře lán vysoké trávy nebo obily?
0: Mm-hmm.
1: To sami jsou ale kuřáci. To mě děsí.
0: Jo, že se tohle to stává.
1: Hoře lán, obily, a to je teda mazec. To tak mají hasiči hodně právě.
0: No je.
1: Jo?
0: Každou chvíli se stane bohužel takováhle tragická věc, že je to třeba les nebo cokoliv jiného. A je to velký problém a tragédie, ano.
1: Já jsem viděl třeba na Verichově, může to let. Nevím, jestli tam teda někdo šel pěšky, nebo si tam hodil tu sklinku, ale tam byla taková příkopa, to bylo zarostlý vysokou trávo, to chytil. Já říkám, nemusím honem pro hasiče, jenom, že tehdy ještě nebyly mobilní telefony. Že?
0: Jo.
1: A než jsem tam, ale byly budky, tak než jsem tam došel, tak vyjeli 4 hasičský vozy, ale to bych neuhasil, ty plameny byly větší jak já, že když hoří vysoká kráva, tak to je fofr teda, větr to hnal, že říkám, ty bláho, co teď jako. Takže to mě děsí.
0: Jo. Takže zkrátka taky velká opatrnost v přírodě a nejenom no, si užívat krásy přírody, ale prostě dbát na to, aby tam právě třeba kuřáci neodhodili cigaretu nebo nezapalovali ohniště.
1: To je stejně nebezpečná, to je časová bomba, ona to zasvítí slunkou, dělá to ruku a zle, že? Takže to je zase třeba to, o čem ostatní posluchači, ale třeba jde si ten požár v tým Švýcarsku, že to byla růze, jako ty hasiči už nevěděli, co teda mají dělat, jako. A zažil jsem třeba v Olomouci, už je to hodně let, jo. Nevím, jestli to trošku znáte, tak jak je Husův sbor, tam postavili archiv a tam byl kdysi sklad divadla, jo. A to byl takový fajer, že vyjeli všechny sbory ve městě,
0: jo.
1: Tam někdo taky zahodil vajíkla, jenom že to nestačilo, vlastně ještě dělal tenkrát hlubočka. A pak už přijeli i všetci z okresu. Tam bylo tak 80 vozů, tam byl sklad divadla a to chytlo, to byly plameny do 4. patra. Dokonce tam byly 2 mrtví lidi u toho, jo, protože jedna paní teda byla zvědavá, přijelo auto a chlap, když to viděl, tak ten dostal infarkt. Jako. A ještě vedle teda byly tiskárny, tak kdyby chytlo ještě ten papr, tak to by bylo ještě horší. Takže roztáhli požáry, mě děsí, jo, v důsledku jakože teďka třeba naštěstí tady prší, jo, ale když chytne ta vysoká tráva, tak to je teda věc.
0: Takže v důsledku neopatrnosti. No a jinak Olomouc je krásné město, tak jak se vám žije a bydlí v Olomouci a jak si užíváte její okolí a přírody a tak?
1: Tak jde to, akorát, jak říkám, tady z toho lesu smutné, akorát co teda jako bych, když poslouchali z vlády, bych chtěl navrhnout, tak v našem státu se zrušilo 5000 rybníků, to jsem taky slyšel v rádiu, což je špatně, jo. Protože to vede k extrému. Buď je sucho, což je špatně, jo, anebo jsou záplavy. Když prší dlouho, jsem taky zažil třeba v Řepčině, kde bydlím, tak u nás zrušili rybníka, protože ten rybník nebyl, tak se vylil potok, byly vytopeny byty, sklepy a tak dál, no taky zazměli hasiči dělat
0: šlo to jinou obvody. Cestou, bohužel, ano.
1: Prostě byla potopa, jo,
0: ano,
1: se nebavím o 97. teď už naštěstí teda rozčivili řetiště, což byla dobrá investice, protože v roce 24, kdyby to neudělali, tak by se opakoval 97, což nikdo nechce.
0: No.
1: Jenom tak mimochodem se v Olomouci utopilo 60 lidí, jo, ty má knížku. Hlavně v těch přízemních bytech. Teda.
0: To jsou neveselé vzpomínky, tohle to máte pravdu. Dobře, Roberte, tak vám taky moc děkuju, popřeju vám krásné dny.
1: A ještě jsem chtěl závěrem jenom krátce, protože nás tlačí čas, tak Olina Pozdrahova, Kastičku z Krnova, jo, potom sympatiačku Ludmilu. A ještě bych chtěl říct, to je jedné paní z Vodafonu, je taková, kemu voláte, ten neodpovídá, z ní úplně šilím. A to je každou minutu. No neumím si představit, že by byla nějaká živelná pohroma a volala jsem na linku, jako já nevím, třeba hasičnou policajty nebo něco, a ona by mě furt přerušovala, tak to, než bych se dovolal, tak nechci radši ani vidět, jak by to dopadlo. A to je paní z Vodafonu, za to vy nemůžete. No.
0: Ano, ano.
1: Voláte, no,
0: to bude pravděpodobně automat, co vám tam odpovídá. Dobře, jo, Roberte, jo. Tak děkuji moc krát, hezký večer. Zase příště v Noční lince. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová a atmosféra letních bouřek. Blíží se nám půlnoc, no a těsně před půlnocí pozdravíme do jižních Čech Václava. Krásný večer, Václave.
1: Taky přeji krásný dobrý večer všem vám, paní redaktorko, i všem, kteří poslouchají.
0: Děkuju za všechny samozřejmě. Tak jak pak se vám žije v jižních Čechách, krásném to kraji?
1: Tak jižní Čechy, já jsem kovaný jeho Čech a musím říct, že jižní Čechy jsou podle mě teda nejkrásnější v Čechách. Samozřejmě nechci urazit Český ráj, Moravu,
0: jasně,
1: ani střední Čechy, ale pro mě jsou jižní Čechy
0: pro vás jsou number one, jak se říká. No a co byste tak vylepšil třeba, když se podíváte právě tam u vás kolem sebe?
1: Helejte,
0: nebo co byste si přál? No.
1: Já žiju na Zvikovském podhradí.
0: No krása.
1: A musím říct, že teda tady se teda starají moc dobře a začíná turistická sezóna. Lidi k nám jezdí čím dál tím víc. A čím dál tím bych řekl, že jsou horší a horší.
0: Ti návštěvníci.
1: Nejenom teda návštěvníci, ale asi já nechci domácí pomlouvat, ale samozřejmě ty návštěvníci jsou asi z 99% původci toho, co se tady povaluje všude.
0: Jo.
1: Je to, já osobně si myslím, že to je teda systémový a že bychom se měli vychovávat k pořádku už od malička, jakoby od školky, od toho, úplně od toho nejmenšího věku, abychom kolem sebe měli takový to hezký. Protože když žijeme v hezkém prostředí, tak se nám samozřejmě bude žít líp, jo.
0: No je, je.
1: To jsem netvrdil jenom já, teda to nemám ze svý hlavy, ale jeden francouzský mikrobiolog, vědec Antoine Béchamp, ten tvrdil, že teorie prostředí je správná, nebo to, že když je hezký prostředí okolo, zdravý prostředí, tak v tom zdravém prostředí žijou i zdraví
0: jedinci. Tak. Zdraví, no a má to logiku tohle, to samozřejmě.
1: Přesně tak.
0: Tahle přímá úměra.
1: Jak říkal ten pán z těch Židlochovic o ty elektrice a o tom, co dýcháme a další věci, tak znova říkám, já si osobně myslím, že to je systémový všechno, protože tady už měl být vytvořený systém odpadového průmyslu, protože odpad dneska pomalu k tomu dospíváme, si myslím, ale je ten odpad vlastně surovina. A když bychom se k tomu postavili jako peněžili, bychom měli tu surovinu, tak lidi by ji nevyhazovali. Nevyhazovali by plechovky a nevyhazovali by ty
0: skleníky.
1: Kdyby se to dalo recyklovat všechno znova. Víte, myslím jako průmysl.
0: Rozumím.
1: Odpadový, který by zpracoval veškerý odpad tady, tak dneska se třídí odpad, že jo, děláme papír, třídíme plasty, třídíme sklo, železo, nebezpečný odpad. My jsme dvojčlená jakoby rodina,
0: ano,
1: nebo dvojčlená domácnost.
0: Ano.
1: A typněte si, kolik vyrobíme popelnic, naplníme popelnic za rok.
0: To si vůbec netroufám odhadnout, teda.
1: Tak schválně.
0: Nevím, že já žiju v domě a přispívám do kontejneru, teda samozřejmě do smíšeného, a pak máme ty tříděné. Takže si neumím...
1: Představte si, že my dva teda za ten rok vyrobíme, naplníme jednu popelnici.
0: No to...
1: A je to daný tím, že vlastně pečlivě třídíme.
0: Poradíte si s tím zbytkem.
1: Pečlivě třídíme všechno. Jak bioodpad, který teda skrmíme slepičkám.

0: Ano, ano.
1: Nebo zvířátkům trávu dáváme do kompostu, že jo, do zahrádky, papír buď do kontejneru, nebo ho použijeme na zátop, sklo, plasty, železo pečlivě vytřídíme. Nemáme co vyhazovat v podstatě.
0: No, tak to je krása, když si s tím takhle pěkně dokážete poradit.
1: To si myslím, ale že je... Já jsem pana ve znamení a to je taková puntička.
0: Pořádek, ano, ano, smysl, pořádek velký.
1: No, já vím, že to je někdy úplně špatná vlastnost, ale...
0: Myslím, že není.
1: Děkuju. A co se tohle týče, tak si myslím, že zrovna... jako je to dobrý.
0: Mm-hmm.
1: A tak to je jedna z věcí, která si myslím, že na... Společnost by na to měla tlačit a založit vlastně nějaký průmysl, který by zpracovával veškerý ten odpad. A pokud by se to dalo zpeněžit pro ty obyčejní lidi, tak si myslím, že by žádný odpadky poměrně kolem nás ani neležely.
0: Dobře, Václave, budu muset poděkovat. Půlnoc klepe na dveře, poslední větu, prosím, krátce.
1: Tak já si můžu jenom rozloučit. Ještě bych měl povídání o té ekologii.
0: Já vím, ono je toho potom strašně moc na srdci. To známe všichni.
1: Ale každopádně se s váma teda rozloučím a děkuju.
0: Já děkuju moc a ať se vám tam, kde žijete a bydlíte, což je krásný kraj, stále krásně žije a bydlí, a ať se vám daří třeba takhle i v tom třídění odpadu a tak dále. A děkuju za návštěvu, děkuju za příspěvek. Mějte se hezky.
1: Přijďte na Zvíkov.
0: Děkujeme za pozvání. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Mějte se.

0: Tak se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, už nějakou tu minutku, s datem už 11. června, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý jupiterský čtvrteční, abychom si jej užili s radostí a úsměvem. Pokud máte před sebou den víceméně volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ, pokud jsou před vámi nějaké ty povinnosti, tak ať jde všechno, na co stáhnete, dobře od ruky, ať se dílo daří a každopádně s úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny může pokračovat naše povídání na téma my a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete, a co vás naopak těší, že se zlepšuje, a co vy sami třeba děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás. Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách, o vodu v mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte, nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak třeba za vašeho dětství a dnes už vůbec neexistuje? Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí a mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad, nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, ale ve výsledku jsou to důležité věci a velké činy. Tak tolika mnohem více na téma my a životní prostředí, no a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a poslední kovboj. No a 10 minut po půlnoci, to je přesný čas. A na telefonní lince můžeme pozdravit do Polabí paní Marcelu. Paní Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla být trošičku pozitivní, protože se blížejí prázdniny.
0: Ano.
1: A lidi samozřejmě budou víc vyjíždět na různý výlety a tak dále.
0: Ano, ano.
1: Jsem si tady jenom něco málo napsala, můžu to přečíst.
0: Určitě, povězte.
1: Prázdniny. Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily, zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No krása, vy jste nám to zveršovala.
1: No, to já pořád.
0: Nádhera, děkuju za to samozřejmě moc, protože to se nestává často. Máme tady nějaké básníky, to je pravda, občas v noční lince, za to mnohokrát děkuju. No a doufám, že se vám právě v Polabí, ze kterého voláte, takže tam se vám žije hezky a máte radost, že žijete právě tam.
1: Ale no tak jako ono všude je hezky, když jsou lidi v sobě slušný.
0: To je pravda.
1: Prostě umějí trošku jako víst i ty děti, které chodí kolem a některý vám odpoví nebo pozdraví, některý nepozdraví. Jo. Ono je to všechno jedno od druhým, že jo. No a ty odpadky teda, to já tady uklízím před barákem, máme takový jako trávník prostě mezi silnicí je chodník a
0: Jo, takový ten pruh travnatý, ano, ano.
1: No, a to každou chvíli uklízím. A to jsou takový zbytečný, tu je to petka, tady je to kus papíru a já jenom chodím a sbírám, házím do posledníce pak nebo do toho tříděního. Prostě nějak se nám to nevede. No, tak to je v lidech. No.
0: Je to v lidech tohleto, to je pravda, protože já to teda úplně jako nejsem schopná pochopit, jak někdo může jít dopít a pustit to zkrátka pod nohy, tu flašku, no, tomu to, nerozumím.
1: Já jsem jela k hlavní silnici autem, ale musela jsem odbočit doprava, takže jsem čekala, až padne zelená a tam stáli dva kluci, jeden malej a jeden takovej už 13-14 roku, oba pili kolu v těch malých petkách a ten malej už ji dopil a hodil to do koše, který byl bezprostředně u něj. A ten druhej tu kolu dopil a hodil to na zem. No já jsem stáhla v okýnko a říkám, okamžitě to seber a podívej se, tvůj kámoš, kam to dal. No jenom, že už mi padla zelená, tak jsem musela odjet, ale co ti je do toho ty jo?
0: No, tak no, to je tak pak smutný příběh tohleto, no.
1: To je hodně z rodiny.
0: A samozřejmě tyhle ty věci jdou z domova, tak jak se to vidí a jak se to toleruje, tak takhle to potom pokračuje, no, to zcela určitě.
1: Tak jako vždycky si tak jako trošku vzpomněla, říkám si, co bych napsala, abych motivovala lidi, aby vůbec si všímali kolem sebe.
0: Co se děje?
1: Že opravdu ta louka je zelená a že prostě a máme krásnou zem.
0: Ano.
1: Máme
0: ano.
1: Krásnou zemičku. Ale no, tak víte co, všechno je to v lidech.
0: Je potřeba se o ní starat, to máte pravdu. Dobře, paní Marcelo, moc vám děkuju i za chvilku poezie, přeju vám krásné dny. A ať se vám tam hezky žije, tam, kde jste a kde jste určitě ráda.
1: Krásný léto.
0: Nápodobně.
1: Doufám, že z toho nebudeme mít hráze nějaký extrémní tepla, no tak uvidíme.
0: Uvidíme, přesně tak. Mějte se hezky, dobrou noc. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová, Kdyby se vrátil čas. Tak to byla písnička, která doufám potěšila, a dovolal se k nám Stachova pan Zdeněk. Krásnou noc, Zdeňku.
1: Já vás zdravím.
0: Napodobně.
1: A chtěl jsem jenom říct, že co se děje teď vůbec ve světě, to je katastrofa.
0: A co máte konkrétně na mysli třeba teď?
1: No to teď třeba jenom...
0: Zdenku, než se rozpovídáte, můžu mít prosbu, šlo by stlumit rádio?
1: Jo, stlumit.
0: Děkuju, ono by se nám to za chvilku rozhoukalo úplně. Děkuju moc.
1: Já jsem chtěl říct jenom, že v televizi řeknou reklamu, že jeden dospělý strom dá kyslíku pro vás a pro mě na celý den. Ale vemte si to, jak to tady rabujou. Pak se diví, že to příroda, ovoce nebude nic, a už to pozvat. Teď třešeň krásně kvetla.
0: No.
1: A přijde mrazík a je to v čudu. Taková škoda, ne? A to vždycky...
0: No tak to samozřejmě úplně asi neovlivníme, jestli jestli budou nějaký...
1: Já vím, ale že tam buď nějaký, ať je tam ten ministr, nebo ten ministr životní prostředí, kam oni to vytěšně, to tady takhle, to kde jinde, byl v Mariánkách, tam byli vlastně nějaký z Moravy, říkali taky, že to tam vykácí hlava, ne hlava.
0: Jo, takhle.
1: Byli tam zajíčkové bažanky, korotičky, já jsem nevěděl už nejméně 10 let na Nový hospodě, jak tam přeběhla korotička. Dneska to vůbec nevíte, aby ty děti, když budete chtít někde nějaká školka, aby děti, jak ty žiraky, buď knížky, anebo živí tak teď, jak roky zahrady, to je strašný. Ta příroda, to se hrozně ničí. A já říkám, nebude někdy, jestli bude válka, tož nebude válka opryla, ona tle vodu. Protože tady 10 let dnes byla v té Venezuele, jo, a tam ten Ríša Bauer ho hrál za Plzeň hokej, blíže v Německu, tak byli v té Venezuele a nějaký pán takovou slavu hadičku, jako má ten malíček, a má auto benzín, a říká, Ježiši Maria, pane, proč to tam majete benzín, proč to majete vodou? A on říká v té Venezuele, ten pán, tady voda dražší než benzín.
0: No jo.
1: No, to bude tady taky, tuhle to, odpady, rybníky, všechno špinavý, všechno odpad, lidi jsou žijí na tu přírodu.
0: Máte pocit, že tam bude... na Tachovskou vás, že se nevylepšují věci, že se to spíš to vidíte
1: ale
0: takhle černě?
1: Tady jde jako dát čističky, tady udělají ubytovny na té Nové hospodě a tak ty krmy na rytáři to hlásí, včera se jenom pobodá někde nějaký ubytovny, nějaký přiřinčí
0: a jo.
1: Že radši nikam nechodit, protože to Čech dostane fasku, ani neví, komu má poděkovat.
0: Dobře.
1: Jo, takže já nevím, no, ale říkám, já už jsem starý, jak vrátí ty děti a ty vnoučata, to bude špatný tady. Já říkám, ty lesy to by neměly tolik kácet, protože jsou planiny, a to vidím všude, jak je Lučina, jeli se do Německa na Sobotku a to, tak tam to šlo takhle až dozadu k tomu mostíku, ta voda. A teď je vidět, že hodně v té přehradě ubyla.
0: Takže máte pocit, že tím, že se tam kácí, takže se zkrátka ubližuje.
1: Ale moc se kácí voda, tak se vidí ty pláně, takhle stěna, pálí takový sluncí seno, tak ten pramen se tam strhne a už to neteče do toho potučku a je tam blíž všechno a dneska to je všechno ztracený. Víš, to je takový zlatý rozhlas, že všechno řeknete všemu hned, to mě se líbí, jak tam chtěl Mexiko zabrat se a tuhle tady chvíli slyším, jak tam dáváte písničku, jak zpívá Michal Tučin, byli jsme tam loni za nimi, mluvili jsme s panem Troškou tam, tam je to půjde do těch Hoštice, a jsme byli na tom pomíčku, tak se to mě říká, že jsem ducha přítomný, má zásno se hrát, no a tam byla předloni paní Machálková, a zpívala tam u rozhlasu, byly ty slavnosti, ne? Tak já tam na ní čekal a říkal, paní Machálková, aby se přestala, vrazovil si ten, co mi je, Radek Hora, že spolupracoval paní Šímkem, jak je zvěl, byl nějaký ten architekt toho pana prezidenta Havla. že do Krajska a říká, tam prý jsou kriminály, to by mě naše lidi vidět, tady jsou jak na hotelu. Dřevěná postav 30 cm, žilí z těch řetězí mezi nohama dvě vzpěry, že? Říká, já prý jsem mu tam dal, jak mě říci, že víte, ten Hanikovič a to. To jsou kriminály.
0: Tudle tak Zdeňku, to už trošku odbočujeme, přeci jenom.
1: Trošku jsme odbočili. Je mi líto celo.
0: Je vám jí. Každopádně to, moc vám děkuju taky a pozdravuju na Tachovsko.
1: To je to strašně, to se děje. To nebude voda, to špinaví všechno. A
0: jo.
1: Moc je všechno možná.
0: Tak taky moc děkuju za názor a přeju.
1: Zlatička jste dělá, máte takovýhle programy, že člověk se tam může normálku vychecat.
0: Dobře.
1: Říci jako to. Jako je pravda, ne, to není žádná lež, než já jsem byl 68. velice.
0: Zdenku, já vám rozumím, moc děkuju, musím poděkovat, mějte se hezky a hezký večer, hezkou noc. Jo, díky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Stín katedrál, to vše v noční lince. No a na telefonu teď máme z Chocinska Vlastimila. Krásnou noc, Vlastimile.
1: Děkuju vám taky všem. Děkuju. A vám taky, paní moderátorko.
0: Děkuju za všechny samozřejmě a krásnou noc ještě jednou. Tak na Chocinsku, jak pak to vypadá, jak se vám tam pěkně žije nebo nežije?
1: Podívejte se takhle. Jezdí autobusy, jo, ekologii.
0: Uh-huh.
1: Jezdí autobusy, každou hodinu se točej, celý den.
0: Uh-huh.
1: Jezdí s nima akorát školáci, nikdo jiný s nima nejezdí.
0: Uh-huh.
1: Jedou jeden, dva, tři lidi.
0: Uh-huh.
1: Já jsem jezdil na kole, teďka jezdím autobusem, protože neutržím rovnováhu.
0: Aha, jo, jo. Uh-huh.
1: Takže ty autobusy jezdí prázdný. Jak to ty dopravci můžou utáhnout, když jim to zaplatí jako náš školáci.
0: No, to je otázka.
1: Autobus, lidi jezdí autama do práce, dřív ty autobusy jezdili plný celý dní, a teďka všechny lidi jezdí autobusama. Nebo autama. Autama. Ty zdražili benzín a naftu, tak stát by se to mohlo vylepšit.
0: No.
1: Ti lidi to nemůžou utáhnout, aby platili auto. Když ty autobusy jezdí prázdný.
0: No a hlavně je to zbytečný, když jede autobus, tak jako z jakého důvodu, že jo? Člověk je i svobodnější, když se sveze, může se kochat krajinou a tak.
1: No. A ještě bych něco chtěl dodat.
0: No.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi lokomotivou parní a elektrárnou? Žádnej. Lokomotiva měla vodu, tu vařila, a pak ta pára šla do turbíny, a honila kola. A teďka prostě, no, elektrárny,
0: no.
1: Ti to mají to samý, i když netopejte teda uhlím, nebo to, a neohřejvají uhlím, ale ohřejvají atomem, jo, a místo kol je tam dynamo, a to dynamo vlastně vyrábí letejku.
0: Jo.
1: Takže to je úplně stejný.
0: Jo, jo, jo.
1: Akorát, že místo kort, tam je prostě dynamo.
0: Mm-hmm. No každopádně za vás, vy byste si přál tam u vás vylepšit věci kolem dopravy, teda tak, jak to vnímáte, jo? Že je zbytečně moc auta a zbytečně hustý provoz, když zkrátka je to vymyšleno a mohlo by se ulevit kraji a tam vůbec městečkům, tam, kde žijete, aby se to všechno vylepšilo a zjednodušilo.
1: Jezdí autobusama jeden, někdy i ten autobus jede prázdnej.
0: Ano, což je velká škoda.
1: Jak ten dopravce to může utáhnout, když mu to zaplatí akorát školáci. A ti školáci se nechávají vozit rodičema autama.
0: Jo, takže je to zase takový začarovaný kruh. Dobře, Vlastimile, tak taky moc děkuju za názor a za příspěvek. A přeju hezké letní dny, mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: No a u nás už je nachystán Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Kex a písnička Víš a pozdravíme teď na Vysočinu paní Marii. Krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer nebo dobrou noc. Já jenom jsem chtěla říct, že mě úplně zdvihl ten pán, jak teď mluvil.
0: No.
1: To mě zdvihlo úplně z postele.
0: Aha.
1: Prosím vás, to je taková pravda, jak autobusy tady jezdí, je pohodlí. Lidi mi mohou jezdit do práce, já si pamatuju, když jsem jezdila do práce, jezdil plný autobus, všichni autobusy jezdí na čas, co se týká těch pracovních hodin, ano.
0: Uhum.
1: No a kde pak? Dneska jedou autobusy prázdní, 2-3 lidi a všechno jezdí autem. Před každým domem jsou 4 auta. No ale co máme s tím dělat?
0: No tenhle vývoj taky asi nejde zastavit úplně, to máte pravdu, no.
1: Nejde. Prosím vás, to akorát, když člověk jako důchodci jedeme prostě do města, tak... No, jak říká ten pán, jedeme tam 4 nebo 5 a podobně.
0: A autobus prázdný.
1: A autobus prázdný a jezdí pohodlí je to. A jezdí kvůli nám vlastně.
0: Ano, ano.
1: No a já nevím, že si to lidi neuvědomí. A nadávají, že je drahý benzín a že všechno, že je drahý, ale nedovedou si to odpustit. Děti, my jsme, ještě naše děti a i my, jsme jezdili autobusem a u té zastávky. Bylo to i pro nás takový docela fajn, že
0: jasně.
1: Jsme sestřili, rozumíte mi. No a dneska tam jsou 2 děti a rodiče vozejí děti ke škole. Kde to žijem, prosím vás? No, to jsem odbočila, je to trošku jiný.
0: Tak souvisí to s tou dopravou a s tím vším. No a jinak na Vysočině, krom dopravy, máte pocit, že jste v hezkém kraji, v hezké oblasti?
1: No ježiš, to jo, opravdu.
0: Spokojená.
1: Ale já teda, hlejte, já jsem studovala v Jižních Čechách.
0: Ano.
1: Takže když zase mluvil ten pán z Jižních Čech.
0: No tam je taky krásně, ano.
1: Tam, já jsem zamilovaná, to mi, a žili jsme tam, i jako jsme tam pracovali, manžel tam dělal vedoucího na jedním podniku, ale to je jedno. A děti, hlejte, tam když jeden, a když jsme jezdili, když manžel žil, tak děti říkali, my přijedeme tady třeba k Planí, ale to ani děti nemuseli snad vědět, že už tam jsme,
0: jo.
1: Ale... Říkali, my poznáme, když jsme v Jižních Čechách. Rozumíte, jak já jsem vždycky smála tomu úplně. No a je to tak, no to je úplně úžasný, je to tam krásný a vůbec miluju to. Ona naše česká země vůbec krásná.
0: Ano.
1: Já trošku mám zlost, abych vám tak řekla pravdu, já jsem taky patriot.
0: No.
1: Jakoby Morava se vynáší takovým tím folklorem a tím všim, ono to není zase tak všechno. Víte, jak to myslím? Mám taky ráda folklor, ale to je krásný. A nebo když jako si dělají, jak jsou nejlepší, tak já vždycky říkám hlavně, že se tam vyrábí ta slivovice, kde potom se to by zašlala jiným téma. Víte, jak tam byly ty, bylo to trestný a už se dělal další na prodej a dokonce nějaký jedovatý to byl, já se velice netýlu. Ale víte, jo, jako kdyby to bylo všechno nejlepší. Všade jsou lidi. Pomíchaný, hodný i zlý, nebo nebudu říkat spíš dobrý a špatný, ale no tak, a co se týká toho odpadu a tak, já nevím, já jsem tohle se o tom bavila s dcerou.
0: No,
1: hubujeme teda na plasty.
0: Jo.
1: Všechno je v plastech.
0: Ona
1: říká, já třeba bych chtěla něco zabalit do papíru a oni ani ho nemají v pultu. Víte, třeba někde...
0: Rozumím.
1: ...potravina. No, ale já zase jsem si říkala, já když tady třeba jdu do lesa, zase já nemůžu říct, že bych něco sbírala, nějaký odpadky.
0: Je tam čisto.
1: Zase tu máme čisto.
0: No to je krása, to je dobrá vizitka, nádherná vizitka.
1: Jasný,
0: ano.
1: Že třeba na druhém konci to tak nemusí být.
0: Ano.
1: No ale Říkám, není to zase tak hrozný, no. No, ale tohleto, teda opravdu s těma autobusama, prosím vás, to by se snad mělo nějak uzákonit.
0: Jo, aby se využívaly tyhle ty spoje zkrátka.
1: Víte, jak to myslím? Prosím vás, jak můžou rodiče, oni autobus jede a rodiče musí vozit děti do školy automa. Já to nechápu. Přitom mají zlevněný jízdenky, že jo? Všechno to je dneska, to jsme měli taky už ty průkazky.
0: Ano,
1: ale,
0: ano, ano.
1: No tak já to nevím.
0: No, každopádně téma do pranice, jak se říká. Tak paní Marie, taky vám moc děkuju, jinak přeju krásné dny na Vysočině.
1: Já musím končit, to víte, že já bych se rozpovídala,
0: to je to nekonečné. Já vím, je to téma nekonečné.
1: Tak a přeju se mějte moc hezky.
0: Taky hezké dobrou letní noc. Dny, dobrou noc, děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl samozřejmě Václav Neckář, slibovaný, který se mi předtím ztratil, ale teď se zase našel a jeho písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. No a od Uherského Brodu se k nám dovolala další paní Marie. Krásnou noc, Maruško.
1: Taky krásnou noc vám, paní Jitko, i posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Zrovna mě ta paní, co mluvila teď přede mnou, já se s ní stotožňuji s tou jízdou autobusu, že jezdí opravdu prázdné i u nás.
0: Taky stejná zkušenost.
1: Před doma má 3 auta.
0: Jo, jo.
1: Plná ulic aut. Všichni, každý člen rodiny, co pracují, jezdí s vlastním autem. Toto je úplná, to je šílené. My jsme chodili pěšky dost na zastávku ráno o 5:30, tedy jsme chodili do práce.
0: Ano, ano.
1: Nejméně kilometr a vůbec nám to nevadilo. Přesto třeba už jsme měli i auto.
0: Ano.
1: A jezdili jsme autobusem. Autem se jelo třeba jednu za 14 dní třeba na nějaký větší nákup do města.
0: Jasně.
1: A teď opravdu tady už ani do školky, do kostela. Do kostela nikdo nechodí, ta ulici už nikdo nejde. Prostě
0: všichni jedou.
1: Tak jedou autama. 500 metrů autama.
0: Jo.
1: Nebo ještě mým. No to je neskutečné. A jako jinak, jako vesnice je jako čistá, nejsou třeba petlahva, takové to nevidět, protože každý si to před svým domem hlídá. Třeba
0: to je dobře.
1: Nějaké dítě vyhodí nějaké cukrový nějaký papírek, tak když to vidím před domem, tak to seberu, dám to do kontejneru. Takže to si jako každý, akorát když třeba je na podzim listí, tak to já, tam máme velké lípy, tak to se taky zametá se to, ale ne každý den. A když je toho listí moc, tak no a jinak odpadky třídím, ale u nás mě skoro naštvali v loni, já mám 3 nemovitosti jako po rodičích a po strýcovi, takže od loňska musím platit i co tam nemám, popelnice, to jsou 2 starší domy.
0: Jo, tak stejně musíte.
1: Platit za popelnice. Že je to příkaz zákona a přitom tam nic jako trávu tam nemůžu dávat. Ale musím to platit, a co mě žádný popel, že odpadky neodváží, akorát z toho domu, kde bydlí. Takže je to...
0: Tak je to říkám, věc k diskuzi, samozřejmě.
1: A já právě tak cítím, že mě stačí za 2 měsíce mám teprve popelnicu, protože žádný biologický
0: odpad nedává. To jasně, krása.
1: Ta
0: no.
1: Úřednice na obci mi řekla, že ona má, myslím, 2 děti, že ona za 14 dní tu popelnicu naplní a přitom jsou celý den v práci. Děcka ve škole, to teda divím, já říkám, tak potom tam nikdo netřídí, nebo já nevím.
0: No.
1: Já absolutně, je to veliký rozdíl a v některých vesnicích právě to mají na čipy, třeba moje sestra, tady bydlí v městě Hluk, tak oni to mají na čipy a ona platí jenom tolik popelnic za rok, kolik jich odveze, tak to je jasné, že tu popelnicu až má plnou, teprve jim dá, oni to
0: očekují
1: a oni spočítají, kolik popelnic za rok odvezla. Protože tady každý 14 dní dojede auto, co sbírá popelnice a někdo tam právě dává všechno a má to plné za 14 dní.
0: Tak má plno hned, to je pravda.
1: A když jsem to řekla té úřednici, tak ona mi řekla, že kdyby to tady udělali, že lidé by to vozili za vesnici a dělali černé skládky. Takže to... Jenomže další problém je ten, že tady za Uherským Brodem je už moc roku, co tam skládkují ty odpadky a že už se to nebude a bude se to vozit do spalovny do Brna.
0: Jo, tak dokonce.
1: Zvýší to je 100 kilometrů od nás. Oni nám určitě aspoň 3x zvýší, protože to je dost daleko ta spalovna. Zase nám zvýší poplatky.
0: Že se to prodraží. Tak Maruško, musím taky poděkovat. Každopádně přeju všechno
1: takže
0: dobré.
1: Končím, opravdu jsou s tím problémy.
0: Je starost, já tomu rozumím. Poslouchám pozorně. Třídit, ano, aspoň.
1: Tolik těch plastů, každé Každý jogurt, každý pomazánka, všechno v plastech.
0: Všechno, všechno v plastech. Maruško, moc vám děkuju. Mějte se hezky, zdravím na Moravu. Jo, děkuju, naslyšenou. Zdravíme do Uherského Brodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohrávají, dospívávají, pojďme se podívat ještě v rychlosti také do pošty, protože jste hodně psali k tématu, pan Michal Sedlák dodává. Tady na Pražském Chodově, kde bydlím, je to docela hezké a upravené. Zóny kolem frekventovaných tahů, kudy chodím třeba do Westfieldu, by mohly působit čistěji, stejně jako odlehlejší vegetace, které se zdají být útočištěm lidí bez domova, které místo však tyhle negativní jevy nemá. Líbí se mi, že je veřejný prostor oživen uměleckými realizacemi jako sochy, plastiky, reliéfy, fontány a podobně. Všímavý kolem jdoucí ocení určitě. Co mi však ve veřejném prostoru chybí a uvědomil jsem si to už před delší dobou, jsou třeba pouliční hodiny. Ano, nosí bez sebou ty mobily a internety. Takové hodiny jsou však rovněž zajímavým dekorativním prvkem prostoru, nemyslíte? No, proč ne? Tak tolik Michal Sedlák, taky moc děkuju. No a protože náš čas vypršel, přátelé, tak se patří v rychlosti poděkovat za

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

podoknem se. Někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes

0: impertinence. Jakže se jmenujete Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclercem. Inou cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
3: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
4: Začněte třeba od konce.
3: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
4: Tak to zkuste s nějakou frází.
3: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
4: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
3: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
4: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
3: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
4: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
3: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
4: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
3: Ty vám musí poskytnout fantazii.
4: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
3: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
4: Nějaké zrcadlo by nebylo?
3: Ale ne.
4: Já vím, fantazie.
3: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
4: A co účes?
3: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovím, Větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
4: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
3: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
4: A to mi připomíná jednu povídku Rolda Dála. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
3: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
4: A co střevíce?
3: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
4: Takže jsem se oblékla. A co dál?
3: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat. No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu zavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
4: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
3: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
4: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahodiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. A potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvil. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Baty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla Madame d'Esparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.
0: Oh.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence, až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně, se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt onen nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom Sparteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Copak?
0: To je dobře.

0: ty řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, chotí, jestli pak si již poděkovala frouplým snobím za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte. Jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frouplinsnovi?
3: Frouplinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů, jako ty, a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frouplinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma.
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co? Napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme skrku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frouplinsnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to... Opravdu.
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frouplinsnovi.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridgeový zápisník. No, když dostali bridgeový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridgeových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridgeový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frouplinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pence, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pence navíc na Porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale Porto stojí 5 pence.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frouplicnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frouplicnovi nehrají bridge.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordswortha. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordswortovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné. Ano, jak jste uhodli. Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy. Že
3: nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsala bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frouplincnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo, aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Nevzpomínám si.
2: No a jaký tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář?
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frouplincnovi?
2: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat, aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jakože by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcu v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché. Ovšem, některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď, miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí, vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridžového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl styltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl: nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená Byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta. Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? Kvůli Kaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč pro boha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: To není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávku kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach, tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
4: Dělal stávku kaze, madam, s kým nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madam, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Kaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: A služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo, a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
5: Henry?
2: Co pak by nemohli jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě že nemůže, on je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. Jestli se dřív neudusí.
2: Prosím?
5: Nikdo jiný, než jeho osobní sluha, pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne?
5: My
2: My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
2: Nemůže ven?
5: Neví jak.
2: Slyšíte to, Richardsonova?
4: Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženo.
5: A moje eventuální potíže se sháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
4: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
2: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
3: Vstupuje majordomus.
2: No tak, majordome, co se bude dnes podávat? Tak co je? Jste snad hluchý?
3: Probuch, major doma hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
6: Nikoli nejsem hluchý, madam.
2: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
6: Je mi to moc líto, madam?
2: Čeho je vám líto?
6: Večeře totiž nebude.
2: Co je to za nesmysl, major dome? Proč by nebyla?
6: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
2: Ne.
6: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
2: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
6: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
2: Co to děláte, člověče?
6: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
2: Tak to snad není možné.
3: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. Má-li se uskutečnit vůbec? Hudba, prosím.

0: Dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.